けます。

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Čiribiribin, který v roce 1966 nahrál náš soubor Sonet, řízený Karlem Sodomkou.

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Rity Pavone z roku 1964, Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Won't See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava.

@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
6: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
5: Ano, to je
6: krásné odpoledne.
5: Když děláme docházku, ale je to tak?
6: Ano.
5: Můžeme začít všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
6: Ano, humor. Jo. Ježiši Kriste, to zavazuje.
5: Jo.
6: Nejlepší je bezprostřední humor.
5: Bezprostřední humor.
6: Ano.
5: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
6: Ano.
0: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, pane informační. Prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblu.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblu.
3: Jo, kýblu, no, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu. Říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jak si nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všechno máme. Kukačkové hodiny bez kukačky.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Ah, vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak seři dvojčata jsme, jenomže bratr je až druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být.
2: Ale muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry. A opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Když se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo jo. Teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne, ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byly některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Ano, nebo jsme to měli
0: na vrátnici.
1: Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad. Teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, ano. Vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: A chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: Ano, děkujeme
1: za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
6: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Jo. Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je, na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: Angličan,
7: no, nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore. A víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, sera, jich. Tak Budějovice a tak, víte? V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, vonima gore, čau. a nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, kistihnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslova?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Máres to já, Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jož. V tom případě pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijatej.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
7: Aha.
6: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako,
6: jo,
7: jako co vyšacuju, jo, tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
7: Děkuju, otci, děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola, cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Já barového?
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru.
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak,
1: ano.
2: No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život se jako uspořádával trošku jinak, než jako
1: no,
2: by tak
1: jasně,
2: ty.
1: Jasně, do baru.
2: Teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčném baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějakého kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak nebyli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotovej, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, pač tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, no, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece ty připy, to mají to, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný. Já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle. No a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jak les po čtyřech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze po čtyřech, a pan, to je takový jeho for, že? On dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurá vám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: začínali spolu, Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne,
0: nebo
2: tak asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne,
0: impulzem?
2: A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že jo? Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo?
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo? No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. V Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo na jevišti?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne, tak to je, ano.
0: Většina lidí může vzpomínat na něj jako na herce, kolegů takhle hereckých a takhle jako... Že
2: já si schválně najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55, no já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď už všichni počítají, ano, přinutili jsme. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho.
1: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humory jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl
1: Bčko. Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka. Taky.
3: Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: mějte se krásně.
1: A ještě jeden telefon.
7: Jiba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo to mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Že proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě.
9: No.
8: Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam nejde umře nějaký můj známý a vy si tady třepíte jen tak a,
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám.
8: No.
9: Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Bych se tak měl vyjadřovat.
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: To neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude komplit.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. Víte, vy jste se spletl jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože sleduju. Protože objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se díval.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, napřed jsem teda byl zoufalý, protože jste mě spíš popudil, jo.
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo.
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co kdyby s váma, no co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte ne. Čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte no. kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi, jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. který chodí po ulici no. s konvema a rozdává mléko.
8: No, vidíte. No, vidíte, teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane.
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, aha. ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. no.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když jo. to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Hmm. Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: a to byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
3: Ale ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den
1: ano.
3: a květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011. 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavy. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlán Hora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No, polívka přetečku, no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No, jste na mě strčil.
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka jste strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků. Si vemu.
6: Ten mi dá,
7: To jíte, člověče, počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
7: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu, co je vám?
6: No. Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktore.
7: Doktor Říha.
6: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane
7: doktore. No tak se ho zeptejte, člověk,
6: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
6: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
6: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče,

0: vyzvídá. Doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
1: Žaludku.
0: Žaludku, aha. Pane doktore.
1: Doktor zvíha, prosím.
0: Ano, fok. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
1: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
0: Já nevím, zase já, pane
1: doktore. Tak zeptejte každá minuta, jeho těho vám zobák na roce.
0: Nezvěďte na mě. Čuče, asi nenechám nadávat od doktora, kvůli vám. A to byl asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
1: Kapře.
0: No, kapře. Tak, pane doktore.
1: Doktor, zvíha, prosím.
0: No, fok. On má ty zbylý prášky v kapse.
1: Tak mu je vemte a podejte mi.
0: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. Pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal. Tady jsou ty prášky.
1: Celasko?
0: No, celasko.
2: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
0: Co musíte s tím něco udělat, jste doktor.
1: Co řvete, vy bláte, byl to snad váš celasko,
0: nebo co? Já bych mu celasko nikdy nedal.
1: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nerido?
0: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
1: Vitamin C, to je přece celasko.
0: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet s ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
1: Víte co?
0: Ano, co ne?
1: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
0: jo, jo, jo, to už potřebuju delší dobu, nashledanou, doktor.
1: Je celaskon, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore, prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty, podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu, víte, kde je lékár? Nevím, pane doktore, nevím, tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3×, 6×, 8× celaskon, děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu, až po vás. Zavěřte se do mě, ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, víc, celaskon, nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z vám.
3: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
4: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
3: Výborně.
4: S mými posluchači, s
3: je
4: vámi.
3: To tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
4: Zítra je to, bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim posunula začátek sezóny na koupališti už na tento víkend. Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. Češi na světovém hokejovém šampionátu s Itálií vyhráli 3-1 a dnes bude polojasná až oblačno, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Chrudimi urychlí začátek sezóny na koupališti. Plovárna bývá v provozu běžně od konce května. Díky příznivé předpovědi ale sportoviště termín posunula už na tento víkend. Přípravy bazénu a technologií trvají několik týdnů. Podle ředitele sportovních areálů města Chrudim Luďka Marouska se podařilo práce urychlit.
2: My jsme to ještě o něco urychlili. Zkrátka snažíme se jít tomu počasí naproti a jak začnou být pěkný dny, tak chceme, aby mohli lidi k vodě na sluníčko.
0: Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnily prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvím, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to ve středu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Podle Babiše je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští.
3: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
0: Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík neuspěl se svou žalobou u Pražského městského soudu na rektora školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Sport. Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. I přes velkou střeleckou převahu národní tým ale po 45 minutách prohrával 0-1. Pak vyrovnal Alšer, nakonec rozhodující branku dal Flek a do prázdne se trefil Kubalík. Trenér Radim Rulík říká, proč reprezentaci trvalo tak dlouho, než se střelecky prosadila.
4: My nemůžeme povolit, jako my musíme na každého soupeře hrát úplně stejně a samozřejmě ty týmy, které hrajou do té úplně 100% defenzívy, tak v momentě, kdy předržíme puky, v momentě, kdy je to pomalejší z naší strany, tak to nemá šanci na úspěch. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území objeví místy přehánky. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Se střídavým kyvadlovým provozem jedním pruhem počítejte na silnici 1/43 u Králík v Dolní Lipce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Začal nový den, je čtvrtek 21. května, vy posloucháte Český rozhlas Pardubice 4 minuty po 5. hodině. Letošní jarní počasí způsobilo českým ovocnářům 100 milionové škody. Třeba na Náchodsku mrazy zničily podstatnou část úrody jablek. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat za chvíli. Taky pro vás máme písničky, které nestárnou, třeba Ota Baláš, Bára Baziková, nebo Naďa Urbánková, Karel Černoch, Valdemar Matuška a teď Dalibor Janda.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 17:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice ve čtvrtek 21. května. Do pražské fakultní nemocnice Bulovka přijel dnes krátce po 1 hodině ráno z letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. Zjistil to zpravodaj ČTK na místě. Američan v nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle ošetřujících lékařů jeho stav teď vypadá příznivě a muž je i nadále bez příznaků nemoci. Další zprávy pro vás chystáme na 17:30. A ovocnáři po celém Česku sčítají škody způsobené jarními mrazy. Podle předběžných odhadů Ovocnářské unie bude úroda ve srovnání s průměrem zhruba poloviční a škody se můžou vyšplhat na stovky milionů korun. Reportér Václav Plecháček se přesvědčil, že kromě meruněk, broskvoní a třešní poničilo chladné počasí i jabloně.
1: Vypadá to jako, že to v pohodě odkvetlo, ty jabloně, ale když se podíváte do těch malých jablíček, tak uvnitř jsou hnědý.
2: Popisuje škody v jednom ze sadů zemědělského družstva Dolany na Náchodsku vedoucí závodu ovocnářství Kristýna Michálková. Jabloně tady mají na 120 hektarech.
1: On už tady prošel první mráz na začátku dubna, takový lehčí. Říkali jsme si, že když pár těch plodů opadá, tak ty zdraví zůstanou, narostou větší, ale ten druhý mráz byl teda radikálnější. Tady bylo necelých -4.
2: Na stromech zbylo už jen minimum plodů, navíc není jisté, jaká jablka z nich vyrostou.
1: Zatím není jistý, jestli všechno, co tu je, ještě neopadá nebo vyroste, ale může to být jakkoliv poškozené.
2: Zatímco jinde ovocnáři s mrazy bojovali například zapalováním ohňů, tady stromy po předchozích zkušenostech jen kvalitně vyživili a doufali v co nejmenší škody.
1: V minulosti jsme tady zkoušeli vyvíječ mlhy, ale ty náklady vynaložené na ty opatření byly vyšší než jejich účinnost.
2: Zemědělské družstvo Dolany tak podle Kristýny Michálkové přijde minimálně o 70% výnosu úrody, znamená to milionové škody.
1: Odhadem 15 milionů.
2: Podobně jsou na tom i další čeští zemědělci. Na tržbách můžou podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka přijít o vyšší stovky milionů korun. Vliv na odhadované ztráty mělo prý i sucho.
3: Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou.
2: Kromě Královéhradeckého kraje hlásí velké škody například i ovocnáři ze středních a severních Čech a také některých míst Moravy. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Společnosti Elektrárny Opatovice a EOP Distribuce informovali o ukončení letošní topné sezóny v regionu Hradec Králové Pardubice-Chrudim. K přerušení dodávek tepla došlo právě dnes. Vzhledem k vývoji a předpovědi počasí se zároveň předpokládá, že půjde o definitivní ukončení letošního vytápění. Vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Čtvrtek 21. května, teď jsou 6:15. Co taky dnes budeme sledovat, tak to bude tisková konference k představení aktuálních informací a témat týkajících se města Pardubic. Odehraje se v zasedací místnosti rady. U sousedů v Hradci Králové tam bude odborné fórum v Biocentrál. To je to místo slavností a výročí měst jako investice. Součástí bude křest knihy Hradec Králové 800, která vznikla při příležitosti loňských oslav města. Biocentrál hostí tuhle akci dnes od 20 hodin. A mezi Hradcem Králové a Pardubicemi nepojedou vlaky, respektive už nejezdí. Začala výluka, která potrvá až do půlnoci, tedy zpátka na sobotu. Neboli dnes a zítra se vlakem nesvezete, pojedou totiž náhradní autobusy a proto raději počítejte s drobným zpožděním a změnou nástupních míst. Tahle dvoudenní nepřetržitá výluka je v úseku Pardubice centrum, Hradec Králové hlavní nádraží a souvisí s velkými úpravami na Hradeckém nádraží. Počasí. Čtvrtek v Pardubickém kraji bude polojasný až oblačný, teď ráno a večer místy až skoro jasný. Během dne se zpočátku na horách, později na ostatním území místy objeví přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty mezi 19 a 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný, severozápadní až severní, večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou zatím ještě místy mírně nepříznivé, podobně tomu bude i večer. Přes den ale čekáme dobré až velmi dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádi.

0: Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při hlasování se Česká republika zdržela, uvádí právě OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Soudní dvůr se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho ale označují za přelomové. Za chvíli tady budou další zprávy, bude to přesně za 8 minut o 17:30 a teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice míříme za dětmi. Před 30 lety došlo na Viktorijně jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Jak si děti představují trajekt a k čemu podle nich slouží, to zjišťovala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam jsi jela?
2: To na Sardinii.
1: A co jsi tam dělala?
2: To my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
3: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
3: Mm-mm.
1: A chtěl bys si někdy jet v trajektu?
3: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
3: Milion.
2: 10.
3: Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
3: 50.
2: Nekonečno 1000.
4: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
3: 1000 hodin.
2: 10 kilometrů.

0: Radioservis představuje knihu Patrika Rozehnala Pochoutky z horské chaloupky. Volné pokračování knižního hitu Pochoutky z chaloupky přináší 100 původních chalupářských receptů na vynikající domácí jídla. Těšit se můžete na pomazánky, polévky, slané i sladké koláče, masové speciality, dezerty i nápoje. Pochoutky z horské chaloupky pořídíte na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jsou tady další zprávy, které připravil Ota Gutwirt.
2: U 6.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PEA nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Pracovníci Pardubického akvacentra dokončují přípravy letní pláže na sezónu. Ta má podle plánu začít už 1. června. Znamená to čištění bazénů, ale i úpravu okolí, včetně zeleně a odpočinkových ploch. Pardubické vzdělávací centrum Sféra v loni navštívilo víc než 54 tisíc lidí. Centrum v automatických mlýnech připravuje pro školy i veřejnost workshopy, kroužky nebo otevřené dílny zaměřené na techniku, řemesla a moderní technologie. Za 1. čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla. Vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle něj za to může hlavně chladnější lednové počasí. Spotřeba elektřiny meziročně vzrostla o 3%. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itali 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli, ale ještě 15 minut před koncem zápasu prohrávali. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne zpočátku na horách, později i na ostatním území místy přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, s dopravním omezením stále počítejte na silnici 2. třídy číslo 360 u Lenčperka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 6:02, čtvrtek 21. května. Teď jsou tady Rangers neboli Plavci.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Je 7 minut po půl šesté, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 21. května. Teď se podíváme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Radon v Haldách na Hřebči poblíž Moravské Třebové. Turisty před časem vyděsila cedulka na bráně, která na výskyt radonu upozorňuje. Měsíční krajina, jak se říká, Haldám hlušiny a vytěženého materiálu po bývalých dolech, přitom láká v sezóně stovky turistů. Podle expertů je to výmysl nějakého vtipálka, který chce návštěvníky odradit. Jak to s radonem na Hřebči je, vysvětlilo i vedení společnosti, které areál patří. Měsíční krajina na Hřebči byla ještě před několika lety skrytým unikátem, o kterém věděli jenom místní. V posledních letech ale opuštěné Haldy po bývalých dolech Šamotu a Lůbku lákají turisty z celé republiky. Některé ale vyděsila cedulka na bráně, která varuje před údajným výskytem radonu. Všechno si tady můžete přečíst, jaká je pravda o měsíční krajině na Hřebči v dnešním svitavském deníku.
1: Vysoké mýto pokračuje v modernizaci veřejných prostranství na sídlišti z dob sovětské armády. Hlavním cílem je celková obnova veřejného prostoru a vyřešení dlouhodobých problémů s dopravou. Radnice vysoutěžila zpracovatele projektové dokumentace, včetně té prováděcí pro další část starého sídliště. Zaměří se na generální obnovu komunikací a chodníků a taky kontejnerových stání. Úpravy se dotknou taky dvou vnitrobloků mezi bytovými domy. Letos město obnovuje veřejné prostranství kolem ulic Lidická a Ležáků, píše Mladá fronta Dnes.
0: Už před 100 lety vyslyšeli školské sestry svatého Františka výzvu tehdejší zemské vlády a začali se věnovat systematické a odborné péči o občany s mentálním a kombinovaným handicapem. V těchto dnech si počátek domova sociálních služeb ve Slatiňanech připomínají. Jeho současná podoba je ale docela jiná. Podrobnosti přináší na stránce pro severovýchodní Čechy deník Právo.

0: Tak to byli Gypsy Kings ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 21. května 3 minuty před 6:15. Za chvíli nás čeká Kapradí a skupina Činasky. A teď krátce sport. Hokejisté Vegas díky asistenci Tomáše Hertla porazili v úvodním finále západní konference NHL Colorado 4-2. Martin Nečas za Avalanche nebodoval. Další zprávy nabídneme v 6 hodin. Přidáme ještě několik tipů přímo z pardubického kraje, z univerzity v Pardubicích, konkrétně v 17 hodin Karel Vašíček, Isaac Newton jako nejvýznamnější fyzik a vědec, životní milníky, významná díla, matematické principy, přírodní filozofie jako nejvýznamnější vědecké dílo historie, jejich překlady a vydání, tak se ta akce jmenuje. Karel Vašíček vystudoval učitelství matematiky a deskriptivní geometrie, studoval poté dálkově ČVUT a po roce 2000 byl mimořádným studentem na dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Za 19 let vydal a přeložil 9 zásadních matematických děl historie, 4 roky překládal principy a další 9 let připravoval jejich vydání. Právě s Karlem Vašíčkem se budete moci potkat na Univerzitě Pardubice dnes v 17 hodin. A v Moravské Třebové Café Johan povídání o Banátu, 5 let v Rumunsku očima českého učitele, někdo prožil 7 let v Tibetu, někdo celý život na rodné Hroudě a někdo 5 let jako učitel a národní buditel v české vesnici na jihozápadě Rumunska, tak uslyšíte povídání o českém Banátu v podání Vladimíra Kováře, který tam tedy prožil 5 roků. Jak jsme říkali, Café Johan, Moravská Třebová dnes v 17.30. Počasí. Velmi příjemné počasí pokračuje i dnes. V Pardubickém kraji naměříme 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. K tomu polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno. Během dne se zpočátku na horách, později na ostatním území místy objeví přeháňky, večer už ale budou ustávat. Nebude jich moc, maximálně do 2 mm.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty po 6:15, tady je Český rozhlas Pardubice. Americká firma SpaceX uvádí, že v budoucnosti chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze a nebo osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy pro vstup na burzu. Firma, která v současnosti vlastní a provozuje třeba systém Starlink, připouští, že by nemusela se svými plány uspět. U nás nabídneme další zprávy v 6 hodin a co vás čeká po 13. hodině, to bude pořad Alex a host. Moderátorka Alex Minářová teď řekne, koho tentokrát pozvala.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
0: A určitě Tereza Mašková i zaspívá po té 13. hodině. Teď jsou tady Nedvědi a všechno nejlepší možná i pro vás.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kemp na Cihelně v Pardubicích čekají rozsáhlé opravy. Na pražském letišti přistálo v noci letadlo s americkým lékařem, který může být nakažený ebolou. Fotbalisté Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice chystají rozsáhlou proměnu kempu u koupaliště Cihelna a nechávají si proto zpracovat rozvojovou studii. Areál je už několik let uzavřený a město zatím investovalo pouze do úprav 4 tamních mobilheimů. K jeho znovu otevření ale budou potřeba mnohem rozsáhlejší opravy. Ředitel společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil, popisuje, co všechno bude nutné obnovit.
3: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf, který tam byl. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy. Chtěli bychom rozšířit místo na stanování. Chtěli bychom tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky.
2: Oblastní charita má v Poličce nové zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se jí uvolnily prostory, kde má vzniknout nové centrum duševního zdraví pro děti. Zařízení bude pomáhat dětem a mladistvím, kteří se potýkají s psychickými problémy. Druhé centrum má vzniknout taky v Chrudimi. Vysoké Mýto chce obnovit další část sídliště na pražském předměstí. Úpravy se dotknou území mezi ulicemi Odbojářská, Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého. Město si teď nechá vypracovat projekt, podle kterého se do budoucna změní chodníky, zeleň, přibude nový mobiliář a mělo by se zlepšit i parkování, říká starosta František Jiráský ze sdružení Nestranici.
4: Tady by mělo dojít ke zjednosměrnění některých ulic a vlastně k legalizaci těch současných už parkujících vozidel a i k vytvoření několika desítek nových parkovacích míst.
2: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 10:30 večer na pražské letiště Václava Havla. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly, v Ugandě ale léčil nakažené. Sport. Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singateha. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
5: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. 3. gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí ze všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Během dne zpočátku na horách, později i na ostatním území se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s dopravním omezením v okolí Sezemic na vedlejších silnicích kvůli výstavbě nového obchvatu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zatímco pardubické koupaliště po rozsáhlých opravách z minulých let za několik týdnů otevře další sezónu, sousední kemp zůstane kvůli špatnému technickému stavu dál uzavřený. Město se totiž rozhodlo upustit od dílčích oprav a místo toho nechá zpracovat studii budoucího rozvoje celého areálu. Jaké změny konkrétně radnice plánuje, tak něco jste už slyšeli ve zprávách, daleko podrobnější budeme za malou chvíli tady u nás ve vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Pardubice. Je čtvrtek 21. května, i po 6. hodině budeme hrát konkrétně Lenku Filipovou, taky Janu Kiršner a Petra Habku, nebo Blondý, Olympiky a Marka Ztraceného. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať se vám daří přesně tak, jak jste si naplánovali.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice 3 minuty před 6:45 ve čtvrtek 21. května. Rozhlasová stanice v jihovýchodní Anglii se omluvila britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámila panovníkovou smrt. Na vině podle ní byla porucha počítačového systému, napsala agentura AFP. Vstup monarcha, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený, i když doufají, že ho nikdy nebudou muset použít, byl omylem spuštěný v úterý odpoledne a nesprávně oznámil úmrtí jeho veličenstva. 77-letý Karel III. Se dál léčí s rakovinou, o které informoval předloni v únoru. Tak chyby se dějí, tak věřme, že u nás nic takového nenastane. V každém případě teď míříme do okolí pardubického koupaliště Cihelna, které čeká velká proměna. V plánech města je nový kemp, další sportoviště i celkové oživení celého areálu. Radnice už na zpracování rozvojové studie vyčlenila peníze v rozpočtu. Současný kemp je přitom už řadu let zavřený a chátrá, což by se ale do budoucna mělo změnit. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, na výslednou proměnu si budou muset lidé ještě několik let počkat.
1: Tady na Cihelně teďka, jak vidíte, tak probíhají ty sezónní práce. Vypouštíme bazény, provádíme veškeré čištění, kolem se seká tráva, udržuje se zeleň.
2: Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která areál provozuje, představuje poslední úpravy koupaliště na Cihelně před zahájením sezóny. Ta by měla začít poslední týden v červnu. Sousední letní kemp ale zůstane stejně jako v předchozích letech kvůli špatnému stavu zavřený. To by se ale mohlo změnit. Město schválilo vypracování studie dalšího využití areálu koupaliště. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasno v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Na její zpracování jsme v rozpočtu města uvolnili 400 tisíc korun včetně DPH.
2: Podle ředitele Vysoudila má rozlehlá plocha velký potenciál pro další rozvoj.
1: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy, chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli jsme tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky, využít stávající budovy, které tam dneska jsou, a to si musíme říct na co, jestli pro další ubytování, nebo jestli tam budeme chtít udělat nějaké větší občerstvení a tak dále.
2: Jak nákladná bude rekonstrukce kempu, zatím nikdo nedokáže odhadnout. Už teď je ale jasné, že areál bude muset odpovídat dnešním vysokým nárokům návštěvníků podobných zařízení.
1: Ten kemp se musí opravdu posunout na nějakou úroveň, která je teďka v naší republice běžná, a ty kempy už se hodně posunuly.
2: Úpravy kempu na Cihelně pak chce město uskutečnit v několika etapách, tak aby mohlo vždy alespoň část areálu na sezónu otevřít. I k tomu dojde ale nejdřív za několik let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 7, tady je Český rozhlas Pardubice, přejeme pěkné ráno s datem 21. května. Tiskovou konferenci na dnešek ohlásila Komorní filharmonie Pardubice, představí 58. koncertní sezónu. Součástí bude prezentace významného výročí mimořádných hostů, nových koncertních formátů i informace o připravovaných investicích a uměleckých projektech. Bude to rok, který přinese tedy několik významných novinek. Dramaturgie bude tentokrát postavená kolem výrazného tematického konceptu a významného výročí. A tisková konference bude v netradičním prostředí kina, kde se tedy představí sezóna na velkoplošných audiovizuálních ukázkách. Budeme to sledovat. Pokračuje mezi tím pardubické hudební jaro. Václav Hudeček přijede do Lázní Bohdaneč do kostela svaté Marie Magdalény. Začátek vystoupení je v 18 hodin. Na koncertu představí barokní houslovou virtuozitu. Václav Hudeček patří desítky let k nejvýraznějším osobnostem české houslové školy. Společně s čembalistou Martinem Hrochem představí program barokní komorní hudby.
1: Počasí.
0: U nás se můžete už za chvíli těšit na Janu Kiršner a Petra Habku a teď se podíváme na dnešní počasí. V Pardubickém kraji bude polojasno až oblačno, teď ráno a večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví přehánky, bude jich ale maximálně do 2 mm. Večer srážky budou ustávat. Teplotní maxima 19 až 22, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný severozápadní až severní, večer zeslábne.
1: O čem se mluví?
2: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Pardubice se dnes ptáte na možnost vrácení hygienického zboží. Odpoví Josef Černý.
1: Pan Ruda si přes internet objednal elektrický holicí strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože holicí strojek připatří mezi tzv. Hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové zboží nepatří. Není totiž uzavřen v hygienickém obalu. I když je to trochu diskutabilní, já osobně bych strojek, se kterým se někdo přede mnou holil, asi nechtěl.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsou tady zprávy s Otou Gutwirtem.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice nechají zpracovat studii budoucího rozvoje okolí koupaliště Cihelna. Hlavním důvodem je špatný stav přilehlého kempu, který je už několik let zavřený. Za studii město zaplatí 400 tisíc korun. Horní Bradlo na Chrudimsku plánuje náhradu za zbouraný hotel Mareš. Za první republiky patřil k vyhledávaným turistickým cílům. Od 90. let ale budova chátrala a zdevastovaný hotel nechala obec zdemolovat. 5 týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na 2. týden v červnu. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se od 14. do 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začne zítra. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do 4. utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit, v polovině zápasu ale skórovali hosté. Ve 3. třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno místy i skoro jasno, během dne se mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Už se začíná tvořit kolona mezi Pardubicemi a Chrudimí na silnici 1/37.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď jsou 2 minuty po 6:30.

0: Michala Davida jsme hráli 6 minut před 6:45 ve čtvrtečním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Hokejová reprezentace musela na mistrovství světa otáčet zápas s Itálií, nakonec vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili i nedávnou první historickou prohru se Slovinskem, to od nich uslyšíte za chvíli. Teď budeme číst z dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
3: Začínáme v chrudimském deníku. Výstavba nové mimoúrovňové křižovatky u Medlešic pokračuje podle harmonogramu. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně informovalo, že na stavbě probíhají zemní práce i úpravy podloží a zprovoznění celé křižovatky na silnici 1/37 je plánováno na letošní srpen. Podrobnosti chrudimský deník.
0: Přidáme jeden tip na víkend. Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem láká v sobotu na netradiční komentovanou projížďku krajinou, která je od roku 2019 zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Účastníci budou moct obdivovat krásy okolní přírody i památek přímo z výletního vozu taženého dvojspřežím starokladrubských koní. Trasa výšťky povede přes starobylé stromořadí a aleje, plynule mine rozlehlý krajinářský park Mošnice a představí taky malebné okolí historického dvora Josefov. Výšťka začíná v sobotu ve 13 hodin na návsi v Kladrubech nad Labem. O tom informuje Mladá fronta Dnes.
3: Poradním orgánu ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného sedí i mecenáška a podnikatelka Ivana Tykač. Jak zjistily Hospodářské noviny, manželka pátého nejbohatšího Čecha Pavla Tykače je členkou Rady vlády pro sport, prevenci a zdraví, které právě Šťastný předsedá. Přední politik motoristů ji oslovil kvůli jejím aktivitám kolem zdravého stravování dětí. O Ivaně Tykač se spekulovalo jako o kandidáce vládní koalice na prezidentku ve volbách v roce 2028. Ona sama to ale odmítla.

0: Tak to byla skupina ABBA ve 6:45 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli tady bude Petr Kolář Navzdory hříchům a my pro vás máme dva tipy. Ve Vysokém Mýtě začíná výstava z ateliéru UBU, neboli výtvarného salonu pořadaného Unií výtvarných umělců pardubického regionu. Potrvá to až do 21. června v Městské galerii na náměstí Přemysla Otakara II. A GT Centrum Pardubice otevírá kaleidoskop Johana Špiry, začátek v 18 hodin tohoto komponovaného večera. Letos si připomínáme z té 25. výročí úmrtí švýcarské spisovatelky, která se proslavila svou tvorbou knih pro děti. Její knižní postavu Heidi milovali a milují generace dětí na celém světě. Ve svých dalších dílech pak nabízí kritický, neskrášlující pohled na Švýcarsko a na životní podmínky lidí během rané industrializace. Komponovaný večer je určený všem zájemcům o němčinu a německy psanou literaturu, nabídne základní informace o životě a díle Johany Špíry a taky umožní účastníkům popovídat si v němčině. 18 hodin GT Centrum Pardubice.
1: Počasí.
0: Co chystá počasí na dnešní den? V Pardubickém kraji bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví slabší přehánky. Večer budou srážky ustávat. Maximální teploty 19 až 22, na horách mezi 14 a 18 stupni Celsia. Rozptylové podmínky jsou teď ještě mírně nepříznivé, přes den budou dobré až velmi dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: s vámi žije Český rozhlas Pardubice. Hezké čtvrteční ráno, dnes je 21. května, 6 minut po 6:45. Vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa přípravné utkání s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek právě po zápase s Kosovem. Ještě ten den reprezentace odletí na šampionát, který budou hostit USA, Mexiko a Kanada. Generálku odehraje národní tým 4. června v New Jersey, soupeřem by měla být Guatemala. Do mistrovství světa vstoupí české mužstvo 11. června zápasem s Koreou v Mexiku. Budeme to sledovat, jinak naši hokejisté, ti jsou na mistrovství světa pravidelně každý rok a jak dobře víte, porazili Itálii 3-1. Výhra se ale narodila lehce, hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale vyhráli i přesto, že dlouho prohrávali. Reportér František Kuna natáčel přímo na místě.
1: Řekli jsme si ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to sám vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou tři body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Těžba chvaletického manganu by se těžební firmě měla vyplatit. Francouzské úřady do konce roku rozhodnou o možném trestním stíhání Andreje Babiše. Čeští hokejisté vyhráli na světovém šampionátu nad Itálií 3-1. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PEA nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Podle těžební společnosti Mangan Chvaletice dosahuje tamní mangan potřebné kvality pro výrobu baterií pro evropský elektroprůmysl.
3: Projekt počítá s roční produkcí až 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu. Těžba by měla začít kolem roku 2032 a zabere asi 25 let. Čistá současná hodnota projektu po zdanění by měla dosáhnout až 490 milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 10 miliard korun. Chvaletic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: 5 týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na druhý týden v červnu. Dalších až 30 dnů trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
4: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
2: Podle energetického regulačního úřadu spotřeba energií v Česku za první čtvrtinu roku stoupla. Spotřeba plynu vyrostla meziročně o 4,5%. Největší podíl na tom měli velkoodběratelé. Elektřinu používali hlavně domácnosti. Její spotřeba stoupla o 3%. Za růst spotřeby energií podle mluvčího úřadu může hlavně letošní chladný leden. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup byly na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů korun. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Itali 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas, vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni, co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno ještě skoro jasno. Během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území mohou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, asi nejsložitější dopravní situace tradičně mezi Pardubicemi a Chrudimí, tam se tvoří kolony a kolony se tvoří taky u Dobravic.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Předposlední květnový víkend bude nabitý událostmi, akcemi, koná se muzejní noc. My vám řekneme, které instituce se zapojí a jaké mají přichystané programy. Na pardubickém závodišti bude další ročník Fresh Festivalu a zároveň první kvalifikace na letošní Velkou pardubickou. Zvát budeme i na gastronomické slavnosti do Litomyšle a další akce, které se o víkendu uskuteční. Poslouchejte dál Český rozhlas Pardubice a dozvíte se víc. Teď je krátce po 7. hodině čtvrtek 21. května. V naší hudební nabídce budou písničky, které nestárnou, Moje malá premiéra v podání Petrianu, taky třeba John Paul Young, Meky Žbirka nebo Věra Špinarová. Ať už jste kdekoliv, přejeme vám pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den.
1: Dobré ráno.

0: Velká gratulace za oceán. Útočnice Natálie Mlínková získala s hokejistkami Montrealu Walter Cup. Ve čtvrtém utkání finále porazili Ottawu 4-0 a sérii vyhráli 3-1. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Čtvrtek 21. května za 4 minuty bude čtvrt na 8. Před námi už je víkend, který by měl být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se můžou v neděli přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Jestli to platí i pro Pardubický kraj, tak to si ověříme okolo 7:45 přímo u meteorologů, protože jim budeme volat. A kam byste se mohli o víkendu vydat, je to pochopitelně na vás. My pro vás máme několik tipů, doporučení. V Pardubickém kraji vás teď zorientuje Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku na muzejní noc, kterou si zítra budete moct užít hned na několika místech. Třeba v Pardubicích budou pro zájemce otevřená muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase. V Chrudimi zase budete moct navštívit všechna tři muzea, ve kterých bude od 17 hodin speciální program. No a v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích letos slaví 60 let od otevření a na zítřek připravili noc v muzeu s programem pro celou rodinu. Od 17.30 se návštěvníci můžou zapojit do workshopu afrických tanců pod vedením profesionální lektorky a pro děti bude připravená tvořivá dílnička. Další tip je pro milovníky vlaků. V sobotu se totiž můžete svést motoráčkem pod hrad Rychnburg. Vlak odjede ze zastávky Pardubice Centrum v 9.10, zastaví na hlavním nádraží v Rosicích, Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti, Žďárci a Veskutči. Zpět do Pardubic se vrátí v 15 hodin. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A pokud máte radši gastronomický zážitek, můžete o víkendu vyrazit na Elimon Fresh Festival. Na pardubickém dostihovém závodišti budete moct ochutnat nejrůznější delikatesy, potkáte tam známé kuchaře a s některými z nich se budete moct i zapojit do vaření. A ještě druhý tip do světa vůní a chutí. V Litomyšli budou o víkendu gastroslavnosti. V sobotu se sejdou milovníci dobrého jídla a pití s kuchaři a odborníky na moderní gastronomii. Na Toulovcově náměstí bude soutěž ve vaření kotlíkových gulášů a celou akci pak zakončí společný nedělní oběd na Smetanově náměstí. Dál pokračujeme na Pardubický zámek, kde bude v neděli zámkohraní. Od 14 hodin se můžete těšit na hudbu, dílničky, žonglování i na kapelu Mixle v Pixle. A nakonec pozvánka do kláštera na Hoře Matky Boží u Králík, kde bude v neděli akce ZUŠ Open. Svou tvorbu tam představí přes 500 žáků a pedagogů různých uměleckých oborů základních škol Pardubického kraje. Program začne v 10 hodin nedělní mší svatou v klášterním kostele. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čtvrt na osm, Český rozhlas Pardubice, hezké ráno, čtvrtek 21. května. Místní akční skupina Svitava připravila na dnešek seminář zaměřený na úspory a vyúčtování energií a nově vyhlášený program Nová zelená úsporám. Zájemci se dozvědí víc o bezúročných úvěrech a renovačních pasech. Akce se koná od 15.30 do 18.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy a účast je tam zdarma.
1: Počasí.
0: Dnes naměříme v Pardubickém kraji 19 až 22 stupňů Celsia, maximálně na horách to bude od 14 do 18, k tomu polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví přehánky. Večer už budou srážky ustávat, ale bude jich velmi málo, maximálně do 2 mm.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 5 minut po 7:15, čtvrtek 21. května. Bleskovka. Přesně před 78 lety se ve Slovakofarmě ve slovenském Hlohovci začal vyrábět legendární ochranný pracovní krém na ruce Indulona. Jestli pak víte, z čeho byl odvozený název, zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Za správnou odpověď nedostanete Indulonu, ale sadu dvou dřevěných salátových vařeček v praktickém obalu s logem Českého rozhlasu. Tak třeba to víte, nebo máme možnosti, tak byste si mohli tipnout. Buď je to ze slova industrializace, nebo z latinského indus, což znamená ozdravný, případně podle chemika inženýra Dulavy. Podle čeho se jmenuje Indulona. Tak už tady máme prvního volajícího. Pěkné ráno.
1: Dobrý den, tady posluchač Josef.
0: Pane Josefe, tak co myslíte?
1: Máte možnosti nějaký, prosím vás?
0: Ano, už jsme říkali, buď to industrializace, nebo latinské indus, což znamená ozdravný, anebo chemik inženýr Dulava.
1: No to já bych dal to C-čko.
0: Tak, bohužel ne. Loučíme se s vámi, naslyšenou. 726 46 48 48 je tady šance pro někoho dalšího, protože na první pokus to nevyšlo. Tak kdo pak volá teď do Bleskovky? Hezké ráno. Tak slyšíme se, dobrý den. Bleskovka. Tak bohužel nikdo nemluví. Je mi to líto, musíme dát šanci někomu dalšímu ještě. Tak, kdo pak teď volá do naší dnešní Bleskovky? Hezké ráno. Tak, slyšíme se s někým?
2: Jen tady Pavel.
0: Pane Pavle, povídejte.
2: Myslím si, že Ačko.
0: Je to tak, ze slova industrializace vznikla Indulona, takže odpověď je správná a vy získáváte dvě dřevěné salátové vařečky, tak vám přejeme hodně úspěchů s nimi v kuchyni a mějte se naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Doplníme, že industrializace běžela v poválečném Československu i v květnu roku 1948. Krém ostatně vznikl na státní zakázku, která tím chtěla vyřešit dermatologické problémy dělníků v továrnách. O 10 let později vznikla takzvaná modrá Indulona, kterou známe dodnes. Teď už Petra Janů.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT 2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: A máme tady další zprávy, které přináší Otaku Twirt. Hezké ráno.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PA nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Pracovníci Pardubického akvacentra dokončují přípravy letní pláže na sezónu. Ta má podle plánu začít už 1. června. Znamená to čištění bazénu, ale i úpravu okolí, včetně zeleně a odpočinkových ploch. Pardubické vzdělávací centrum Sféra loni navštívilo víc než 54 tisíc lidí. Centrum v automatických mlýnech připravuje pro školy i veřejnost workshopy, kroužky nebo otevřené dílny zaměřené na techniku, řemesla a moderní technologie. Za první čtvrtletí letošního roku spotřeba energií v Česku rostla. Vyplývá to z dat energetického regulačního úřadu. Podle něj za to může hlavně chladnější lednové počasí. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Dlouhá kolona na příjezdu do Pardubic od Chrudimi, auto stojí už na úrovni Medlešic a se zdržením počítejte taky na průjezd do Litomyšlí.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Proč Moravské Třebové zůstane Marxova ulice, dozvíte se za chvíli.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Nezmaři, bodláky ve vlasech ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 7 minut před 7:45 ve čtvrtek 21. května. S Otou Gutwirtem se podíváme do dnešních novin. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
3: Ulice se jmény komunistických vládců po roce 89 zmizely z českých měst prakticky přes noc. Leninova, Stalinova, Gottwaldova. V Moravské Třebové ale nese jedna ulice dodnes kontroverzní jméno Karla Marxe. A bude tomu tak i do budoucna, přestože Občanský spolek mladých křesťanů usiloval o změnu názvu. Návrh na přejmenování Marxovy ulice po šlechtickém rodu Žerotínu neprošel zastupitelstvem. Hlavním argumentem byly nepříjemnosti spojené s obíháním úřadu kvůli změně adresy, zjistila Mladá fronta dnes.
0: Sbor dobrovolných hasičů Seč má nově zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Město Seč tak získalo kvalitnější zázemí pro jednotku dobrovolných hasičů i lepší podmínky pro jejich činnost a připravenost při ochraně obyvatel. Slavnostního otevření se zúčastnilo taky vedení Pardubického kraje. Projekt byl spolufinancovaný městem Seč, generálním ředitelstvím hasičů a právě Pardubickým krajem, který na jeho realizaci poskytl dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Hasičská zbrojnice v Seči září novotou, o tom píše hned na titul straně, včetně fotografie, Chrudimský deník.
3: Firmy se připravují na novou realitu. Zaměstnanci se budou od příštího roku moc ptát, kolik průměrně berou jejich kolegové. Pravidlo o transparentním odměňování přináší řadu povinností, ale taky zatím neviditelných změn, se kterými se budou muset vyrovnávat manažeři. Vysvětlení týkající se výše mzdy se může u lidí podepsat na jejich spokojenosti nebo ochotě zůstat. Na mzdu se podle odhadů přijdou ptát 2/3 pracovníků, část nespokojených si začne hledat jinou práci, zjistili Hospodářské noviny.

0: Dvě minuty zbývají do 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 21. května. O víkendu se můžete vydat třeba i do Jablonného nad Orlicí. V ulici Pod Kopečkem bude řemeslnická ulička, poctivé řemeslo na dosah ruky. Můžete zažít jedinečnou atmosféru a zakoupit výrobky od řemeslníků z regionu, obrázky, kabelky, dřevěné dekorace, drátěné výrobky, keramiku, šperky, občerstvení, kávu, zmrzlinu a tak dále. Bude to konkrétně tady v sobotu 23. května od 13 do 18 hodin. Akci podporuje město Jablonné nad Orlicí. Další tipy na víkend vám budeme průběžně servírovat i v našem vysílání a nebo si je budete moci najít na webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: O víkendu to vypadá na léto, pokud jde o počasí, tak se na to budeme moci zeptat v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Tomáš Popelka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
0: Začneme ale dneškem. Jaká je předpověď na čtvrtek?
2: Tak to zase nebude to zase tak strašné. Začíná nás ovlivňovat přední okraj tlakové výše, takže k nám proudí se relativně chladnější vzduch, ale čekáme dneska po ránu ještě takové polojasno, postupně polojasno až oblačno. No a někdy kolem polední hodin se začnou na horách objevovat přehánky, ty by se potom vyskytovaly většinou nejčastěji mezi tou 13. až 18. hodinou a nejčetnější, jak to vypadá, by byly v oblasti Orlických hor, Krajského Stěžníku a východní části Českomoravské vrchoviny. Večer potom budou srážky slábnout a ustávat a postupně se bude zase vyjasňovat. Teploty by dneska byly nejčastěji mezi 19 až 22 stupni a vítr bude foukat od severozápadu až severu do 6 metrů, večer potom bude slábnout.
0: A můžeme pokračovat nocí a zítřkem, jaké tam bude počasí?
2: V noci bude skoro jasno nebo jasno, pouze na východě kraje až polojasno. Teploty by nám klesly na 10 až 7 stupňů, vítr bude foukat slabý, proměrlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří a zítra jasno až polojasno, zítra odpoledne na horách, tam může být až oplačno a přehánčky, jak vypadají, ty by byly velice sporadické, jestli vůbec, a pokud se vyskytnou, bylo velice slabonké. Teploty už zítra budou asi vyšší 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat od severozápadu odpoledne od severovýchodu do 4 metrů.
0: A pojďme na ten víkend, tam asi ještě o něco

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Horním Bradle chtějí zastavit plochu po zbouraném hotelu Mareš. Na pražské letišti přistálo v noci letadlo s americkým lékařem, který může být nakažený ebolou. Fotbalisté Karviné po obratu porazili Jablonec a poprvé ovládli domácí pohár. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Horní Bradlo na Chrudimsku plánuje náhradu za zbouraný hotel Mareš. Za první republiky patřil k vyhledávaným turistickým cílům. Od 90. let ale budova chátrala a zdevastovaný hotel nechala obec demolovat. Co by mělo na uvolněné ploše stát, popsala nezávislá starostka Horního Bradla Renata Sedláková.
2: Máme zadanou studii na tuto plochu, je tam plánovaná do budoucna hasičská zbrojnice a dům se dvěma bytovými jednotkami a s nějakou provozovnou.
0: Začínající studentská firma z Vysokého Mýta v těchto dnech testuje způsob, jak lidem na vozíčku zprostředkovat zážitek z létání letadlem. Využívá na to dálkové propojení FVP brýlí a kamery umístěné v malém modelu letadla. Divák tak s pomocí technologie může v reálném čase sledovat let a mít dojem.

0: Vím, že i v letadle skutečně sedí. Podrobnosti k projektu dodává ředitelka střední technické školy ve Vysoké Mýtě Jitka Jiskrová.
1: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na sociální podnikání, což je od nich velice hezké, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem.
0: Americký lékař, který může být nakažený ebolou, je v Česku. Letadlo, které ho přivezlo z Afriky, dosedlo po 11. hodině večer na pražské letiště Václava Havla. Muže zdravotníci převezli ve speciálním izolačním boxu do nemocnice Bulovka. Tam zůstane v karanténě 3 týdny na pozorování. Muž nemá příznaky eboly v Ugandě, ale léčil nakažené. Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševštík neuspěl se svou žalobou u pražského městského soudu na rektora školy. Ševčík nesouhlasil se svým odvoláním v prosinci 2023. Podle soudce ale měl rektor Petr Dvořák právo Ševčíka odvolat. Rektorovo zdůvodnění, že Ševčík svým vystupováním na protivládních demonstracích školu poškozoval, bylo podle soudu dostatečné. Sport. Karvinští fotbalisté poprvé vyhráli domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové po obratu porazili 3-1 Jablonec, který od 57. minuty dohrával bez vyloučeného Singatea. Slezané si triumfem zajistili účast ve 4. předkole Evropské ligy. Vzhledem k aktuální korupční kauze je ale jejich start v pohárové Evropě nejistý. Trenér Karviné Marek Jarolím si ale radost z úspěchu zkazit nenechal.
2: Skvělý samozřejmě jako počin, kterýho si strašně vážím. Jsem strašně šťastný za ten tým. Stali se jako legendama toho klubu, zapsali se do historie. 3. gól byl totální euforie a jak všichni běželi ještě před kotel. Když si to člověk spojí ze všem všudy, tak jsou to krásné zážitky, a který si budeme pamatovat na celý život. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích zdržení na příjezdu do města od Chrudimi silnice 37. Zdržíte se i na staré silnici ve směru od Draškovic. Zdržení u Sukovicí a mostu přes Labe a taky na Studánce.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodně trpělivosti přejeme na cesty, jsou 4 minuty po 8. hodině, čtvrtek 21. května, s vámi je Český rozhlas Pardubice. My se budeme za chvíli věnovat tomu, jak správně pomoct zraněnému a nestratit hlavu, i když jde o každou vteřinu. Přesně takové situace má prověřit soutěž mladých zdravotníků, tak o ní bude naše další reportáž. A čeká nás i Dalibor Janda, Kateřina Marie Tichá, Šer, Michal Tučný anebo Petr Rezek.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: 4 minuty a bude 8:45, čtvrtek 21. května, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Berlínská nemocnice přijala v noci na dnešek do péče rodinu amerického lékaře, který se nakazil v Kongu ebolou. Příznaky nemoci nemají. A jak už od nás víte, Američan, u kterého je podezření na ebolu, je na pražské Bulovce, nemá příznaky. Další zprávy nabídneme o 8:30. A u zdravotnických témat ještě vydržíme: umělé krvavé šrámy, zlomeniny a nebo srdeční zástava. S tímhle si museli poradit týmy mladých zdravotníků v chrudimském městském parku. Soutěž pod hlavičkou Českého červeného kříže má co nejlépe připravit na situace, kdy může správně poskytnutá pomoc zachránit lidský život. V reportáži Josefa Kopeckého teď uslyšíte, jak si školáci záchranáři vedli.
1: Pomoc! Pomozte mi, někdo! Ona mě nevnímá! Baru, vstávej! Vnímej mě, prosím!
2: Baru je figurantka. Tržná rána na tom čele. Co se stalo?
3: Hrála jsem si s dronem a asi jsem to úplně neovládala a vrtule mě střelila do hlavy a rozsekla mi čelo.
2: Bolí to?
3: Hodně, moc.
2: A to, co držíš v ruce, tak to je nějaká umělá krev?
3: Ano, to je směs medu a červeného barviva.
2: První soutěžní hlídka už je na dohled, takže začíná představení.
1: Jsi tady se mnou, pomoc, Baru! Pomozte mi někdo, ona nevnímá!
2: Dorazili zdravotníci z prvního stupně, jsou to opravdu malí školáci, a teď se snaží zjistit, co se vlastně přihodilo.
1: Máš něco na hlavě.
2: Část týmu se snaží pomáhat a jeden soutěžící kontaktuje záchrannou službu. Hlavní rozhodčí na dronovém stanovišti je Marie Chvojková.
4: Soutěžíci si vedli výborně, byly tam drobné chyby, které souvisejí s nervozitou, ale myslím si, že tenhle tým byl velmi dobře připraven. Dokázali ošetřit zranění, dokázali se věnovat tomu postiženému, uklidňovat ho a celkový zásah bych hodnotila jako velmi dobrý.
5: Dělejte kavice, než to vemete tak.
6: Smyslem té soutěže je to, aby si vyzkoušeli prakticky poskytovat první pomoc, protože někteří z těch týmů chodí celoročně do kroužků, kteří jsou na jejich školách, celoročně se připravují, tak tady to je takový závěr, kdy mají možnost to nejen teoreticky, ale na reálně namaskovaných zraněních vyzkoušet, ohodnotit.
2: Vysvětluje ředitel oblastního spolku Českého červeného kříže v Chrudimi Vratislav Příhoda. Nejlepší z 15 týmů postoupí do regionálního kola, které bude hostit Hradec Králové. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, žij.

0: včerejška už osmdesátnice. Cher ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 9:45. Je čtvrtek 21. května. Za chvíli zase česká muzika Plamen v podání Kateřiny Marie Tiché.
1: Počasí.
0: Počasí nám dělá radost, aspoň většině lidí. Dnes bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku na horách, později na ostatním území místy objeví přehánky, ale moc jich nebude, maximální množství srážek do 2 mm. Večer už budou každopádně srážky ustávat. Teploty dnes 19 až 22, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Tak ideální čas zamířit třeba na zahradu, tak my zamíříme taky dnes na zahradu, ale možná do zahradnictví u Jitky Slezákové. Pěkné ráno.
2: Krásné ráno, jak na zahradu, tak do zahradnictví. Taky. Ale nejdřív možná do toho zahradnictví, abychom si nakoupili, co je potřeba. Taky jsem zamířila, tentokrát jsem navštívila obec Časy u Holic a byla jsem tam u pana zahradníka Martina Škody, tak to je jeho jméno. A on se specializuje na petunie a surfínie. Takže se dozvíme, jaký je mezi tím rozdíl, jak se pěstují a podobně. To bude v našem takovém tom hobby příspěvku kolem 10:30. No a také v našem seriálu mluvíme stále o tom, že Pardubické závodiště slaví 170 let od svého vzniku a tentokrát si řekneme, co všechno musí fungovat na dostihovém závodišti ještě před prvním výstřelem.
0: Taky se zaměříme na digitální závislosti v radioporadně.
2: To je pravda, každý desátý dospívající má příznaky závislosti na digitálních médiích a jak rozpoznat závislost dítěte třeba na mobilním telefonu, tak to všechno nám řekne pedagožka Kateřina Lukavská v radioporadně, která začíná po 11. hodině.
0: Dotazy můžete psát elektronicky na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Tak Jitko, budeme se na tebe těšit po deváté.
2: Já samozřejmě také, hezký den.

0: Jirku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Otaku Tvirta zprávy. Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice nechají zpracovat studii budoucího rozvoje okolí koupaliště Cihelna. Hlavním důvodem je špatný stav přilehlého kempu, který je už několik let zavřený. Za studii město zaplatí 400 tisíc korun. Horní Bradlo na Chrudimsku plánuje náhradu za zbouraný hotel Mareš. Za první republiky patřil k vyhledávaným turistickým cílům. Od 90. let ale budova chátrala a zdevastovaný hotel nechala obec zdemolovat. 5 týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na 2. týden v červnu. 57% lidí v Česku nepovažuje sudetoněmecký sjezd v Brně za správný. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Průzkumu se 14. až 18. května zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Sjezd začíná zítra. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do 4. utkání skupiny ve Friburku jako jasný favorit, vývoj ale musel otáčet. Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během dne zpočátku na horách, později i na ostatním území se mohou objevit přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale stále musíte počítat s kolonou na příjezdu do Pardubice ve směru od Chrudimi, kde se zdržíte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Aviatická pouť mění adresu, z Pardubice přesouvá do Hradce Králové. Zrovna teď vrcholí přípravy, protože aviatická pouť bude letos 30. a 31. května. Tak si o tom povíme víc za chvíli s našimi hosty. Bude tady Josef Piňos a taky Majka Šilerová, tedy organizátoři aviatické pouti. Do té doby nás čeká muzika, sprint Heleny Vondráčkové a znamení skupiny Divokej Bill. Tak pěkný poslech přejeme.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: posloucháte Český rozhlas Pardubice. Vám všem přejeme krásné čtvrteční ráno. Podíváme se na blížící se 34. ročník aviatické pouti, který se tentokrát neuskuteční v Pardubicích, ale bude to v Hradci Králové. A my tady k tomu máme hned dvojici hostů. Je tady Josef Piňos, předseda správní rady Sdružení aviatické pouti. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: A zdravíme i Majku Šilerovou, členku správní rady. Hezké ráno.
2: Hezké ráno tobě i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Tak aviatická pouť letos bude v Hradci Králové, to je známá věc. Možná bychom ale na úvod mohli připomenout ty důvody, proč jste se přesunuli do Hradce.
1: My jsme bohužel v prosinci loňského roku dostali zamítavé stanovisko z armády České republiky, že se bohužel nebude moci uskutečnit aviatická pouť na letišti v Pardubicích. Ty hlavní důvody jsou přesun stíhacích letounů Gripen z Čáslavské základny, která se aktuálně rekonstruuje právě do Pardubic. Ty letouny tady vydrží několik let a z důvodu zejména bezpečnostních a rovněž také z důvodu omezenějšího prostoru bylo rozhodnuto, že by to nešlo zkombinovat s akcí takového rozsahu.
0: Dá se odhadnout, jestli se do Pardubic vrátí aviatická pouť, případně kdy to bude?
1: Je to možné, i když my víme, že minimálně teď na několik let se musíme přesunout jinam a zrovna dnes bychom měli podepisovat memorandum se statutárním městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem o záměru spolupráce na 5 let.
0: Aviatická pout, někde se objevuje i aviatická airshow. Jak je to s tím názvem té letošní akce?
1: My zachováváme název aviatická pout, má to tradici už od roku 1991, je to 34. ročník, nicméně doba se posouvá, takže jsme měnili logotyp v souvislosti se změnou toho místa, takže na logu je aviatická airshow Hradec Králové, ale stále je to akce aviatická pout.
0: Bude se konat, radši ještě zdůrazníme, 30. a 31. května letošního roku právě v Hradci Králové. Když se podíváme do programu, kdo už je tam potvrzený z těch účastníků, na koho můžeme nalákat?
1: My už máme kompletní letový program připravený, teď už jenom ladíme to pořadí. Určitě největším tahákem možná bude vojenská stíhačka Eurofighter Typhoon, která přiletí z Německa od Luftwaffe. Ta stíhačka je dvoumotorová, je to vlastně jedna jako z top stíhaček, které se vůbec v armádě používají po celém světě. Jen pro zajímavost, ta během té 11-minutové letové ukázky ta stíhačka spotřebuje 3 tuny leteckého paliva. Ta akce je koncipovaná tak, že vlastně my se snažíme ukázat průřez tím letectvím od prvopočátku až do současnosti. Takže kolébkou letectví jsou Pardubice. Inženýr Jan Kašpár tady začínal létat s letounem Bleriot už někdy v roce 1910 a my máme kopii tohoto letounu, nově postavenou kopii, a ta bude k dispozici a bude ukazovat, jak se s tímto letounem létalo právě v Hradci Králové na aviatické pouti.
0: Jaká tam jsou ještě další lákadla v tom letovém programu?
1: Od toho Bleriota dál jdeme přes první světovou válku, že letouny, stíhací letouny první světové války, dvouplošníky budou útočit na pozemní cíle, je to doprovázané pyrotechnickými efekty, potom přes druhou světovou válku, válka v Koreji, máme tam Dakotu, která se podílela na vylodění vojsk v Normandii, dokonce i s tím dobovým zbarvením, včetně invazních pruhů. Budou tam dále i moderní letouny. Letoun Kasa armády České republiky vyhodí parašutisty, takže to bude hned na zahájení. A dále máme záchranářský vrtulník společnosti DSA, bude demonstrovat záchranou operaci a slaňování. Určitě si tam každý z návštěvníků najde to své.
0: Pojďme se podívat i na zem, na ten pozemní program. Na co tam se můžeme těšit?
2: Tak tam samozřejmě zachováváme ráz původních aviatických poutí, že nejenom ve vzduchu, ale i na zemi je hodně co vidění, takže diváci se mohou těšit na velkoplošné pozemní 3D divadlo, kdy v tom dopoledním a pak i v rámci letového programu uvidí v přestávce vystoupení dynamických ukázek policie České republiky, cizinecké policie, vězeňské služby. Dále bych ráda návštěvníky pozvala na prezentaci RC modelů a traků. Přijedou modeláři nejenom z Česka, ale i z Německa. Nedílnou součástí aviatické pouti jsou letecké simulátory. Dále pak výstava RAF, tentokrát pod titulem Věrní zůstaneme. Je to velká výstava, která bude v jednom z těch úlů, kde bude se prezentovat právě odkaz našich pilotů, letců, kteří letali za druhé světové války v Británii. V rámci toho také po oba dva dny o 10:30 dopoledne čeká na návštěvníky dobový briefing, právě tak, jak startovala letadla a jak se připravovali piloti na ty velké vojenské letecké bitvy. Nebude chybět ani autosalon a výstava veteránů a na své si přijdou také děti, protože tradičně s nimi slavíme Mezinárodní den dětí, takže na 10 stanovištích s našimi partnery budou moci plnit různé soutěžní úkoly. V každý den odpoledne bude malé slusování a pak to velké po skončení aviatické pouti o několik cen. Tou první cenou je zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 a další velké ceny jako modely letadel, návštěva akvaparku v Praze a další.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsou Josef Piňos, předseda správní rady Sdružení aviatické pouti, a taky Majka Šilerová, členka správní rady, a lákáme na letošní aviatickou pouť, která nebude v Pardubicích, ale bude v sousedním a nedalekém Hradci Králové 30. a 31. května. Možná bychom mohli zmínit, pane Piňos, ještě Lom Praha, abychom na ně nezapomněli.
1: Určitě Lom Praha je pro nás významným partnerem a jeho odnož Centrum leteckého výcviku Pardubice zajišťuje nám spoustu letových ukázek, protože Lom Praha jako podnik zajišťuje výcvik budoucích vojenských pilotů, takže mají letouny jak vrtulové, tak proudové, a vlastně vojáci, kteří chtějí vstupovat do armády a létat, tak první krůčky a výcviky dělají právě tady v Pardubicích v Centru leteckého výcviku podniku Lomu Praha.
0: Rozhodně tam budou na té akci sběratelé autogramů, taky se tam uchytí takzvaně, budou mít šanci nasbírat nějaké podpisy?
2: Rozhodně, protože všichni piloti a naši hosté budou i součástí autogramiád, která se bude odehrávat v nové zóně, čili zóně aviatické pouti, kde také bude doprovodný program vždycky dopoledne nebo odpoledne, podle toho, kdo z pilotů bude mít zrovna nelétavou část, tak bude určitě se rád potkávat s návštěvníky, a ty autogramiády jsou nedílnou součástí aviatické pouti, stejně tak jako další doprovodný program, který bude součástí, a to je třeba v sobotu a v neděli vystoupení dobové zpěvačky v klubu vojenské historie, protože historie se v aviatické pouti skloňuje hodně. Kluby vojenské historie jsou nedílnou součástí aviatické pouti a to právě v tom jejich stanovém městečku nebo v té části, tak tam bude vystupovat zpěvačka, takže i návštěvníci nasají tu historickou dobu nejenom s letadly, ale i na zemi.
0: Taky jste mysleli na zdraví, jak konkrétně?
2: Na zdraví jsme mysleli, protože my rádi pomáháme, není to poprvé, ale letos jsme velice rádi, že jsme součástí akce, která rozhodně patří mezi nás, a to je registr dárců kostní dřeně, takže ti, kteří se rozhodnou se zaregistrovat bezbolestně, jednoduše, tak budou mít možnost právě na aviatické pouti, protože, jak se říká, hrdinové nemusí sedět jen v kokpitu.
0: Je tam i spolupráce se Státním zdravotnickým ústavem?
1: Ano, to je čerstvá informace. Navázali jsme spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem, který bude mít na místě infostánek a bude prezentovat prevenční programy prevence testování HIV a další.
0: Jak se dostat na akci, neboli jaká bude doprava? S čím mají návštěvníci počítat?
1: Několik druhů dopravy se namízí do Hradce Králové. Hradec Králové přímo navazuje, letiště Hradec Králové přímo navazuje na město. Je tam jednak standardní doprava městská hromadná, nicméně my posilujeme tuto dopravu o kyvadlovou, takže z hlavního nádraží je možné se dostat speciálními linkami autobusů na aviatickou pouť. Ty linky jsou zdarma. Samozřejmě nejčastěji návštěvníci jezdí vlastními auty, individuální dopravou, proto máme připraveno asi 4300 parkovacích míst, takže oproti Pardubicím ta kapacita je tam větší. Připravovali jsme speciální dopravní značení a veškeré informace, které potřebují všichni k dopravě, jsou uveřejněné na webových stránkách. Jsou tam i doporučené trasy, kudy má najíždět, aby se vyhly kolonám, aby jsme rozptýlili tu dopravu po Hradci a všichni mohli hladce dojet a doprava se neucpala.
0: A na ten web můžeme odkázat i v případě, když někdo chce vidět víc o programu a vůbec o aviatické pouti, tam se všechno dočte.
2: Určitě všechny aktivity, které se odehrávají v rámci aviatické pouti po oba dva dny, tak najdou právě na webových stránkách, kde je přesně popsáno v podstatě i místy, a pak samozřejmě v průvodcích, které se mohou návštěvníci vzít při příchodu do areálu, kde mají přesně v rámci piktogramů místa, kde která zóna je právě pro ně, aby si mohli vybrat. A určitě bych ráda také zmínila, že k takové skvělé akci, která se bude určitě odehrávat příští týden, tak patří také dobré jídlo a pití, takže myslíme i na návštěvníky.
0: Tak tady 30. a 31. května aviatická pouť v Hradci Králové a my jsme o tom mluvili s našimi hosty, s předsedou správní rady Sdružení aviatické pouti Josefem Piňosem a taky členkou správní rady Majkou Šilerovou. Oběma děkujeme za rozhovor a ať se vám Hradci líbí, ať se to tam povede. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Kemp na Cihelně v Pardubicích čekají rozsáhlé opravy. Muž, který by mohl být nakažený ebolou, už je v péči lékařů pražské nemocnice. Bulovka. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1, zápas ale museli otáčet. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty až 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubice chystají rozsáhlou proměnu kempu u koupaliště Cihelna a nechávají si proto zpracovat rozvojovou studii. Areál je už několik let uzavřený a město zatím investovalo pouze do úprav 4 tamních mobilheimů. K jeho znovu otevření ale budou potřeba mnohem rozsáhlejší opravy. Ředitel společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil, popisuje, co všechno bude nutné obnovit.
2: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf, který tam byl. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy, chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli bychom tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky.
0: Pardubické vzdělávací centrum Sféra loni navštívilo víc než 54 tisíc lidí. Centrum v automatických mlýnech připravuje pro školy i veřejnost workshopy, kroužky nebo otevřené dílny zaměřené na techniku, řemesla a moderní technologie. Kromě toho pořádá festivaly, příměstské tábory nebo akce pro rodiny s dětmi. Americký lékař, u kterého je podezření na nákazu ebolou, už je ve speciálním zařízení v pražské nemocnici na Bulovce. Po 11. hodině večer přistálo na letišti Václava Havla speciálně upravené letadlo, které ho dopravilo z Afriky. Právě tam přišel do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou. Podle primářky kliniky

0: Infekčních nemocí Hany Roháčové začali lékaři hned po jeho přemístění do speciálního boxu s vyšetřením.
1: Pacient je bezpříznakový a budeme pokračovat samozřejmě v těch dalších vyšetřovacích postupech a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale zatím to vypadá příznivě a uvidíme během následujících dnů, samozřejmě je to krátká doba.
0: Američan zůstane v Česku v izolaci minimálně 3 týdny, právě tak dlouho totiž může trvat, než se nemoc projeví. Anglická rozhlasová stanice Caroline omylem oznámila smrt britského krále Karla III. Podle ředitele Petra Moora to zavinila chyba počítačového systému. V éteru omylem zazněl vstup, který mají všechny britské rozhlasové stanice připravený pro případ úmrtí panovníka. Zaměstnanci rádia se následně omluvili posluchačům ve vysílání i na sociálních sítích za způsobené nepříjemnosti. Sport. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Itálií 3-1. Češi ještě v 5. minutě poslední třetiny prohrávali 0-1. Střelecky aktivní byla i obraná dvojice Jiří Ticháček, Marek Alšer. Druhý jmenovaný dal první gól v reprezentaci a pomohl tak obratu.
2: Celý ten zápas jsme vlastně s Jirkou Ticháčkem si dali ten cíl, prostě střílet všechny ty puky. Některý možná byly zbytečně vystřelený, ale každá tam může padnout a myslím si, že na konci jsme skončili hodně přes 10 střel oba dva a prostě jedna tam padla a za to jsme strašně rádi, že jsme mohli takhle pomoct týmu. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer i skoro jasno, během dne, ale zpočátku na horách, později na ostatním území místy přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na mírné dopravní omezení na silnici 1/36 mezi Sezemicemi a obcí Časy kvůli opravám výtluků.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je čtvrtek 21. května, před námi, co se počasí týká, nádherný jarní den. Vítejte při poslechu dobrého dopoledne, jste naladěni na pohodových vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Ve zprávách jsme slyšeli, že zatímco pardubické koupaliště po rozsáhlých opravách z minulých let za několik týdnů otevře další sezónu, sousední kemp zůstane kvůli špatnému technickému stavu dál uzavřený. A my si řekneme, co všechno se tam buduje. Ve zprávách to byla jenom taková malá upoutávka. No a co budeme hrát? Tak třeba Dávej ber, Sagvan Tofy, Karel Černoch, Popelky, Rande u zdinářků, Hana Zagorová. No a teď už přichází Richard Miller. Po schodoch příjemný poslech všem přeje Jitka Slezáková.

0: Něco pro zasmání by to chtělo. Mějte v merku radary, ať jedete na Vary nebo třeba na Budějovice. Rozhlasový kolega Jiří Bláha nám v jednom rozhlasovém zábavném pořadu vyprávěl, co zažil na cestách s hercem a rally jezdcem Lukášem Langmajerem. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Jednou jsem s ním jel v autě a jeli jsme někam do Budějovic. On má občas jako záchvat, že si myslí, že ta silnice je taky to rally. Jo. A takhle přichází pomaličku jako obody, jo, teď už měl taky trošku jako nahnáno. A my vám jedem do těch Budějovic. Já myslím, že jste tam někdy byli, tam jsou dva kruháče hned na začátku města, když tam vyjíždíte, asi vzpomínáte. To už je na území města. On opravdu byl zrovna jako v bodový tísni. A tam mezi těma dvěma kruháčema je radar. Jo. A tak on opravdu poctivě, jedeme, hele, on kolem toho radaru 50, paráda. Jedem najednou cvak. On nás to vyfotilo. A teď on nad všem přemýšlí a říká, hele, viděl jsi to? Já říkám, no viděl. A to není možný, já jedu podle předpisů. Tak se neváhal otočit na tom dalším, na tom druhém kruháči, že si to jako dáme znova. Jo. Takže znamená ten první kruháč a znova kolem toho radaru. Hele, zpomalil 40, 35, projedem kolem radaru, cvak. Říká, no to není možný tohle, ale... Hele, nedalo mu to, tak jeden po třetí, jo. Paní na kole by byla rychlejší než my. Ono nás to znova vyfotilo, tak ten už jako se opravdu málem zbláznil, kopnul do vrtule, odstartovali jsme pryč. Helejte, za 14 dní přišla obálka, 6 bodů v hajzlu, ani jednou neměl pásy.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 9 hodin 17 minut Český rozhlas Pardubice s vámi. Okolí pardubického koupaliště Cihelna čeká velká proměna, jak už víte z našich zpráv. V plánech města je nový kemp, další sportoviště i celkové oživení celého areálu. Radnice už na zpracování rozvojové studie vyčlenila peníze v rozpočtu. Současný kemp je přitom už řadu let zavřený a chátrá. To by se ale do budoucna mělo změnit. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, na výslednou proměnu si budou muset lidé ještě několik let počkat.
1: Tady na Cihelně teďka, jak vidíte, tak probíhají ty sezónní práce. Vypouštíme bazény, provádíme veškeré čištění, kolem se seká tráva, udržuje se zeleň. Vlastně připravujeme všechno na tu sezónu, aby to bylo vyčištěný, natřený, připravený, napuštěná voda.
2: Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která areál provozuje, představuje poslední úpravy koupaliště na Cihelně před zahájením sezóny. Ta by měla začít poslední týden v červnu. Sousední letní kemp ale zůstane stejně jako v předchozích letech kvůli špatnému stavu zavřený.
1: No, v současné době ten kemp není funkční. Určitě jsme se snažili teďka, byli jsme rádi, dostali se nějaké finanční prostředky na to, aby se dovybavili ty 4 mobile homey, které tam jsou, co se už stalo, dodělali se tady teďka nové terasy, ale v podstatě ten kemp jako takový ještě se nezačal opravovat.
2: To by se ale mohlo změnit. Město schválilo vypracování studie dalšího využití areálu koupaliště. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasno v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Na její zpracování jsme v rozpočtu města uvolnili 400 tisíc korun, včetně DPH.
2: Podle ředitele Vysoudila má rozlehlá plocha velký potenciál pro další rozvoj.
1: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf, který tam byl. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy, chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli jsme tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky, využít stávající budovy, které tam dneska jsou, a to si musíme říct na co, jestli pro další ubytování, nebo jestli tam budeme chtít udělat nějaké větší občerstvení a tak dále.
2: Jak nákladná bude rekonstrukce kempu, zatím nikdo nedokáže odhadnout. Už teď je ale jasné, že areál bude muset odpovídat dnešním vysokým nárokům návštěvníků podobných zařízení.
1: Ten kemp se musí opravdu posunout na nějakou úroveň, která je teďka v naší republice běžná, a ty kempy už se hodně posunuly. To vidíte všichni, když někam jedete, tak už to není tak, jak to bývalo. Dneska ty kempy jsou vymazlený, hezký a lidi se tam rádi vracejí, a to chceme udělat i tady.
2: Úpravy kempu na Cihelně pak chce město uskutečnit v několika etapách, tak aby mohlo vždy alespoň část areálu na sezónu otevřít. I k tomu dojde ale nejdřív za několik let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Prevence je klíčová, to nám řekne každý lékař, který například usedne tady do křesla v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. A tak pro vás máme jednu nabídku. Palác Pardubice společně s kožním oddělením Pardubické nemocnice se i letos připojuje k osvětové akci Evropský den melanomu a právě nabízí možnost bezplatného vyšetření mateřských znamének pod odborným dohledem dermatologů, a to bez objednání přímo v prostorách paláce. Každoročně se tak snaží upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a vyzdvihnout důležitost samovyšetření, pravidelných preventivních prohlídek a upozornit na rizika nadměrného opalování. Dny melanomu byly už včera 20. a i dnes pokračují, tedy 21. května, a je to od 9 do 16 hodin na rotundě u hlavního vchodu do paláce. Tak tolik tedy tato informace a teď už jdeme opět za Dagmar Magincovou, která se ponoří do těch starých českých názvů. Dnes si řekneme, co je to žentour a jak tohle slovo vzniklo.
1: Metafora se žentourem je dodnes oblíbená, ačkoliv původní zařízení, které se takhle jmenovalo, už si nejspíš málo kdo přesně vybaví. A to se u nás ještě v roce 1930 používalo nějakých 160 tisíc žentourů různých velikostí. Ty původní převáděly sílu dokola chodícího tažného zvířete na pohon hospodářských strojů. A proto ta metafora bezvýchodnosti, úmorné rutiny a stereotypu, jako například žentour živobytí, úvah, nejistoty, kariéry. Ostatně i hledání původu slova žentour bylo trochu bezvýchodné. Občas uváděná souvislost s německým senken, snížit, sklopit, moc nesedí.
0: Zítra si řekneme něco o původu slova šmejd. Je 9:30.

0: cibulový med? No hodí se vždycky, uleví při kašli a překvapivě ochotně ho prý užívají i děti. Jak se tahle zázračná směs připravuje, to se naučíme v dnešních babských radách.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Samozřejmě se to musí podávat s láskou, aby potom děti měly hezké vzpomínky i na to, když byly nemocné, jak se o ně rodiče nebo i prarodiče hezky starali. No a půjdeme dále, co všechno musí fungovat na dostihovém závodišti ještě před prvním výstřelem startéra. To uslyšíme za pár minut.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Zagorová zase trochu jinak. Rande u zdinášků několik podob má tahle dáma. Je skoro 10:45 a my jedeme opět na pardubické závodiště. Letos tam slaví 170 let od svého vzniku. Než na dráhu vyběhnou koně a tribuny zaplní diváci, čekají pořadatele týdny náročných příprav. Jak vypadá zákulisí dostihových příprav? Čtvrtý díl našeho seriálu ukáže práci, kterou návštěvníci běžně nevidí. S Kateřinou Nohavovou natáčí redaktorka Milena Potůčková.
1: Co se děje na závodišti před tím dostihem? Třeba jeden den. Už je všechno připravené, nebo se ještě něco ladí, nebo se to bude chystat až v ten den dostihu?
2: Co se týká přípravy dostihové dráhy, tak ta prakticky běží neustále, je průběžná. Samozřejmě přímo před tím dostihovým dnem správce dráhy několikrát i kontroluje takzvanou pružnost dráhy. Podle toho se buď zavlažuje, nebo se naopak ta dráha nechá trošičku, řekněme, vyschnout. Samozřejmě musíme připravit stáje. My tady máme 160 boxů na ustájení, takže se musí vystlat pilinami, zkontrolovat, že tam všechno funguje, že je tam voda a tak dále. V celém areálu se poseče tráva. No a co se týká toho samotného dostihového dne, tak to všechno začíná ráno, kdy začnou přijíždět dostihoví koně nebo celé té realizační týmy. Koně procházejí kontrolu veterinářem, zda jsou v pořádku, ustájí se. No a pak, když začne ten dostihový den, tak jezdec se musí zvážit. Trenér mu mezi tím nasedlá koně, kůň s jezdcem se pak potkají v pedoku, což je takový prostor, kde se koně před dostihem vlastně předvádí divákům. No a pak jdou do té dráhy, odběhnou si dostih a jdou si pro vítěznou cenu.
1: Jezdec se musí vážit?
2: Ano, každý kůň má v dostihu předepsanou určitou váhu, kterou nese. To znamená, že jezdec před dostihem, ale i po dostihu, musí na váhu a musí mít tu správnou váhu, kterou má předepsanou. Když váží hodně, musí zhubnout, a když váží málo, tak naopak do sedla, respektive do takové podsedlové dečky, se vkládá závaží, aby prostě dosáhl té správné váhy, kterou potřebuje.
1: Takže to už jsou odborná pravidla toho dostihového sportu jako takového. Ještě jste zmínila pružnost dráhy. Já, když jsem přijížděla, tak jsem viděla, že tady běží zavlažovací systém, kropí se, takže nějakým způsobem se to asi ovlivnit dá. Hlavně, když by mělo být sucho, tak se to dá navlhčit, ale když prší, tak přece to úplně ovlivnit nelze.
2: Počasí samozřejmě hraje velkou roli. Je to o tom, že musíte sledovat tu předpověď počasí, měřit si tu dráhu. Samozřejmě, když hodně prší, tak ta dráha je hodně podmáčená, ale jezdci s tím musí počítat. Pamatuju se v minulosti, asi dvakrát jsem to zažila, že bylo opravdu hodně mokro, takže pak pokud někde je ta dráha nespůsobená, byla, že třeba někde stojí voda, je tam nějaká velká louže, tak se může i operativně upravit kurz dostihu. To znamená, že se může vést malinko jinudy, než je třeba původně předepsáno.
1: Já si vzpomínám, teď nevím, jestli v loňské nebo předloňské sezóně, že dokonce byl dostihový den i zrušený, protože to byl opravdu ten extrém, jak byly povodně v Jeseníkách a i na dalších místech v republice. Takže i tohle se evidentně může stát.
2: Ano, teoreticky se to může stát. Byl to opravdu rok, kdy velkou část republiky postihly povodně. A i tady u nás hodně pršelo. Je to výjimečný stav. Myslím si, že v podmínkách pardubického závodiště se tohle možná stalo poprvé, ale opravdu jsme celý ten dvoudenní, tehdy to byl dokonce dvoudenní dostihový meeting, překládali o týden později. Především kvůli bezpečnosti i kvůli tomu, že všude vlastně v dráze stála voda, ale bylo to taky takové možná solidární gesto k lidem a ke stájím, které v tu chvíli měly úplně jiné starosti a řešili úplně jiné věci, než přemýšlet nad dostihy v Pardubicích.
0: Poslední díl seriálu k výročí 170 let od založení dostihové dráhy v Pardubicích nabídne zítra a bude to pohled do budoucnosti.

Za 5 minut už bude 10 hodin, chystáme pro vás aktuální zprávy. No a teď vyšla zpráva ještě také z elektráren z Opatovických. Přeruší dnes dodávky tepla, protože má být v následujících dnech pěkné počasí, tak půjde pravděpodobně o definitivní ukončení topné sezóny, uvedla dnes firma v tiskové zprávě. Teplo z Opatovic odebírá více než 63 tisíc domácností v Hradci Králové, v Pardubicích, v Chrudimi a v okolí. Otaku Tvirt už pro nás chystá aktuální zprávy, tam se budeme soustředit třeba na připravovanou těžbu manganu na odkalištích u Chvaletic. Má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Více za 5 minut.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Těžba chvaletického manganu by se těžební firmě měla vyplatit. České hospody a restaurace zvýšily v prvním čtvrtletí letošního roku proti loňsku zisk o 3%. Fotbalisté Jablonce ve finále poháru prohráli s Karvinou. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PEA nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Podle těžební společnosti Mangan Chvaletice dosahují tamní mangan potřebné kvality pro výrobu baterií pro evropský elektroprůmysl.
3: Projekt počítá s roční produkcí až 50 000 tun vysoce čistého kovového manganu. Těžba by měla začít kolem roku 2032 a zabere asi 25 let. Čistá současná hodnota projektu po zdanění by měla dosáhnout až 490 milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 10 miliard korun. Chvaletic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
2: Mezi obcemi Studnice a Zblov na Náchodsku ukradli neznámí pachatelé 6 hrušní a 4 jilmy, které byly podél silnice vysázené loni na podzim. Stromy sázeli společně místní obyvatelé a každá rodina měla možnost zasadit svůj vlastní strom. Případ prověřuje policie.
4: Pachatel nebo pachatelé přeřezali páskové podpory a stromy vytahali z ochranného oplocení. Hrušně měly víc než 2 metry a podle zástupců radnice bylo proto na jejich odvoz potřeba auto s vlekem nebo dodávka. Obec plánuje za ukradené stromy na podzim vysázet jiné, peníze na ně nabízí samotní obyvatelé. Ze Studnice na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Tržby české gastronomie v prvních třech měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, řekl to Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje. Dařilo se hlavně kavárnám nebo hotelovým restauracím, po letech poklesů poprvé taky klubům a barům. Francouzská finanční prokuratura do konce tohoto roku rozhodne o možném trestním stíhání českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Francouzské úřady vyšetřují jeho nákup vily na jihu země. Podle deníku Le Monde ji Babiš koupil prostřednictvím řetězce

0: offshoreových společností v přepočtu za 350 milionů. Prokuratura zkoumá, jestli přitom nedošlo k praní špinavých peněz nebo daňovému úniku. Babiš v minulosti všechna obvinění popřel s tím, že nákup nemovitosti proběhl v souladu se zákony. Sport. Jablonečtí fotbalisté v této sezóně trofej nezískají. Ve finále domácího poháru ztratili vedení a v Hradci Králové podlehli Karviné 1-3. Utkání výrazně ovlivnil moment z 57. minuty, kdy dostal červenou kartu jablonecký Singahed za kopnutí do soupeře. Mluvil o tom kouč Severočechů Luboš Kozel.
1: To, co tam předvedl Singy, tak samozřejmě hrubě ovlivnil ten zápas a já jsem věřil, že on může být třeba tím rozdílovým hráčem, který jako Žolík tam může přijít a třeba to utkání rozhodnout, tak se to tak stalo, skoro se dá říct jako akorát v negativním slova smyslu. No. Samozřejmě v tu chvíli si to neuvědomí asi, že jo, a teď už si to uvědomil, takže teď si myslím, že by bylo úplně zbytečný mu něco říkat, jako on sám ví, co udělal. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, během dne zpočátku na horách, později i na ostatním území místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pozor na možné došetřování dopravní nehody na silnici 1/14 mezi Třebovicemi a Rybníkem, nehoda dvou dodávkových aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jsou 4 minuty po 10, před námi další dopolední hodina, bude nabitá. Máme pro vás vstupenky na Eliman Fresh Festival, koná se na pardubickém dostihovém závodišti už teď o víkendu a k tomu patří ještě festivalová vstupenka. Dneska se nám to nějak nedaří, ten hlas nefunguje, jak by měl, tak snad se to bude zlepšovat s postupem času. Ta festivalová vstupenka platí zároveň jako lístek na dostihy. Tak to je dárek pro vás, no a za chvíli také zalistuju v D-testu květnovém. Je tam i test papírových utěrek a píše se i kam patří, do jakého odpadu. Takže i o tom se dozvíte, pokud zůstanete naladěni na našich frekvencích. Jsme Český rozhlas Pardubice. Hezký den všem.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Taky jste si oblíbili kuchyňské utěrky v takových těch rolích. V květnovém vydání D-testu je právě testován i tento papír a je tady napsáno takové zajímavosti, jak se vyrábí. Klasické kuchyňské utěrky jsou vyrobeny ze 100% celulózy, jde tedy o nově získaný čistý papír a na jejich produkci je potřeba nemalé množství energie, vody a dalších cenných zdrojů. Vedle toho ale existují recyklované utěrky, které pocházejí ze zpracovaných a znovu využitých zbytků papíru různých druhů. Jsou šetrnější k přírodě, ale nemusí být vhodné pro všechny situace. Důvodem je obava z nežádoucích chemikálií, které se v nich mohou nacházet. No a teď kam s nimi, s těmi papírovými utěrkami? Nekaždý odpad z papíru je recyklovatelný a patří do modrého kontejneru. Tedy tady v tomto případě ne. Třídit by se měl pouze čistý papír a kuchyňské utěrky jsou ze své podstaty po použití znečištěné. Měly by se tedy vyhazovat do směsného odpadu. Navíc jde o méně kvalitní papír, při jehož výrobě se používají velmi krátká vlákna celulózy, která se už nacházejí prakticky v konečné fázi recyklačního koloběhu papíru. Nejsou tedy kvalitním stavebním materiálem pro další výrobky. Platí to i pro kapesníky, ubrousky nebo toaletní papír. Kuchyňské utěrky můžete spálit v kamnech a pokud nejsou zatíženy chemikáliemi, například z úklidu, lze je také kompostovat. Uložení na kompost může být ale problematické v případě těch recyklovaných výrobků, ve kterých se mohou ve vyšší míře objevovat nežádoucí chemikálie. V žádném případě nevhazujte papírové utěrky do toalety, na splachování a rozpouštění v kanalizaci. Nejsou dělané. Není to tak jednoduché s tím tříděním. No a jak dopadl test, na to už se podívejte v D-testu sami.

0: Sanace opukové skály v Letohradě na Orlicko-Ústecku je z více než poloviny hotová. Odborná firma od zimy odstraňuje zvětralé části skalního masivu, který ohrožoval historický vodojem z roku 1926 a dva rodinné domy. Takže to je dobrá zpráva z ČTK. No a teď už si řekneme, kam vyrazit o víkendu. S tím vám poradíme právě teď. Tipy na víkend v Pardubickém kraji připravuje Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku na muzejní noc, kterou si zítra budete moct užít hned na několika místech. Třeba v Pardubicích budou pro zájemce otevřená muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase. V Chrudimi zase budete moct navštívit všechna tři muzea, ve kterých bude od 17 hodin speciální program. No a v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích letos slaví 60 let od otevření a na zítřek připravili noc v muzeu s programem pro celou rodinu. Od 17.30 se návštěvníci můžou zapojit do workshopu afrických tanců pod vedením profesionální lektorky a pro děti bude připravená tvořivá dílnička. Další tip je pro milovníky vlaků. V sobotu se totiž můžete svést motoráčkem pod hrad Rychnburg. Vlak odjede ze zastávky Pardubice Centrum v 9.10, zastaví na hlavním nádraží v Rosicích, Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti, Žďárci a ve Skutči. Zpět do Pardubic se vrátí v 15 hodin. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A pokud máte radši gastronomický zážitek, můžete o víkendu vyrazit na Elimon Fresh Festival. Na pardubickém dostihovém závodišti budete moct ochutnat nejrůznější delikatesy, potkáte tam známé kuchaře a s některými z nich se budete moct i zapojit do vaření. A ještě druhý tip do světa vůní a chutí. V Litomyšli budou o víkendu gastroslavnosti. V sobotu se sejdou milovníci dobrého jídla a pití s kuchaři a odborníky na moderní gastronomii. Na Toulovcově náměstí bude soutěž ve vaření kotlíkových gulášů a celou akci pak zakončí společný nedělní oběd na Smetanově náměstí. Dál pokračujeme na Pardubický zámek, kde bude v neděli zámkohraní. Od 14 hodin se můžete těšit na hudbu, dílničky, žonglování i na kapelu Mixle v Pixle. A nakonec pozvánka do kláštera na hoře Matky Boží u Králík, kde bude v neděli akce ZUŠ Open. Svou tvorbu tam představí přes 500 žáků a pedagogů různých uměleckých oborů základních škol Pardubického kraje. Program začne v 10 hodin nedělní mší svatou v klášterním kostele. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vesta Manana, kapela ABBA, snad prosvětlila váš dnešní den. Sluníčko taky dělá, co může, přejeme vám pohodu. No a taky v zahradnictvích po celé republice to v těchto dnech hýří barvami. Lidé si vybírají v záplavě nejrůznějších letniček to, co bude pasovat k jejich domu. Například v zahradnictví v Časech se zahradník Martin Škoda specializuje na petunie a surfínie. Samozřejmě tam nechybí ani další druhy květin, zelenina i různá kvalitní zemina. A o zákazníky není nouze.
1: Máte černou slunečnici ještě?
2: Máme, jo.
1: No, tak asi kilo.
0: Tak než vám pán dá černou slunečnici, tak já se zeptám vás přímo, jestli tady nakupujete pravidelně u pana Škody,
1: určitě,
0: nebo poprvé?
1: Ne, pravidelně, prosím. Ještě když byl pan Škoda v Sezemicích, tak tam, že jo. No a teď jezdíme sem a babička si tady dává dělat různý mísy na hrob a truhlíky a to.
0: A vy už máte nakoupeno už papriky a nebo spíš letničky, kytičky?
1: My spíš kytičky. My jako zahrádku nemáme u baráku, takže spíš kytičky. No a už myslím, že to máme všechno. Ještě pro ptáčky, zrní a je to.
0: Na ty nezapomenout.
1: Petunky to jsou barvy úplně překrásné, jo. Ty Afrikány, já mám strašně ráda, ty zářej, že jo. Takže jako v pohodě a pan Škoda je strašně příjemný člověk. On nám to doveze třeba i domů.
0: Tak děkuju. Tak paní jste obsloužil. Spokojená zákaznice a teď jdu na řadu já.
2: Dobře.
0: Dívám se tady na nádherné petunie a surfínie. Máte jich tady opravdu hodně, je to taková vaše srdeční záležitost?
3: Srdeční záležitost. Máme tady mini petunie, velký petunie, pak jsou tam úplně obří ty fialový, ty jsou nádherný. Ze surfínie tady máme i drobnokvětý, ty bych řekl, že se staly takovým hitem letošního léta, protože ty opravdu se prodávají dobře.
0: A mají krásnou barvu tam dole, takové ty lehce na růžovělé, takové lehce jemné. Růžovělé,
3: anebo tadyhle ty žíhané, takhle tvoří ten záplavu květů úplně. A opravdu kvetou celý léto.
0: Máte to v závěsných květináčích, takže to půjde ještě dolů? To bude dělat závoje?
3: Dlouhý závoj. Aha. A je dobrý v tom, že vlastně postupně odkvítá, ale ty kvítka další přikvítají, takže neudělají zelenou plochu a neustále to je ten závoj květů na tom.
0: Jaký je rozdíl mezi surfíny a petuní vlastně?
3: Surfíny většinou bývají samočistící. To znamená to, že odkvetou ten květ upadne sám a petunie teda tam by se tam to chce odjubávat, tam
0: jinak
3: to chce
0: odstraňovat.
3: Tak.
0: Takže surfín je jednodušší údržba taková.
3: Tak. A surfín je většinou bývají teda převislý formy a petunie jsou zpřímený i převislý. Teda.
0: Vy si je tady pěstujete, to znamená, jak to trvá dlouho, než vy vypěstujete třeba tady tu rostlinku?
3: Tady tu rostlinku, to je vlastně ze semínek v lednu, vysejíváme semínka, asi druhý týden v lednu a pak se to přepichuje a pak se to ještě hrnkuje do finále podobě takhle toho květináče.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Co myslíte, už je čas? Já bych řekla, že už pomalu ano, že můžeme začít se soutěží.
1: Věřte, nevěřte.
0: A ještě jednou připomínám, že ve hře jsou dvě vstupenky na Eliman Fresh Festival na pardubickém dostihovém závodišti a ta festivalová vstupenka platí zároveň i jako lístek na dostihy, protože v sobotu se poběží první kvalifikace na 135. velkou pardubickou. Tolik naše výhra a my se vracíme ke včerejší chlebíčkové slavnosti. Měli jsme včera přímý přenos Ústí nad Orlicí z Hernichovy vily a už jsme si tady říkali v naší soutěži včera, že ta tradice paukrtová lahůdkářství sahá do roku 1916, kdy ho jako první české velkolahůdkářství založili Jan a Štěpánka Paukertovi. Letos je to už 110 let. No a co už se nám moc nevešlo rozebrat, ale mluvili jsme o tom odpoledne na našem přímém přenosu, je ta doba před válkou druhou světovou. Roku 1938 už pan Paukert věděl, že ta doba nebude českým podnikatelům přát. A tak se rozhodl před Němci zachránit to nejcennější. A co to bylo, to nám řekl právě včera na chlebíčkové slavnosti ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek. Tak si dobře poslech.
2: To, co tam zazděli, bylo velké množství, asi teď z hlavy nevybavím přesně, ale to se pohybovalo víc než ve stovkách, velké množství koňaků, lahví s koňaky. No a to tam zůstalo až do doby, kdy došlo k restituci, k navrácení zpátky rodině a potom Paukertovi na začátku 90. let toto z té zdi zase vytáhli ven.
3: No a měl jste možnost ochutnat?
0: Ten koňak, myslím?
2: No, tvrdý alkohol nepiju, ale co vím, tak samozřejmě Paukertovi jako takový to zkoušeli. Dokonce v jednom z rozhovorů syn Jana Paukerta mluví o tom, že to ochutnali a že ta kvalita byla stejná jako v době, kdy to tam zazdívali.
0: Tak to mi přijde úplně už tohle neuvěřitelné, ale vy jste to slyšeli, takže to bych vás neoblafla. Ale pozor, já půjdu ještě dále a nechci blafovat, ale včera jsme se dozvěděli, že těch lahví bylo 1200. Takže skutečně velké množství docela byly tam zazděné až do času po revoluci, kdy, to už jsme slyšeli od Radima Urbánka, kdy se to Paukertom vrátilo, ta budova. No a my jsme se dozvěděli ještě včera od kuchaře Vojty Kletečky, který v tom lahůdkářství, v tom nově obnoveném pracoval, bohužel už teď už není, takže se ty lahve dochovaly do dneška. A pozor, teď v sobotu budou k vidění, nevím, kolik jich tam bude, to opravdu nevím, ale budou k vidění na slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové v Litomyšli. Ten koňak zazděný z toho roku 1938 bude teď v Litomyšli. Mám pravdu nebo ne? Trošku to bylo delší, ale ten finish doufám, že jste všichni zaznamenali a že to pro vás bude jednoduché, buď věřit nebo nevěřit, protože si myslím, že tohle asi vědět nemůžete. Tak pojďme na to. 726 46 48 48. Dobrý den.
4: Dobrý den. No, já budu věřit.
0: Ano. A kdo volá, jenom tak pro upřesnění?
4: Květa Chrudim.
0: Paní Květo, máte ráda tyhle ty kulinářské soutěže nebo akce v Litomyšli Lázně Ducha? Teď tam bude ta Magdalena Dobromila včera v Ústí chlebíčkové slavnosti.
4: No, nebyla jsem tam.
0: Jo, spíš si to takhle poslechnete.
4: Ano.
0: Dobře, dobře. Díky za důvěru, vykopáváte jako první, uvidíme, co další posluchači. Mějte se moc hezky, paní Květo.
4: Vy taky, nashledanou.
0: Nashledanou. Zkoušíme dalšího posluchače. Pěkný den.
5: Dobrý den.
0: Už jste ve vysílání.
5: Já ano. Bych vám taky věřila.
0: Mm-hmm. Tak 1200 lahví koňaku kvalitní z roku 1938. Jaká ta chuť by tak mohla být? Jste přes koňak, paní Ivano? Máte ráda?
5: Určitě ráda bych ho ochutnala. No, já si myslím, že to bude nějaká lahodná chuť.
0: Lahodná, už taková uležela, že jo, těmi lety. Dobře, dobře, tak uvidíme, jestli ta možnost bude. Já vám taky, Ivano, nashledanou. Mějte se hezky. No a ještě taky zkoušíme. Teď. Třetího volajícího, jako vždycky, tentokrát je to kdo? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Anna.
0: Ano.
6: A já vám nevěřím.
0: Mm-hmm. A můžeme si to trošku rozebrat, paní Ano. Nevěříte čemu konkrétně? Tomu počtu lahví, anebo tomu, že to je možné ještě takhle vidět na slavnosti v Litomyšli?
5: To jedině vidět, ale okoštovat určitě ne.
0: Já jsem neříkala okoštovat, já jsem řekla vidět.
5: No, a i to je zavádějící, aby to tak dlouho vydrželo.
0: Mm-hmm. A i to je zavádějící, říká paní Anna. Dobře. Pěkně to máme
5: nevěřím
0: teďka rozjeté. Uvidíme. Dobře. Díky za zavolání v každém
5: hezky,
0: případě. Zdravíme do Svitav, nashledanou. Nenapovídej, tak to je přesně písnička pro naši soutěž v podání Michala Davida. Já už nebudu taky napovídat, protože já v tom mám jasno. Ten koňak vynikající z roku 1938 bude možné vidět na gastroslavnostech v Litomyšli. Teď o víkendu. Ano nebo ne? studio.pardubice@rozhlas.cz

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Tereza Mašková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

O jídle je tento týden naše cena. V soutěži Věřte, nevěřte hrajeme o dvě vstupenky na Eliman Fresh Festival na pardubickém dostihovém závodišti. Koná se teď o víkendu. Řeč tady taky byla o chlebíčkových včerejších slavnostech, které se vyloženě vydařily. No a zveme taky do Litomyšle na slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové. A já ještě řeknu jednou, co jsme tady dnes tvrdili. Říkali jsme, že roku 1938 už Jan Paukert věděl, že ta doba nebude českým podnikatelům přát, a tak se rozhodl před Němci zachránit to nejcennější. Do stropu mezi prvním a druhým patrem ukryl za pomoci syna celkem 1200 lahví alkoholu, které se neměly stát kořistí okupantů, tedy v tom svém pražském velkolahůdkářství. A to ještě netušil, že ve skrýši budou muset zůstat i za komunismu a na světlo se znovu dostanou až po dlouhých letech, až v restituci v 90. letech. O tom mluvil právě ředitel Orlicko-Ústeckého muzea Radim Urbánek. A já jsem vám tvrdila, že těch 1200 lahví, které se dochovaly, ještě stále něco málo zbývá z těch 1200 lahví a že budou k vidění na slavnostech v Litomyšli, právě na těch slavnostech Magdaleny Dobromily Rettigové. A vám se to všem tak moc líbí, hodně věříte, třeba Jitka z Velin. Věřím, že máte pravdu, jedu se tam podívat. Včera jsem tu krásnou historku ve vašem rádiu poslouchala. No, tak tam jde o to, jestli ta historka byla takhle celá nebo nebyla. Paní Zdena píše, já vám dnes budu věřit, akce bude tím vystaveným koňakem obzvláště unikátní. Paní Anna ze Sopotnice nám říkala, no ale to, aby tam měli v té Litomyšli neprůstřelné sklo, když to tam takhle budou vystavovat. No a takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Tady se mi líbí třeba Hana ze Chvaletic. Dneska vám nebudu věřit, zní to hezky a uvěřitelně, proto vám nevěřím. Přesně tak, paní Hana na to kápla. Není to pravda. V Litomyšli nebudou ty koňaky, nicméně prý se dochovaly, ale kde jsou? To bohužel nevěděl ani Vojta Kletečka na včerejší chlebíčkové slavnosti, i když v tom lahůdkářství pracoval, než bohužel skončilo. Teď už se chlebíčky Jana Paukrta jenom takhle propagují na těch různých akcích, ale bohužel už žádné ani bistro není pod jeho jménem. Tak třeba ale ještě pro nějaké podnikatele další je to takový návrh, že by to mohli znovu obnovit, protože ta prvorepubliková kuchyně také nemá chybu, určitě by prorazila. Kdo dnes nevěřil úplně všemu, co jsem tady povídala, tak dobře udělal a já už losuju jednoho z vás a je to pan Martin, který získává ty dvě vstupenky. Pane Martine, prosím, ozvěte se ještě. Gratuluju. Za chvíli už nás čekají zprávy, také radioporadna. Dnešní radioporadna bude velmi důležitá pro vás, kdo máte děti v takovém tom věku, kdy jsou pořád na mobilu, tak na to upozorníme.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Horním Bradle chtějí zastavit plochu po zbouraném hotelu Mareš. Prezident Pavel Dál trvá na své účasti na summitu NATO v Ankaře. Hokejisté Česka vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-1. A dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Horní Bradlo na Chrudimsku plánuje náhradu za zbouraný hotel Mareš. Za první republiky patřil k vyhledávaným turistickým cílům. Od 90. let ale budova chátrala a zdevastovaný hotel nechala obec zdemolovat. Co by mělo na uvolněné ploše stát, popsala nezávislá starostka Horního Bradla Renata Sedláková.
2: Máme zadanou studii na tuto plochu. Je tam plánovaná do budoucna hasičská zbrojnice a dům se dvěma bytovými jednotkami a s nějakou provozovnou.
0: 5 týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na 2. týden v červnu. Dalších až 30 dní trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
3: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
0: V případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Prezident Petr Pavel to dnes řekl na bezpečnostní konferenci Globsec. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve středu řekl, že vláda rozhodne o složení delegace, která na summit pojede. Kdo bude v delegaci, předjímat nechtěl. Klinika v Berlíně přijala příbuzné amerického lékaře hospitalizovaného včera s virem Ebola. Manželka a 4 děti dorazili stejně jako on zvláštním letem z Demokratické republiky Kongo. Německo je přijalo na žádost Spojených států. Příbuzní hospitalizovaného lékaře se taky vyskytovali na severovýchodě Konga a byli s ním v kontaktu. Na rozdíl od něj ale mají negativní test na virus Ebola a neprojevují se u nich symptomy. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1. Národní tým vstoupil do 4. utkání skupiny ve Friburgu jako jasný favorit. V polovině zápasu a skóre otevřeli Italové. Ve 3. třetině svěřenci trenéra Radima Rulíka stav otočili. Češi svého soupeře přestříleli 58-15. Výkony italského brankáře Damiana Clary vyzdvihuje obránce Jan Ščotka.
4: Jejich golman chytal skvěle, takže musí dát kredit, protože ten, co pochytal za zákroky navíc, já si myslím, měl kolem 60 střel a chytal fakt fantasticky, ale zase jsme si pořekli v kabině po 2. třetině, že to musíme zjednodušit a tlačit od brány a to si myslím, že jsme splnili. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer místy skoro jasno.

0: Během dne, ale zpočátku na horách, později i na ostatním území se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky přes den většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s kratší kolonou a zdržením počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jak poznat závislost dítěte na mobilním telefonu, co je normální a kdy už se skutečně jedná o problém, tak na to nám odpoví psycholožka, výzkumnice, která se dlouhodobě věnuje digitálnímu světu a jeho dopadu na děti, dospívající a jejich rodiny. Má za sebou úspěšné výzkumné projekty zaměřené na digitální hry i na výchovu dětí v oblasti technologií. Zabývá se také rodičovským stresem a vyhořením. Je to Kateřina Lukavská, za chvíli tady máme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezá.

0: Radio poradna.
1: Každý desátý dospívající má příznaky závislosti na digitálních médiích. Jak poznat závislost dítěte na mobilu, co je normální, kdy už se jedná skutečně o problém? Tak teď už tady máme odbornici na tohle téma a to je Kateřina Lukavská. Vítejte tady u nás, hezký den.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Vy jste psycholožka?
2: Je to tak.
1: A pracujete na Univerzitě Karlově hned na dvou katedrách, na katedře psychologie a potom také na klinice adiktologie. Navíc máte ještě pod sebou ještě s dalšími kolegy Digi rozhlednu. A tam já jsem čerpala informace a řeknu vám tedy, že už bych se pomalu bála na ten mobil i sáhnout. Tak nevím. Pojďme si říct, co je vlastně to problémové používání digitálních médií? Jak vzniká?
2: Tak asi je dobré říct na úvod, že těch problémů, které mohou souviset s digitálními médii, tak je celá řada. Ať se jedná třeba o kyberšikanu nebo o sdílení nějakých citlivých dat, jako je třeba sexting, posílání nahých obrázků, sexuální predátoři, případně nějaké vystavení dezinformacím, manipulacím. Takže je toho opravdu celá řada. Nicméně, když my mluvíme o problémovém používání, tak nejčastěji myslíme takové používání, které má znaky závislosti. Ona existuje už poměrně široká shoda mezi odborníky, že na digitálních médiích může vzniknout závislost stejně jako na alkoholu nebo nikotinu.
1: To už je prokázané.
2: Je prokázané a je to vlastně relativně nedávno. Je to pár let, kdy první z těch digitálních médií, porucha hraní her, vstoupila do oficiální mezinárodní klasifikace nemocí. Mm-hmm. Takže pod závislostními poruchami. Takže kvůli tomu už je to prokázané. No a ty hlavní znaky jsou, nebo jak to vzniká, vlastně ve chvíli, kdy my začneme digitální média potřebovat proto, abychom zvládali naše negativní emoce, abychom nějak relaxovali a v podstatě nám nic jiného už nefunguje, tak to je přesně ten moment, kdy se tam může začít rozvíjet závislostní porucha, která potom zasahuje i do takzvaného mozkového systému odměn. Souvisí to potom se sníženým dopamínem a v podstatě se u nás můžou rozvinout, nebo velmi často se rozvíjí depresivní pocity, případně úzkost.
1: A můžeme si to říct si konkrétně, přece jenom poslouchají nás i starší lidé, kteří to pořád nechápou, jak je to možné, jak ta závislost může vůbec na něčem, jako je telefon a nějaká hra vzniknout.
2: Tam ta moderní digitální média jsou jednak takové jako výrazné podněty. Když máme něco, co se hýbe a něco, co je hlasité, tak náš mozek je zvyklý k tomu připoutat pozornost. A zároveň jsou interaktivní. To znamená, oni na nás reagují. Hra na nás reaguje, případně na sociálních sítích. My si můžeme tím jednoduchým swipováním v podstatě vybírat, která videa budeme sledovat a která ne.
1: A to jsou ta, která nám dělají dobře. Jo? Je to příjemné pro nás.
2: Tak a přesně tak. Už jenom tenhle ten proces, že my si vybíráme něco, co nám dělá dobře, co se nám líbí, co nám zlepšuje náladu, tak to je pro nás nějak odměňující. Náš mozek to vyhodnotí, jakože to je pro nás fajn, odměňující a naučí se to vyhledávat. A když to takhle děláme opakovaně, dlouhodobě a zároveň třeba zrovna čelíme nějakým jako problémům a potřebujeme tím pádem si tu náladu zlepšovat často, tak tam může vzniknout k tomu, že se příliš jak kdyby zafixujeme na tato relativně jednoduché formy úniku a pak může být zaděláno na problém.
1: Tak ono se to týká nejen dětí, ale i dospělých. Vy se ale zaměřujete na děti. My si řekneme, jak už se to pozná, jak to my jako rodiče nebo i prarodiče nebo učitelé poznáme, že s tím dítětem něco je.

0: Dnes tady mluvíme o problémovém používání digitálních médií a zastavili jsme se u otázky, jak je to problémové používání časté a jak to vlastně poznáme, že už s tím naším dítětem není něco v pořádku, a ptáme se pedagožky, psycholožky Kateřiny Lukavské.
1: Děkuju. Hezký den. Ještě jednou. Pozná se to, rodiče si můžou všimnout řady varovných signálů a vlastně toho, čeho si všímají nejčastěji, je, že to dítě nějak emočně reaguje ve chvíli, kdy mu seberou nebo znemožní používat digitální média. Ty nejčastější reakce jsou buď nějaký velký smutek, vztek nebo až třeba někdy agresivita. To pak záleží i podle věku dítěte. A vlastně to už je takový první signál, že ta digitální média jsou nějakým způsobem důležitá pro tu emoční pohodu toho dítěte.
0: A to máte skoro v každé rodině dneska.
1: Tak, to je taky i důvod, proč řada odborníků varuje právě před tím jako časným diagnostikováním, řekněme závislostní poruchy, protože upozorňují na to, že často je to jenom věc vlastně nedobře nastavených pravidel třeba v rámci rodiny. Protože, jak už jsem zmínila, tak ta digitální média jsou jako velmi atraktivní pro lidi obecně a pro děti obzvlášť, protože vlastně děti mají ještě úplně nedozrálou takzvanou inhibiční kontrolu, která jim umožňuje prostě odepřít si některé věci, které jsou pro ně zábavné a zajímavé, a proto potřebují v tomhle tom nějak jako podpořit a dopomoci, aby vlastně se dokázali uřídit v tom svém používání.
0: A vy jste tady správně řekla, že nemají nastavená dobře ta pravidla, potom může docházet k takovým těm návalům vzteku a podobně, jak to všichni známe. Tak já bych se u tohoto zastavila, protože tam je možná ten zakopaný pes, kdy máme začít nastavovat ta pravidla.
1: No, co nejdříve. Ono je to tedy tak, že podle pediatrů, a asi je tam i širší expertní shoda, tak není dobré vystavovat děti do 2 let. Digitálním
0: vůbec.
1: Médium vůbec. Ono vlastně nejde o to, že by jim to v nějaké malé míře třeba škodilo, ale vlastně jde o to, že oni z toho nic moc nemají. Ty malé děti se zkrátka potřebují učit jako jinými způsoby, potřebují hrozně moc času na spánek, na komunikaci s rodiči, na nějakou volnou hru, a ta digitální média jim ten čas zkrátka berou. Takže tam vůbec. No ale ve chvíli, kdy začneme už digitální média dětem dávat, měli bychom to dělat nějak jako velmi pozvolná a pomalu, a už bychom měli začít nastavovat pravidla. Ideálně třeba děti už kolem 3-4 let jsou jako schopné vnímat pravidla a řídit se jimi částečně. Samozřejmě nejdřív to bude s nějakou jako větší dopomocí, ale můžeme si třeba domluvit, tak teď ti tady dám tablet a tady si zahraješ tuhle tu hru a až dohraješ, tak mi ten tablet vrátíš. Jo, tak to už je první krok na to posílit nějak to sebeřízení dítěte v téhleté oblasti.
0: Aby se na to zvykalo už od těch 3 let, jak jste říkala, a nebylo to pro něj pak problematické.
1: Přesně tak. My vlastně potřebujeme, aby to dítě mělo zažité nějaké takovéhle, že řídit se je normální, že to používání nemá být bezbřehé, a potřebujeme, aby to umělo dříve, než dostane svůj první telefon.
0: My tady mluvíme o digitálních médiích, to je takové slovo. Co si vlastně pod tím představit? Není to asi jenom ten mobil?
1: No, jsou to vlastně nejrůznější obsahy, jako jsou třeba hry, ať už na mobilu, na tabletu, na počítači, na herní konzoli, nebo třeba sociální sítě, nebo třeba streamovací platformy, jako je YouTube, Netflix a podobně. Tak to všechno vlastně řadíme mezi ta moderní digitální média.
0: Tak, aby v tom to bylo jasno. A ještě se vrátím k úplně malým dětem. My jsme si tady o tom povídali během písničky. Vy jste říkala, že byly i nějaké výzkumy, co se týká kojení a nějakého problematického kojení. Dítě nechce pít. Z jakého důvodu?
1: Tak, je to vlastně, on je to takový největší, řeknu, nárok už na ty rodiče těch maličkých dětí, kdy oni často zmiňují, že se bojí, že nejsou pro děti dobrým příkladem, protože sami používají digitální média, třeba typicky sociální sítě, třeba právě při kojení nebo při krmení dítěte. Ale to dítě v těchto těch momentech potřebuje plnou pozornost toho rodiče. A ve chvíli, kdy ji nemá, tak jsou výzkumy na to, že se jí velmi intenzivně snaží upoutat, ale vlastně je neúspěšné. A třeba to tam bylo dáno i do souvislosti s tím, tím, že se srovnávalo, jestli matka dává víc pozor na dítě, když hovoří s kamarádkou, anebo když kouká do mobilu. A vlastně ten mobil byl jako daleko větší distraktor, že zatímco to dítě bylo schopné připoutat pozornost maminky, když si povídala s kamarádkou, tak s tím mobilem tomu nedokázalo konkurovat.
0: Tak to je takové smutné, ale je to přesně z reality. Je to prostě tak. Za chvíli budeme pokračovat, kdybyste se chtěli naší odbornice na cokoliv zeptat. Neváhejte, pište, volejte. Číslo je 726 46 48 48.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Docela příhodná písnička tady pro nás. Pedagožka, psycholožka Kateřina Lukavská je naším hostem. Odskočila si z Univerzity Karlovy z Prahy, aby si tady s námi popovídala o nebezpečnosti digitálních médií. My jsme tady mluvili i o té rodině, že už to začíná ukojení v podstatě a že bychom si měli všichni sáhnout do svých řad, jak často ten telefon máme, on nám to i píše, kolik hodin denně s ním takhle souzníme. Takže je to na každém z nás a já jsem zvědavá, jestli máte i nějaký takový návod, jak tomu problémovému používání předcházet.
1: Ono to právě začíná u toho rodiče. Je to pro ně nesmírně těžké, ale je dobré se podívat na to, jak vlastně sami používají digitální média, protože jsou zkrátka pro dítě vzorem v této oblasti a je dobré si tohle uvědomovat. A jsou tím vzorem úplně už jako od malinka. Další věc, která je velmi lákavá pro rodiče, ale která právě je riziková, tak je používání takzvaného digitálního dudlíku. Ve chvíli, kdy třeba potřebujeme dítě rozptýlit, protože ho něco bolí, nebo protože se zrovna vsteká, nebo protože ho chceme nakrmit, tak my si máme tendenci pomoci si třeba tím, že mu pustíme pohádku. Mm-hmm.
0: A řekla bych, že je to naprosto běžné, už teď to vídáme v restauracích, i aby dítě nezlobilo, tak se tam na ten stůl před něj strčí ten telefon, aby si hezky dívalo a ta lžíce potom jede sama, že jo, do té pusy.
1: Tak, no přesně tak, ale vlastně když to uděláme třeba jenom občas v restauraci, když je to pro nás nějak jako důležité, abychom měli ten klid, tak fajn. Když to ale budeme dělat dlouhodobě, pořád, systematicky, tak to může být pro to dítě velký problém, protože ono se vlastně nenaučí zvládat ty situace bez toho digitálního rozptýlení. To znamená právě bez toho digitálního dudlíku. A toho bude limitovat potom v nějakém dalším vývoji, protože zkrátka to je něco, tu emoční odolnost a tu emoční regulaci si musíme nějak osvojit, abychom právě nepotřebovali potom nějaké další berličky.
0: I když to není ani pro ty rodiče jednoduché samozřejmě řešit ten konflikt.
1: Ano, přesně tak. A stejně tak my jako rodiče se taky potřebujeme naučit řešit ty konflikty a vlastně vyzráváme v tom rodičovství právě v těchto těch situacích. To znamená opravdu, i když to není snadné, tak jako vyplatí se to neulehčovat si to. A to je jako první důležitý moment. Druhý důležitý moment je zajímat se o to, co vlastně to dítě, už třeba větší, odrostlejší, dělá v tom digitálním světě. A snažit se ho možná trošku i navést. Ono se dá mu třeba pouštět staré pohádky, které já jsem dřív koukala, jako dítě a měla ráda. A ty děti, když takhle s nimi jako odmala jsou na to zvyklé, že občas přijde s něčím rodič, občas něco najde to dítě a tak si o tom jako povídají, navzájem si to ukazují, tak potom ten vztah k tomu digitálnímu světu je takový jako kontrolovanější, jo, že i ten rodič může utvářet vkus a to dítě potom není ve vleku těch jako nabídek různých sociálních sítí a tak.
0: Jasně, no můžeme doufat, že ten vztah, když se takhle utváří úplně od malička, i v tom vztahu teda k těm médiím, takže i v době puberty to dítě se spíš asi svěří, že i když to je taková doba zatracená, že ty děti se často úplně odloučí od rodičů, co potom tady.
1: Ale přesně tak, a to říkáte jako naprosto skvěle a i jako v souladu se studiemi, které právě ukazují, že v podstatě jedině rodiče s dětmi, kteří měli takhle nastavený důvěrný vztah a byli navyklí si povídat o těch digitálních zážitcích, tak tam je jakoby výrazně vyšší pravděpodobnost, že když se tomu dítěti stane nebo dospívajícímu stane něco zlého, tak půjde za rodičem a svěří se. Naopak vlastně tam, kde tohle to neprobíhalo, kde je ten vztah rodičů k tomu digitálnímu světu buď takový, že je to nezajímá, anebo že jsou jako velmi odmítaví, zakazují, tak vlastně to dítě často nepřijde, protože se bojí, že ta reakce toho rodiče by zase byla jenom nějaký zákaz.

0: Kateřina Lukavská přijela z Karlovy univerzity, je to pedagožka, psycholožka a taky člověk, který radí lidem, jakým způsobem používat digitální média tak, aby to bylo bezpečné, hlavně pro naše děti. O tom si tady povídáme v dnešní radioporadně. Mně se líbil moc ten název digitální dudlík. To je teda oficiální už pro vás název, nebo jenom váš takový?
1: Používáme to tak.
0: Používáte to. No a teď mluvíme o tom, jakým způsobem lze pomoci lidem, kteří už vědí, že s jejich dětmi je to špatné a že už to sami nezvládnou. Mohou se někam obrátit?
1: Určitě je dobrá zpráva, že často se to dá zvládnout nějakými režimovými opatřeními, když víte, jak na to. A my máme velikou radost, že se nám právě povedlo dát dohromady ten projekt Digi rozhledna. Takže tam doporučuju všem, kdo se obávají, jestli náhodou už jejich děti třeba nemají nějaké vážné problémy, ať už závislostního typu. A nebo třeba to může být, že poslali někomu odhalenou fotografii a nevědí teď, co s tím. A nebo jakékoliv další potíže, tak podívejte se tam na Digi rozhlednu. Je tam sekce Máte problém, kde se můžete mrknout, jak vypadají ty příznaky a zároveň je tam i taková rychlá kalkulačka, kterou může vyplnit rodič o svém dítěti a dá mu to nějakou základní zpětnou vazbu, jak na tom to dítě je a co když tak vyzkoušet. To znamená, jak to zkusit sám doma nejprve, pak jsou tam takové jako dostupné varianty, to znamená třeba národní linka pro odvykání, kam se jde obrátit telefonicky, no a nebo jsou tam potom odkazy na to, jak se vlastně zorientovat v systému péče, protože máme i odborné adiktologické ambulance, když už je ten problém vážnější.
0: Ano, vy to určitě čtete, zjišťujete, jaké jsou ty úplně nejčastější problémy, co tam lidé píšou. Je něco takového?
1: Velmi často je to obecně jako závislost na internetu, nebo zkrátka to, že právě rodiče se obracejí znepokojení o svých, že jejich děti jsou třeba agresivní na ně ve chvíli, kdy se snaží nastavovat nějaká pravidla. Takže tam potom na té národní lince se dá jako doptat víc a zjistit teda, co s tím.
0: No, dotkla jste se tady jenom toho, že děti v tom věku, kdy nevědí sami, co se sebou, tak se občas i prezentují na těch sociálních sítích a posílají tam odhalené fotky. Teď jsou tady ti predátoři, kteří toho využívají, to už bychom se dostali zase do další kapitoly. Lze tu fotku nějakým způsobem, když na to rodiče přijdou, odstranit tak, aby nefigurovala už nikdy nikde, nebo už je to prostě, jak se říká, v háji zeleném, když už to tam jednou je?
1: Naštěstí se to dá řešit. Existuje stránka Stop Online, která spolupracuje i s policií a jsou tam právě velmi akceschopní a jsou schopní tu fotku zadržet, smazat a opravdu jako trvale odstranit. To znamená, i to, co se nám jeví jako neřešitelné, tak nevěšme hlavu, řešitelné to je. Zase ten odkaz najdete na té Digi rozhledně.
0: Tak a ještě úplně poslední otázka k těm hrám. O tom jste tady mluvila, to je velmi časté, závislost dětí na hrách. Nevím, jestli kluci možná ještě větší problém s tím budou mít. Jak poznám, že ta hra je kvalitní i v tom směru, že záměrně to dítě neláká k tomu neustálému sezení u té hry, protože to je asi cílem těch lidí, kteří to tvoří, aby děcka zůstala co nejdéle, že?
1: Tak, je to tak. Oni teď ty platební modely her vlastně nahrávají tomu, že ti vývojáři tak trochu jako bojují o čas a pozornost toho dítěte a ne vždycky úplně jako hezkými prostředky. Takové jako jednoduché doporučení je být obezřetní vůči mobilním hrám. Často se ty manipulativní prvky objevují v hrách na mobily. Ne tolik vlastně v hrách, které koupíme třeba na počítač nebo na herní konzoli, protože tam ten platební model je jiný. Další věc, kterou je dobré nějak jako ohlídat a vědět o ní, tak jsou lootboxy. což jsou takové jako tajemné odměny, které jsou trošku jako taková ruleta, jo, nebo takový hazard. Je to vlastně něco, co si to dítě koupí, anebo si to může vyhrát v rámci té hry a je to nějaká odměna, o které dopředu ono neví,
0: udržuje
1: jaká bude.
0: Udržuje v napětí.
1: Takže udržuje v napětí a vlastně až pak, když se ten lootbox teda to dítě rozbalí, tak buď je tam nějaká ta jako velká výhra, v kterou ono doufá a velmi pravděpodobně tam jako není. Nebude, téměř nikdy tam není, anebo je tam teda nějaká malá výhra a vlastně ho to vede k tomu, že se snaží získat zase další ten lootbox. Jo. Takže to jsou takové hazardní prvky,
0: Se vyvarujeme raději.
1: Kterých se vyvarujeme a vlastně snad bude i nějaká iniciativa, která to se bude snažit nějak regulovat v těch hrách pro děti.
0: To by bylo bezvadné. A vy jste taky bezvadná. Moc děkujeme za dnešní návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Ať se vám daří ve vaší práci. Díky.
1: Děkuji za pozvání. Hezký den všem.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pád do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: O dětech byla řeč v radioporadně a teď nám děti něco poví. A budeme se bavit o času, který nebyl moc příznivý pro jeden trajekt, protože před 30 lety došlo na Viktoriině jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Jak si děti představují trajekt a k čemu podle nich slouží? Na to se ptala Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam jsi jela?
2: To na Sardinii.
1: A co jsi tam dělala?
2: To my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
3: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
3: Mm-mm.
1: A chtěl bys si někdy jet v trajektu?
3: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
3: Milion.
2: 10. Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
3: 50.
2: Nekonečno 1000.
4: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
3: 1000 hodin.
2: 10 kilometrů.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.

0: Mirek Hruban přikvačil do studia. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Dívám se na hodiny, máme to tak akorát za 7 minut 12. Přejeme všem posluchačům dobrou chuť k obědu. Včera jsme vás nalákali na chlebíčky.
1: Ano.
0: Lákáme pořád na nějaké to gastro. Teď se s tím roztrhl pytel, ale nejenom, že?
1: Je to tak. Ale já se ještě vrátím k těm chlebíčkům. Já jsem teď úplně zoufalý, protože včera jsme ochutnali od toho Vojty ty chlebíčky. A jako kdybych to chtěl si koupit klidně, tak jako kde to mám sehnat?
0: No, to jsme měli, kdo neposlouchal, tak my jsme měli chlebíček, který se jmenuje Svíčková.
1: Ano, a pak
0: Vekozelové pšo.
1: No.
0: To si kousnul, viď?
1: To je něco neskutečného, a to se fakt nedá popsat, jak to bylo vynikající.
0: No to jídlo tam bylo a právě ano. Vojta Kletečka říkal, že on se na to specializuje, že právě chce na ty chlebíčky dostat to jídlo.
1: Ano.
0: To je to jeho umění.
1: Povedlo se mu to. No.
0: No to teda jo.
1: No ale dobře, tak stal se z mě závislák teďka. A co mám dělat?
0: No tak to já ti neporadím.
1: Buď nastoupit léčbu, nebo unést Vojtu Kletečku.
0: A nebo se naučit to, co on. A otevřít si potom nějaké bistro.
1: To ne. To je takové práce, přátelé. Já nevím, jestli jste to poslouchali, ale ta příprava. Ono nazdobit ten chlebíček, to je frk, ale připravit to. Všechny ty pomazánky, to maso se dělalo 5 hodin. Konfitovat česnek. Jako neuvěřitelné práce s tím.
0: Tak jo, takže to jsme si popovídali o včerejšku. Ano. Co bude dneska?
1: Dneska se půjdeme podívat za týmem studentů střední technické školy ve Vysokém Mýtě. Oni se svým kamarádem Davidem, který je jejich tester, řekněme, a má za sebou autonehodu, je teď na vozíku, tak poprvé vyzkouší polet z kokpitu modelového letadelka přes virtuální brýle. My už jsme tady kdysi měli ve vysílání.
0: Měli, v lednu to bylo a byli kluci úžasní.
1: Takže
0: to jsem byla nadšená.
1: Teď se bude testovat, my u toho budeme mít našeho redaktora. No a Komorní filharmonie Pardubice zahajuje 58. sezónu. Nebo k představení 58. z koncertní sezony bude mluvit někdo, nevím kdo. To tady nemám. Živě se spojíme. Naďa Kubínková tam bude živě.
0: No výborně, my tady víme všechno. Užijte si dnešní den, je krásně takové to jaro, jak má být. No a já se budu těšit zítra, teď tady si to užívejte s Mirkem i s písničkami od srdce, které startují hned po zprávách po 12. hodině.

0: probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Kemp na Cihelně v Pardubicích čekají rozsáhlé opravy. Šéf agrární komory vnímá situaci v zemědělství jako vážnou. Pardubičtí basketbalisté nastoupí ke třetímu zápasu semifinále na palubovce Brna. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Pardubice chystají rozsáhlou proměnu kempu u koupaliště Cihelna a nechávají si proto zpracovat rozvojovou studii. Areál už je několik let uzavřený a město zatím investovalo pouze do úprav 4 tamních mobilheimů. K jeho znovu otevření ale budou potřeba mnohem rozsáhlejší opravy. Ředitel společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil, popisuje, co všechno bude nutné obnovit.
5: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf, který tam byl. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy. Chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli bychom tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky.
4: Kvůli teplému počasí dnes elektrárny Opatovice přerušují dodávky tepla a topnou sezónu letos ukončují dříve. Vloni to bylo až 30. května. Elektrárna tak čeká přechod na letní režim a údržbu teplárenské soustavy. V zimním období zásobuje teplem 63 tisíc domácností, včetně škol, nemocnic a firem v části východních Čech. V Michalském parku v Chrudimi začne archeologický průzkum. Návštěvníci tam musí počítat s omezeným přístupem. Začne platit od příštího týdne.
6: Archeologové provedou na některých místech sondy, které mají odhalit případné nálezy. Výkopy budou označené a zajištěné, ale návštěvníci by měli být při cestě parkem opatrní. Práce podle radnice potrvají zhruba 2 měsíce. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci. Jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a stability venkova. Na dnešním sněmu Agrární komory České republiky v Olomouci to řekl její prezident Jan Doležal. Podle něho by kvůli problémům zemědělského sektoru mělo být svoláno mimořádné jednání vlády. A podle aktuálních informací ČTK Jan Doležal na volebním sněmu post prezidenta Agrární komory obhájil. Byl jediným kandidátem. Sport. Basketbalisté Pardubic a Brna se utkají ve třetím zápasu semifinálové série play-off. Brňané vyhráli oba venkovní zápasy a vedou v sérii 2-0. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar popisuje, v čem je soupeř zatím lepší.
7: Já si myslím, že jsou konzistentní. Oni hrajou od první do 40. minuty, nejsou tolik na vlnách. Když dostanou koš, tak se s toho nehroutí. Hrajou na druhou stranu. Když nedají koš, bránějí a říkám, play-off pod rozhodou tady si pět.
0: Počasí.
4: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer místy až skoro jasno. Během dne se místy objeví přehánky, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na nájezdu exitu 113 ve směru na Prahu a pokud míříte do sousedního Hradce Králové, počítejte s komplikacemi na Vančurově náměstí, bourala tam dvě.

0: je osobní auta. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 12 hodin 4 minuty k tomu, je tady čtvrteční poledne a my vám přejeme jednak dobrou chuť k obědu a také pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Před námi jsou jako vždy touto dobou polední písničky od srdce a jako vždy i tentokrát máme připravenou muziku. Koukám se, že nám zahraje a zaspívá třeba Madonna, David Dale, také je tady Petr Kotwald, skupina Turbo, Olympic, Jarek Nohavica, Lenka Filipová, Meky Žbirka a všechno odstartuje Petr Spálený. No vy už přemýšlejte, koho v našem vysílání chcete pozdravit, komu chcete poslat nějaké milé přání, až budete vědět, napište nám, kam přesně, to připomenu za chvíli.
1: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: obyčejný muž Petr Spálený odstartoval čtvrteční polední písničky od srdce a vy už koukám moc dobře víte, jak poslat vzkaz sem k nám do vysílání, jak něho koho pozdravit. Opět nám posíláte SMSky ve tvaru Pardubice, mezera a vzkaz, který máme vyřídit. SMSkové číslo je 90 011 04. Jenom myslete na to, že ta zpráva je trochu prostorově omezená, řekněme. 160 znaků se tam vejde. Takže tady je potřeba, co se SMSek týká, moc nerozepisovat. To, pokud chcete se rozepsat, tak udělejte do e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. To je naše e-mailová adresa, anebo nám zavolejte 726 46 48 48, číslo, které samozřejmě také můžete využít. A dneska máme 21. května, čtvrtek. Monikám a Monám posíláme gratulaci. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a navrch písnička od Mekyho Žbirky.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

A už tady máme první sváteční gratulaci, milé rádio, zahrajte písničku Monice Brnové, Monice Peterkové a Monice Jandové k svátku. Hodně zdravíčka, moře štěstíčka, jezero pohody a dostatek všeho ostatního přejí Neveklovi a Němcovi. PS, přejeme krásný slunečný den plný pohody a radosti.

0: Čtvrteční písničky od srdce pokračují a mám telefonní linku obsazenou. Právě teď na ní čeká paní Anička z České Třebové. Zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu to bude dneska?
1: Já vás všichni zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dneska si to nechám sama pro sebe, protože tady pracuju zase na zahrádce.
0: Tak aby to šlo hezky od ruky, ano.
1: A včera to zlobilo, tak chci Honzíkovi říct, že to bylo někde v atmosféře, že se honil asi vítr.
0: Ano.
1: Proto mu to lidi tak nevolali.
0: Nešlo to prošťouhnout, byl moc hustý vzduch, že jo?
1: Asi.
0: Tak jo, tak dneska už jste naštěstí v pořádku. No a vy jste říkala teďka mimo vysílání, že jste byli včera na chlebíčkové slavnosti, tak měli jste možnost ochutnat?
1: No to víte, že jo.
0: A jaké to bylo?
1: I tam byla přednáška, tak jsme se zase o něco poučili. No a jak jste mluvili s Jitruškou o těch chlebíčkách,
0: no
1: tak to bylo pěkný, jak on to dělá. Je to docela mladý pán?
0: Je to mladý pán, ale velice šikovný pán, no.
1: No, to je dobře, že jsou takový lidi se narodějí, že jo?
0: Ano, skvěle, víc takových lidí, aby bylo víc chlebíčků. Tak no. Tak jdeme hrát Lenku Filipovou.
1: Tam bylo lidí, ale ještě kdyby jich jednou tolik přišlo, tak by se to tam všecko vešlo do toho parku.
0: Počkejte, to jako ono by se vešlo, ale aby bylo dost chlebíčku, víte?
1: Ale oni jich měli nadělaných dost.
0: Já vím, já si dělám legraci. Tak si jdeme užít Lenku Filipovou, posíláme do České Třebové. Moc díky za zavolání, ať se vám daří, paní Aničko, a budu se těšit asi naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Nasle.
1: Mějte se krásně tam.
0: Taky. Než celý

Samotní nejsme nic, Lenka Filipová a její dcera Leny zaspívali v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Během toho telefonovala paní Jarka z Osíku, nevydržela mi na telefonu, no, prý jsem s ní posledně, jak se to říká, prostě jsem si vzal do vysílání, byť tedy úplně nechtěla, ale zvládla to perfektně a jsem za to rád, že ostatní posluchači ji opět po čase mohli slyšet. No a dostal jsem informace o čápatech, už jsou tam hezky tři, koukám tady na ně na webkameře, možná také sledujete nějaké to vaše čapí hnízdo, tak sledujte dál, můžete třeba poinformovat, jak se to vyvíjí u vás. A my zdravíme do Osíku, přejeme krásný čtvrtek a zaspívá Marie Rotrová.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: A na rádiu vašeho kraje posloucháte čtvrteční polední písničky od srdce. Zdravíme Bohuslava, hezký den, ale nevím kam.
3: Tak já tě zdravím, Míro, já jsem na statku svých rodičů a pracuju tady a je to Nová Ves, což je od Moravské Třebové asi 9 kilometrů.
2: Takže do Nové
3: Vsi. Taková dědinka, to je moje rodná Ves.
2: Koho pozdravím?
3: A samozřejmě zdravím všechny posluchače, všechny přátelé a oznamujím, že ještě žijí. No, protože jsem dlouho nevolal, k vám se taky dovolat, to je nadlidský úkon poslední dobou, ale naopak svědčí to o tom, že vás lidi poslouchají, že vás mají rádi a proto volají, aby si tam písničku. A Míro, ještě jsem se tě chtěl zeptat, to jsem zapomněl během hovoru, o těch 17 do 18 jsou sruženy ty písničky na přání, proč?
2: Ve všední den, ano, no protože lid si žádal souhrn informací a my ho tam teďka nabízíme v tom dni z kraje.
3: Takhle, dobrý, fajn, tak děkuji za vysvětlení. A já dneska musím, protože pracuju, sekám trávu a stala se mi taky taková malá nehoda a tak mám tady hodného souseda Oldu a tak samozřejmě mě pomohlo to spravit a tak mu za to děkuju a samozřejmě zdravím všechny v Pardubickém rádiu. A občas vás poslouchám, dopoledne jsem poslouchal Jitku Slezákovou, tak Míru taky pozdravuj. Zdravím samozřejmě Dušana, zdravím Aničku, všechny prodavačky v Moravské Třebové a prostě všechny přátelé. No a protože vyšla na řadu moje oblíbená písnička, kterou musím zahrát na každé akci, kapela Turbo a chtěl jsem mít, tak ji přeju a posílám všem posluchačům jen tak pro radost.
2: Tak jo, tak jdeme
3: posílat. Samozřejmě, Míro.
2: Děkuju, tobě taky, ať to jde hezky od ruky a už žádné problémy, prosím.
3: Děkuju.
2: Zatím.
3: Budu se snažit.
2: Měj se, ahoj.

0: Užili jsme skupinu Turbo, písničku Chtěl jsem mít, máme dvě, no skoro tři minuty po půl jedné a opět obsazená telefonní linka, tentokrát zdravíme posluchače Jirku do Žamberka, hezký den.
1: Hezký den přeji vám i posluchačům.
0: Děkujeme. No a Jirko, vy máte nějakou pozvánku, nějaký tip na povedenou akci, o co jde?
1: Ano, výborně. Nejdřív bych si dovolil tuto písničku poslat všem organizátorům pochodu za Zlatým klíčem Rokytenky, který se koná tuto sobotu v Žamberku. A chtěl bych naše posluchače na tuto akci pozvat, protože máme slíbené překrásné počasí, takže máme dětskou trasu 6 km pro děti, kde je to hledání zlatého klíče. Mm-hmm. Pak máme pěší trasu 10 km, 16 a 25. Pro cyklisty máme akci Cílovka, to je pro všechny, kteří přijedou do cíle na kole. Uhum. Pro všechny účastníky je zajištěn diplom Zlatý klíč Rokytenky, což je standardní, protože už tohle máme 43. ročník a vždycky je nějaký ten Zlatý klíč podle pověsti, která se k této akci váže.
0: No, tak to vypadá na to, že kdo se účastní, bude mít vydařený víkend s vydařeným počasím, takže sebou dobrou náladu hlavně.
1: A ještě bych doplnil, je to na stadionu pod Černým lesem.
0: Ano.
1: Start je od 8 do 11 hodin a máme webové stránky www.rokytenka.eu, takže dobře. Tam je možné i všechno.
0: Všechno zjistit, všechno načerpat. Tak Jirku, my také děkujeme za super tip, ať se to povede a kousek písničky i pro vás. Mějte se, naslyšenou.
1: Děkuju, naschle.

0: 12.37, pokračují čtvrteční polední písničky od srdce a tentokrát telefonicky zdravíme do Sopotnice. Paní Anu, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celé Pardubické rádio, všem přeju krásný den a krásné počasí, ale kdyby zapršelo, bylo by to ještě lepší.
0: Nemusela byste zalévat, že?
1: To už mám dneska i zalito, to už jsem ráno stihla.
0: Teda pilná holka, to je neuvěřitelné.
1: No a to jsem ještě pekla věnečky žloutkový a z těch jsem tak udrbaná, že už si půjdu lehnout.
0: Takže jednou rukou zalejváte, druhou pečete.
1: Jak to dělají kuchaři, jednou rukou uklízím, druhou vařím.
0: Perfektní. No takže k odpočinku zahrajem.
1: Ne, mě k odpočinku a Slávkovi Nepeřilovi z Moravské Třebové alias Bohuslavovi z Vranové Lhoty.
0: Ano.
1: On má takový krycí názvy. Tak zahrajeme Olympik. Ať mu ta práce, to sekání jde pod ruky. Doufám, že seká jenom malou sekačkou a ne na seno.
0: No, to nevím, to jsme se nestihli pobavit, co všechno tam provádí.
1: No, na seno je ještě brzo.
0: Plné ruce práce.
1: Ano, a on, kdo nemá, kdo má chalupu.
0: No jo, no, je to tak. Je to prostě
1: od rána do večera
0: závazek.
1: Imrvére furt.
0: Jo, ano, ano. A někde skončíte a můžete začít z druhé strany znova.
1: To ani nestačíte skončit.
0: Je vidět, že to znáte. Tak jo.
1: Ano, jedny ruce a velká chalupa.
0: Ať se hezky odpočívá. Díky za zavolání.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Kosíme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice.

David Dale, má žena je 3/4 na jednou, pokračují písničky od srdce. Pořád někdo telefonuje, pořád mi sem chodí zprávy, další pozdravy a gratulace, tak pojďme na tu zprávu, která dorazila od Kláry. Slunečný den vám do rady a přeji plný pohody a poprosím o nějakou českou písničku pro radost a úsměv na tváři všem posluchačům vašeho rádia a hlavně pro maminu paní Marii Svobodovou do Chrudimi a taky pro ségrouše Péťu Rabasovou, která zítra uzavírá maturitní zkoušku, tak hodně štěstí, je to naše kabrňačka, už má půlku úspěšně hotovou za jedničku, tak zítra ať to je taky tak. Díky moc, Klára.

Ahoj, posílám ti čtyřlístkový seriál, tak začíná e-mail, který nám také dorazil do písniček od srdce. Je to čtyřlístkový seriál, který jsem dneska našla. Prohlížel jsem fotografie a je to teda neuvěřitelné. Takových čtyř lístků, to bude štěstí a tak to má být samozřejmě. Prosím, zahrajte Monice Nevečeřalové a Monice Vavrouškové k dnešnímu svátku. Díky, Míla.

0: přinesu tvůj žár.
1: Dobrý den, prosím, zahrajte mi Jen tak pro radost, píše tentokrát posluchačka Jarka. No a to my radost rádi děláme, takže určitě ji uděláme i paní Jarce. Moc zdravíme, přejeme krásné čtvrteční odpoledne.

Za 5 minut, 1 hodina. Míša Smáčilová chystá další čerstvé zprávy, po nich Alex Minářová se s tím hostem. Dneska dorazí zpěvačka Tereza Mašková. Tak přejeme i dál pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Ještě poslední písnička, tentokrát od královny popu Madony a samozřejmě i vzkaz, který dorazil. Zahrajte písničku Vanese Malinové, Jiřině Havrdové a Broňce Skoupé pro pohodový den plný radosti a sluníčka. Babička s dědou posílají pozdrav.

0: a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Těžba chvaletického manganu by se těžební firmě měla vyplatit. V centru Pardubic začne zítra slavnost k zahájení dostihové sezóny. Ústřední vojenská nemocnice bude mít nového ředitele. Václav Masopust požádal o převelení. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PA nezávislé společnosti Tetra Tech Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Podle těžební společnosti Mangan Chvaletice dosahuje tamní mangan potřebné kvality pro výrobu baterií pro evropský elektroprůmysl.
3: Projekt počítá s roční produkcí až 50 000 tun vysoce čistého kovového manganu. Těžba by měla začít kolem roku 2032 a zabere asi 25 let. Čistá současná hodnota projektu po zdanění by měla dosáhnout až 490 milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 10 miliard korun. Chvaletic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Pardubice zahájí zítra odpoledne dostihovou sezónu programem v centru města. Připravený je například dostihový kvíz, workshopy, virtuální realita, jezdecký trenažér, streetartová malba koně a další aktivity. V 18 hodin pak začne v pardubickém východočeském divadle slavnostní gala večer s předáním cen města. Podrobnosti doplňuje mluvčí magistrátu Alexandra Tušlová.
4: Ocenění letos převezmou například žokej Josef Váňa, hokejista Tomáš Nosek, popularizátor vědy Petr Jan Jurečka nebo skupina Vypsaná fixa.
2: Pardubické vzdělávací centrum Sféra loni navštívilo více než 54 tisíc lidí. Centrum v automatických mlýnech připravuje pro školy i veřejnost workshopy, kroužky nebo otevřené dílny zaměřené na techniku, řemesla a moderní technologie. Kromě toho pořádá festivaly, příměstské tábory nebo akce pro rodiny s dětmi. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie, a to kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer místy až skoro jasno. Během dne se místy objeví přehánky. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na nájezdu exitu 113 ve směru na Prahu. A pokud míříte do sousedního Hradce Králové, počítejte s komplikacemi na Vančurově náměstí. Bourala tam dvě osobní auta. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková, píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzu bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano,
0: pak
1: ano
0: přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to byl jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste
1: ano
0: si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: dá
1: těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem i informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mě to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy. A přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly. A říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte prostě. Tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A když si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh, my které také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem se tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, a jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak, no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mě napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo. My jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká... Já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu... pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: jasné. Ano, rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. No, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na Vicky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Já, ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout, přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak,
0: zmínila jste vysoké Tatry, ale tak já jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
1: Jenom tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takovej jeden můj takovej sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit? Pokud bude čas.
1: Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím nazpaměť ještě.
0: No vidíte, i text umíte a ten váš vám
1: a někdy
0: občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: situaci v pražské nemocnici. Evropská komise zhoršila odhad růstu české ekonomiky. Polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 22 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Dopravní podnik v Pardubicích připravil smlouvu k zavedení sdílených kol ve městě. Po déle než dvou letech vyřešil první překážky, které bránily spuštění služby. Koncesní smlouvu musí ještě schválit městská rada a zastupitelstvo.
1: Zatím není jasné, jestli sdílená kola zajistí přímo dopravní podnik nebo externí firma. Město letos na službu vyčlenilo 3 miliony 600 tisíc korun. Bike sharing v Pardubicích fungoval už v minulosti. Před dvěma lety ale město soukromému provozovateli neprodloužilo smlouvu. Pardubic, Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Horní Bradlo na Chrudimsku plánuje náhradu za zbouraný hotel Mareš. Za první republiky patřil k vyhledávaným turistickým cílům. Od 90. let ale budova chátrala a zdevastovaný hotel nechala obec zdemolovat. Co by mělo na uvolněné ploše stát, popsala nezávislá starostka Horního Bradla Renata Sedláková.
2: Máme zadanou studii na tuto plochu. Je tam plánovaná do budoucna hasičská zbrojnice a dům se dvěma bytovými jednotkami a s nějakou provozovnou.
0: Hlinsko rozdělí peníze z loterií a herních automatů sportovcům. Radnice pravidelně uvolňuje z vybraných poplatků zhruba 1 000 000 korun. O příspěvky mohou sportovní oddíly a kluby žádat do 26. května. Americký lékař s podezřením na nákazu ebolou je v péči českých doktorů. Do fakultní nemocnice Bulovka ho z letiště Václava Havla v noci převezl tým záchranářů a hasičů. Na Bulovce zůstane minimálně 3 týdny na pozorování. Tak dlouho může trvat, než se onemocnění projeví. Podle ředitele nemocnice Petra Koloucha karanténa amerického občana nijak neomezí běžný provoz ani kapacity určené pro české občany.
3: To je standardní pacient, je to standardní kapacita, máme rezervy jak pro pacienty zevnitř nemocnice, tak pro případné požadavky, kdyby takové přišly. Je to víceméně oskoušená metoda již od doby covidu.
0: Američan se s ebolou dostal do kontaktu jako lékař v rizikové oblasti na hranici Ugandy a Konga. Česká ekonomika podle Evropské komise poroste pomaleji, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se podle odhadu komise letos zvýší o 1,8%. Loni to bylo o 2,6%. Spotřeba českých domácností také loni poprvé překonala úroveň před pandemií COVID-19. Komise pro letošek zhoršila výhled růstu ekonomiky také celé Evropské unii. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který znovu podněcuje inflaci a otřásá ekonomickou náladou.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou polojasno až oblačno, místy přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Noc bude na východě Čech skoro jasná nebo jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. A zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte v Žamberku v Nádražní ulici. Tam boural cyklista, na místě zasahují záchranáři. A dvě osobní auta havarovala v Litomyšli v Zámecké ulici. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a také čtvrteční dobré odpoledne. To dnešní má datum 21. května. Já jsem se díval na to, co nás čeká, také nemine. Bude to takové divadelní, alespoň v první 60. minutovce. Pozveme na Chuntickou horu, připomeneme si jubileum, které v těchto dnech slaví herečka Jindra Janoušková, ale vydáme se i mezi studenty. Studentská sociální firma z Vysokého Mýta totiž nabízí lidem se zdravotním postižením zážitky z létání. Jak konkrétně to funguje v praxi, tak to se dozvíte už za malou chvíli v reportáži z jednoho malého letiště. A co se muziky týká, tak i tu jsme obstarali, nebo obstaráme, písničky, které nestárnou, nás čekají v podání třeba Enigmy, Pavla Bobka, anebo Michala Davida. A Monikám přejeme k dnešnímu svátku všechno nejlepší.

Pavel Bobek, muž na konci světa ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No a je 14 hodin k tomu 13 minut. Já jsem sliboval, že vyrazíme, tak říkajíc, na prkna, která znamenají svět, a to proto, že Východočeské divadlo se teď v květnu opět po roce vrátí na vyhlídku hradu Kuntická hora. Série předprázdninových večerů na Kuňce zahájí tuto neděli pohádka bratří Grimmů Kocour v botách v podání herců docela velkého divadla z Litvínova. Pohádkový muzikál o rozmazleném Kocourovi Mikim, který se musí vydat do světa a dělat dobré skutky, začíná v 10.30. Před představením Cestou na hrad čeká děti ještě celá řada zábavných aktivit. No a po 6. se do Podhradí vrátí hudební komedie Noc na Karlštejně s hostujícím Petrem Štěpánkem v roli Karla IV. A Martinou Sikorovou, co by jeho manželkou Eliškou. Muzikál podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského tam inscenoval režisér Petr Novotný. Známé hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štajdla, jako Lásko má já stůňu, Dověží, Když mám tekutou révu a další, se na Kuntické hoře budou zpívat třikrát, a to od 28. do 30. května. Zapisujte si to. No a pardubický soubor na hradní scéně znovu odehraje i pohádkovou komedii S čerty nejsou žerty. Adaptaci filmové pohádky o mladém mlynáři Petrovi, kterého chamtivá macecha Dorota Máchalová málem připraví o mlýn i majetek po rodičích, také nastudoval režisér Novotný. No a pohádku soubor odehraje od 4. do 6. června. No a novinkou Východočeského divadla na Kuňce letos bude zpracování Erbenovy Kytice, kterou režisérka Janka Rychšánek-Šmitová se skladatelkou, zpěvačkou a výtvarnicí Vladivojnou Lačejou připravují jako hudebně vizuální show, takže rozhodně to nebude žádná nuda. Premiérový víkend bude 19. a 21. června, reprízy pak 25. až 28. června a ještě na začátku července, ale to si všechno všichni dohledáte určitě na internetových stránkách divadla. Tak přejeme příjemnou zábavu na Kuňce.

0: Intenzivní zážitky chtějí lidem se zdravotním postižením dopřávat studenti Střední školy technické ve Vysokém Mýtě a vymysleli proto projekt, který divákům upoutaným třeba na invalidní vozíček umožní ocitnout se v reálném čase v kokpitu malého modelu letadla a sledovat svět z výšky pomocí takzvaných FPV brýlí. To jsou brýle třeba na řízení dronů. První testování technologie vylákalo reportéra Ondřeje Wolfa na letiště do Kunětic na Pardubicku.
1: Letadlo máme ve vzduchu.
2: Hele, teď jedu.
1: Točí se vám hlava?
2: No je mě blbě. Normálně je mi fakt jako, jak kdybych tam byla. Ne, to tam dejte, to je normálně.
1: To je ten pohoda, hlavní pocit přesně. U toho, paní Karolína. A já teď tady vystřídám na speciálním sedátku návštěvnici a organizátor Jakub Fous mi propůjčí speciální brýle.
3: FPV brýle bych to nazval, které mají na sobě head tracker, který snímá vlastně váš pohyb hlavy. Díky tomu se můžete rozlížet, což teďka uvidíte. Já vám to takhle nasadím.
1: A jsem přímo vlastně v kokpitu malého letadelka, které se teď vznáší nad kunětickým letištěm. Teď zatáčí, vidím Kunětickou horu, letiště, přistávací dráhu. A teď jsme se trošku minuli se skutečným motorovým letadlem, které tady bude přistávat.
3: Chceme lidem ukázat, že prostě i když se bojí výšek, tak tohle je nějaká možnost, jak se do nich podívat, do těch oblak.
1: Nevšední zážitek z létání je možný díky propojení FPV brýlí a kamery upevněné v kokpitu modelu letadla. Na letišti v Kuněticích je teď s námi taky ředitelka Střední technické školy ve Vysokém Mýtě Jitka Jiskrová. Testování technologie je podle ní završením dlouhodobé práce studentské firmy.
4: Máme projekty, které se týkají zejména podnikání mladých a naši žáci se orientují právě na sociální podnikání, což je od nich velice hezké, že nevidí jako primární přínos peníze, zisk, ale užitek ostatním, zejména handicapovaným mladým lidem, dětem a v tom já vidím obrovský přínos.
1: Tým nadšenců kolem Jakuba Fouse a učitele Martina Štěpánka posbíral za projekt i několik soutěžních cen. Studenti ho chtějí s pomocí dotací a sponzorských darů nadále rozvíjet. Z kunětického letiště Ondřej Wolf, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Rozvoj turismu na Dolní Moravě sebou nese dobré věci, jako například více peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale jsou s ním spojená i negativa. Jaká? Co lidem vadí nejvíc? Jak se to dá řešit? Je na místě pojem overturismus? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Potůčkovou a jejím hostem. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Terezek zaspíval ve čtvrtečním Dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Herecká opora Pardubického východočeského divadla Jindra Janoušková slaví významné životní jubileum, a sice 70 let. Na pardubické jeviště se poprvé postavila v roce 1979 a od té doby vytvořila na 165 rolí, od operety, komedie, muzikálu až po dramata. O nich, ale i hereckých začátcích a celoživotní lásce k divadlu si s ní povídala redaktorka Milada Velehradská.
1: Tvůj první pocit, když jsi vzala za kliku východočeského divadla?
2: Veliký ostych a strach, že jsem šla do kanceláře pana ředitele Bytla, který mě koupil v disku. Říkal, tebe tady potřebujeme. A teď mi nabízel, jak to všechno bude. A že i hned musím naskoušet Záskok ve Slovácký princesce. Takže to byla jako první moje role. Uspívala jsem to s Františkem Švihlíkem. To byl takový můj začátek. No. Jenomže pak jsem se těšila, jaký přijdou veliký příležitosti.
1: Přišli, ne?
2: No, nepřišli. Ten první rok jako ne. To jsem dělala takový malý role, ale potom ten druhý a třetí rok už se to chytlo a už jsem se rozehrála. Bylo to hrozně fajn.
1: Byla jsi vlastně představitelka romantických dívek.
2: Jo, romantický dívky, no. Nezapomenu v životě, že jsme hráli Padalo listí, padala jablíčka. Jsem dostala tenkrát cenu z literárního fondu, tak jsem byla hrozně pyšná a jela jsem za to na 14 dní do Moskvy. V té době jsem viděla představení na Tagance. Neskuteční herci. Denně jsem tam byla v divadle. Já jsem byla taková hodně energická. Hrozně ráda jsem hrála v komediích. Jsem pak zaskakovala za paní Ivanku Devátou v realistickém divadle. Mi nabídli angažmá, jenomže to pak bohužel nevyšlo.
1: Jak jsi tak lehce zvládla ten přechod z těch romantických dívek?
2: Všichni mě říkali, no jo, jsi prostě naivka, no nemáš děti, počkej, až budeš hrát matky, to ti nepůjde a tohle. A já jsem z toho taky měla velký strach. Pak se mně podařilo, že jsem matka byla v 35 a ono to šlo tak nějak úplně samo. Tak jsem se vždycky ponořila do toho textu a do těch situací a pak jsem teda stádla. No, já teď hraju ty symetriky, takový ty baby. Když jsme sem přišli jako mladí, tak jsme byli hodně takový pokorní. Vážili jsme se strašně moc pana Skály, pana Xelhofra, prostě doopravdy bardi tohodle divadla. Teď je to trošku jiný. Ty mladí prostě zapadnou úplně automaticky a jsou i ochotní mi dávat připomínky, jo. Nevědí o tom divadle skoro nic, ale řeknou mi, jak to mám rád. Oni mají zase jiný pohled a to divadlo se vyvíjí. Proč se to jako tak jako střídá, aby to bylo záživný jako film, že? Aby to prostě šlo rychle. Jako na tom jevišti jsme se dělali i větší legraci. Teď už to taková legrace není. To bylo takový volnější.
1: Se hodně improvizoval.
2: No, to byly takový legrácky. Bylo to moc hezký a já jsem šťastná. Já jsem hodně, hodně trpěla začátku těch prvních 6 let. Jsem chtěla být v Praze. Ale teď vůbec. Teď jedu za dcerama do Prahy. Hrozně rychle ráda se vracím.
0: Říká oslavenkyně Jindra Janoušková, se kterou si povídala Milada Velehradská, a my k jubileu přejeme hodně zdraví, radosti a splněných přání. A teď už si jdeme dopřát i my, a sice další písničky, které nestárnou, a za pár minut společně vyrazíme na Vltavské ostrovy.

0: Vždy vzlétnu já, to byla Lucie Vondráčková, 14.42, s vámi stále Český rozhlas Pardubice. Dneska se v rubrice, co v učebnicích nebylo, vypravíme do našeho hlavního města. Tím protéká řada potoků a řek, tou největší a nejznámější je samozřejmě Vltava. Napadlo vás ale někdy, kolik ostrovů byste na Vltavě v Praze napočítali? Možná vás informace, které pro vás má Martin Písařík, docela překvapí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Litomyšl zná většina lidí díky renesančnímu zámku nebo Bedřichu Smetanovi. Tentokrát ale architekturu i hudbu necháme stranou a zaměříme se na chutě. Řekneme vám, kam v Litomyšli zajít na dobrý oběd, prolistujeme slavnou kuchařku Magdalény Dobromily Rettigové a kávu nám připraví vítěz soutěže Barista roku. Gastro Litomyšlí vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Každou neděli po 9. hodině si Alena Zárybnická zve do studia Českého rozhlasu Pardubice zajímavé hosty. Minulý týden si povídala s fotografem Janem Šibíkem.
1: Teď dovolte, jestli bych se mohla dotknout profesionální deformace. Jaká je profesní deformace fotografa?
2: No, fotograf, který fotografuje, nebo hlavně jsem fotografoval ty války a ty velmi dramatické věci dříve, teď spíš to sociálno. Já bych vlastně uvítal, kdybych byl deformovaný tím, že se mi to nebude tak jako dotýkat a kdy se víc budu moc zaměřit na úhel záběru a kompozici a symboliku. Ale mě se to dotýká pořád. Já se toho jaksi nedokážu zbavit, když ta situace emocionální je. No a ten žánr, který fotografuju, ty reportáže, ty lidi, kterým přicházejí o své nejbližší a to, tak to jsou tak silné emoce, že to je pořád dokola a vlastně se toho zbavit nedovedu. Takže příliš deformovaný nejsem, i když bych to uvítal. Pro tu samotnou fotku, pro ten výsledek, pro to, aby se mi podařila aspoň někdy udělat nějaká jedna fotografie symbolická, ve které je všechno, ke které už není potřeba žádná popiska a vystihuje prostě tu konkrétní událost.
1: Když řeknu, že pro mě je fotografie nejlepší zbraň v pravém slova smyslu. Rozumíte mi? Budete mi to vyvracet? Pojďme chvilku diskutovat na tohle téma.
2: Zbraň to bezesporu je. Je potřeba dodat, že míru milovná.
1: Právě.
2: A ta fotografie má neuvěřitelnou jednu výhodu na rozdíl od videí, od natočených drastických záběrů, který vy vidíte. Může tam být ten zvuk, to určitě, takže i jakoby něco slyšíte, ale ono to uteče pryč, když to ta fotografie stojí. A pokud z té fotografie ta symbolika a z té symboliky vám mrazí, tak může mít efekt na plno lidí. A teď bych vlastně to, co jste řekla, tak by víc fungovalo, kdybyste to dala do minulého času, když ještě jsme vlastně jako neměli možnost těch videí a těch válek v přímém přenosu, tak ta fotografie často plnila často i informativní zprávu, jsou známy ty příklady, kdy údajně některé záběry z vietnamské války zkrátili údajně tu válku o půl roku, protože ten účinek těch zastavených záběrů, který oběhly svět, všechny ty časopisy, které tenkrát byly na vrcholu, byl tak velký, že to s veřejným míněním udělalo natolik, že třeba mohlo dojít k tomu zkrácení těch válek.
0: Říká fotograf Jan Šibík, se kterým si povídala Alena Zárybnická v zatím posledním vydání Záletu. No a pokud jste neměli možnost je naladit, tak je najdete v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Tuto neděli dopoledne opět v 9 vás čeká setkání Aleny se zpěvačkou Monikou Absolonovou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlázem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední školu v Poděbradské ulici v Pardubicích. Nová studie rozhodne o opravě pardubického kempu Cihelna.

0: událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Ředitel Jiří Kraus nechtěl ČTK sdělit bližší informace, na něž platí embargo. Mluvčí zdravotnické záchranné služby uvedl, že záchranáři na místě zasahovali. Policisté také v místě odklání dopravu. Poděbradská ulice je tak mezi kruhovým objezdem u Dekatlonu a křižovatkou s ulicí Hradeckou neprůjezdná. Situaci nadále sledujeme. Pardubice nechají zpracovat studii budoucího rozvoje okolí koupaliště Cihelna. Hlavním důvodem je špatný stav přilehlého kempu, který je už několik let uzavřený. Za studii město zaplatí 400 tisíc korun, jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze sdružení Žijeme Pardubice. Dokument má ukázat možnosti využití celého areálu a zároveň vyčíslit náklady na jeho budoucí proměnu.
1: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasnou v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Cílem je vytvořit ucelený plán, který zatraktivní celý areál, rozšíří nabídku volnočasových i ubytovacích služeb a pomůže prodloužit sezónu.
0: Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci. Pařížský odvolací soud uznal společnosti Air France a Airbus vinnými z neúmyslného zabití v souvislosti s leteckou havárií z roku 2009. Letoun byl na cestě z Rio de Janeiro do Paříže. Spadl krátce po startu do Atlantského oceánu. Při havárii zemřelo 216 pasažérů a 12 členů posádky. Na palubě byli příslušníci více než 30 národností. Původně soud obě společnosti zprostil trestní odpovědnosti. Uznal ale jejich občanskoprávní odpovědnost. Sport. Pardubičtí basketbalisté se pokusí připsat si první vítězství v semifinálové sérii play-off proti Brnu. Zatím v ní po dvou domácích duelech prohrávají 0-2. Teď je čekají dva souboje na brněnské palubovce. Hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar věří, že tým má sílu na to vývoj otočit.
2: Pořád se tím, že ten tým má navíc, než to před dvou utkání a jak jsem říkal hráčům před utkáním. My jsme tady spolu 9 měsíců, ta sezóna si myslím, že je zatím skvělá a ty dva dny špatný, to na tom nic nemění. Prostě nesložíme zbraně a budeme bojovat dál. Počasí.
0: Noc bude na východě Čech skoro jasná nebo jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli zásahu policie uzavřená v Pardubicích ulice Poděbradská, a to mezi kruhovým objezdem u Dekatlonu a křižovatkou s ulicí Hradeckou. Ve městě se tak tvoří kolony, například také u Globusu. Dvě osobní auta bourala u dolního újezdu na Svitavsku. Podobná nehoda se stala také v Litomyšli v Zámecké ulici a v Žamberku havaroval cyklista v Nádražní ulici. Na místě zasahují záchranáři. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Xindl X s Olgou Lounovou, Karel Gott a nebo také Petr Muk, ti všichni vám zaspívají v další části dobrého odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, které pokračuje i teď krátce po 15. Nová sezona Pardubické komorní filharmonie připomene 200 let od úmrtí Ludwiga van Beethovena. Jeho hudbu doplní i zvuk nového koncertního křídla za víc než 5 milionů korun. Podrobnosti se od nás dozvíte ve vysílání už za pár minut. Je čtvrtek 21. května. Moniky slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší a dál klidné odpoledne.
3: Dobré odpoledne s Miroslavem.

0: Jdi za štěstím, vyzývá Karel Gott ve čtvrtečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Jedna aktuální zpráva.
1: Český rozhlas Pardubice právě teď.
2: Máme tu čerstvou informaci z České tiskové kanceláře. Při konfliktu mezi dvěma lidmi u střední školy v Poděbradské ulici v Pardubicích byl zraněný jeden člověk a ten je v nemocnici. Útočníka policie zadržela. Další informace k události přineseme ve zprávách v 16 hodin.
1: Počasí.
0: A teď už pojďme společně kouknout na oblohu, nejenom na tu dnešní, ale také na tu, která nás čeká v příštích dnech. To všechno s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Tak máme čtvrtek 21. Co nás čeká v dnešním dni ještě zajímavého? Nějaká změna v počasí?
3: No asi tak moc ne, víceméně počas u nás až do konce týdne bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu. Momentálně na většině území je oblačno a přeháňky se vyskytují na Svitavsku, něco málo v oblasti Hornických hor a Kraličáku a postupují dál na jihovýchod. No a víceméně teploty se momentálně pohybují většinou mezi 19 až 21 stupni. Vítrná chloubka od severozápora až severu 26 metrů, večer potom bude slábnout. No a postupně i ty přeháňky a další oblačnost se bude rozpouštět, večer už bude zase skoro jasno nebo jasno, pouze na východě, které během noci by bylo polojasno a teploty by během noci klesly na 10 až 7 stupňů, vítr bude foukat v noci slabý, proměnlivý do 3 metrů nebo bude úplně bez větří. Zítra jasno až polojasno zase během dne. Na skládě kupují ta oblačnost, přechodně až na oblačno a zase přehánky se můžou objevit hodně slabonké někde na horách. Teploty už budou asi o něco vyšší, 20 až 24 stupňů a vítr bude foukat slabý severozápadní odpoledne z severovýchodní do 4 metrů.
0: No a co jsem koukal, tak postupně se má oteplovat i o víkendu, to platí?
3: Zatím platí více, co se týká soboty a neděle, jak počasí v podstatě celkem podobné, jasno až polejasno, odpoledne přechodně oblačno, jak to vypadá zejména v neděli by se zase na horách mohly objevit nějaké slabé přeháňky. V sobotu by teploty po ránu byly mezi 12 až 8, odpoledne 24 až 28 a v neděli o něco vyšší ráno 13 až 9, odpoledne 25 až 29.
0: Toliko počasí, meteorolog Tomáš Popelka, moc děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
3: Díky, hezký den.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: blbým věku Xindl X a Olga Lounová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15.23. Nová koncertní sezóna Pardubické komorní filharmonie bude patřit Ludvíku van Beethovenovi. V roce 2027 totiž uplyne už 200 let od jeho úmrtí. Slavný skladatel zazní napříč celým programem v podání českých i zahraničních interpretů. A publikum navíc uslyší i nový koncertní klenot orchestru Špičkové křídlo za víc než 5 milionů korun. Podrobnosti teď do studia přišla říct reportérka Naďa Kubínková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak opravdu ten nový klavír v orchestru je velká horká novinka, a to proto, že ho byla vybírat komise složená z odborníků, a to na slovo vzatých samozřejmě. Teprve včera v německém Hamburku Sukova síň tak bude mít nové koncertní křídlo od firmy Steinway & Sons v hodnotě více než 5 milionů korun. Tato firma patří mezi opravdu ty nejprestižnější a podle ředitele Pardubické filharmonie Pavla Svobody pomůže nový klavír zvýšit prestiž pardubického sálu a bude moct hostit opravdu špičkové klavíristy.
2: Tak náš šéfdirigent Vahan Mardedosyan je původně pianista a je to jeden z důvodů v momentě, kdy má jako extrémní umělecké požadavky a nároky na naše hráče, na orchestr, tak potřebuje samozřejmě srovnatelné technické vybavení a je to prostě jedna ze zásadních podmínek toho dalšího růstu uměleckého celé organizace.
0: 5 milionů korun, jak se vůbec nakupuje takový klavír?
1: Jako auto třeba. Ne, to byla přesně, tak zněla přesně moje otázka na ředitele filharmonie. Ten nákup vypadal podle jeho vyprávění velmi zajímavě. V té komisi byl jednak tedy i šéf dirigent Pardubické filharmonie Van, pak vynikající český pianista Ivo Kahánek a pak ještě klavírník a ladič Filip Mareček. Tato skupina vyrazila do Hamburku, vstoupila do takového sálu, kde bylo 10 klavírů a postupně testovali, hráli na ně, otevírali křídla, zkoušeli, dohadovali se mezi sebou a pak vybrali to jediné, které v létě přiveze speciální firma do Pardubic.
0: Nové koncertní křídlo zahájí i novou sezonu Pardubické filharmonie, je to tak?
1: Nástroj zazní v září při zahajovacích koncertech nazvaných Zlatý klavír. Malcký pianista Dmitry Iškanov zahraje skladby Roberta Schumana a Ludvíka van Beethovena. Klavír bude výrazným motivem celé sezóny. Publikum čeká například klavírní koncert bémol Petra Iliče Čajkovského v podání laureáta bachovské soutěže v Lipsku Marka Kozáka. Nová sezóna nabídne i mimořádné koncerty jiných žánrů. V programu nechybí Aneta Langerová z Filharmonií. V charitativním projektu hrajeme spolu za Pardubice, nebo silvestrovský koncert Stroj času od krále slunce po Beatles, šanzonový večer s Miloněm Čepelkou k jeho 90. narozeninám a bude toho samozřejmě daleko víc.
0: Je na co se těšit, nejenom na ten program, ale i na nový klavír, jak o něm tady mluvila Naďa Kubínková. Děkujeme za info a hezký den.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové zálety jsou tu už 12. rok. Oslavte to s námi a přijďte do Gočárovy galerie v Pardubických automatických mlýnech na veřejnou nahrávku pořadu Zálety Aleny Zárybnické. Jejím hostem bude zpěvák Milan Drobný. Těšíme se na vás ve čtvrtek 11. června od 17.30. Vstup zdarma, ale rezervace nutná, a to na čísle 726 46 48 01. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým v finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80 slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: 15.42 a na vlnách Českého rozhlasu Pardubice nás teď čeká trocha sportu. O jednom finalistovi nejvyšší basketbalové ligy mužů je jasno. Nymburk přehrál Opavu 4-0 a bude znovu hrát o titul. Druhá semifinálová série má za sebou dva zápasy. V obou uspělo Brno na palubovce Pardubic. Východočeši se teď dvakrát představí na hřišti soupeře a mají jasný cíl série vyrovnat. Pokračuje redaktor Otago Twirt.
1: Oba domácí zápasy měli pardubičtí dobře rozehrané, po polovině vedli dvouciferným rozdílem, nezvládli ale závěry. A oba duely nakonec prohráli shodně o 3 body. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar k tomu říká.
2: Nejvíc mě mrzí nějaká trošku nedisciplinovanost z naší strany v situaci, kdy dáváme koš, na který se nadřeme a na druhé straně necháme Brno nás potestat trestnýma horama nebo volnou trojkou, kdy i máme odskočit. Takže to si myslím, že pro to je stejná písnička. Myslím si, že jsme tým, který má na to Brno porazit, má na to tu sérii pořád zvrátit, ale musíme podat všech 9 hráčů, co nás to musí podat disciplinovaný výkon s koncentrací. Jsme dobrý basketáci, jsme talentovaní basketáci. Ale Brno zatím vyhrává, protože je víc disciplinovanější.
1: A popisuje, v čem jsou zatím brněnští na palubovce lepší a co jeho týmu naopak trochu schází.
2: Já si myslím, že jsou konzistentní. Oni hrajou od první do 40. minuty, nejsou tolik na vlnách. Když dostanou koš, tak se s toho nehroutí. Hrajou na druhou stranu. Když nedají koš, bráněj a říkám, playoff pod rozhodu tady disciplina.
1: Ale i když je stav nepříznivý a pro postup potřebují pardubičtí 4x vyhrát, nevidí to Šotnar jako nereálné a týmu i nadále věří.
2: Pořád se tím, že ten tým má navíc než to, co před dvou utkání a jak jsem říkal hráčům před utkáním, my jsme tady spolu 9 měsíců, ta sezóna si myslím, že je zatím skvělá a ty 2 dny špatný to nic nemění, my prostě nesložíme zbraně a budeme bojovat dál.
1: Špatný vývoj si do hlavy nechce dávat ani pardubický basketbalista Luboš Kovář. I on chce věřit tomu, že tým má na to vrátit sérii domů za vyrovnaného stavu.
3: My musíme to zahodit a jet do Brna a doufat to, že jsme schopní, já tomu věřím, myslím si, že všichni, že jsme schopní tam urvat ve vítězství, vrátit se sem na 5. zápas za stavu 2-2 a začne od 0.
1: Řekl před 3. semifinálovým zápasem play-off basketbalové ligy pardubický hráč Luboš Kovář. 3. utkání série začíná na brněnské palubovce v 18 hodin. Z Pardubic, Otagu Twirt, Český rozhlas.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Za 8 minut bude 16 hodin. Mám tady jeden víkendový tip, který vás, zájemce, zavede do Jablonného nad Orlicí, protože opět se otevře řemeslnická ulička, kde můžete zažít jedinečnou atmosféru a zakoupit výrobky od řemeslníků z regionu, třeba obrázky, kabelky, dřevěné dekorace, drátěné výrobky, keramiku, šperky a tak dále. No a k tomu nebude chybět samozřejmě občerstvení, káva a zmrzlina. Takže v sobotu 23. od 13 do 18 a to v ulici pod Kopečkem v Jablonném nad Orlicí. A teď je tu spotřebitelský servis. Dneska se ptáte na možnost vrácení hygienického zboží. Odpoví Josef Černý.
1: Pan Ruda si přes internet objednal elektrický holicí strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože holicí strojek připatří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové zboží nepatří. Není totiž uzavřen v hygienickém obalu. I když je to trochu diskutabilní, já osobně bych strojek, se kterým se někdo přede mnou holil, asi nechtěl.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Poblíž pardubické střední školy někdo útočil nožem. Policie podezřelého zadržela, jeden člověk je v nemocnici. Komorní filharmonie Pardubice zahájí v září sezónu s novým klavírem za 5 milionů korun. Ředitel pražské ústřední vojenské nemocnice Masopust končí ve funkci. Požádal o převelení na jiné místo. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka. Podezřelého na místě zadržela policie, útočil nožem. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policie evakuovala a uzavřeno je i okolí školy.

0: Díry, které jsou součástí světových koncertních sálů, říká ředitel Filharmonie Pavel Svoboda.
1: Tak náš šéfdirigent Vahan Mardedosyan je původně pianista a je to jeden z důvodů v momentě, kdy má jako extrémní umělecké požadavky a nároky na naše hráče, na orchestr, tak potřebuje samozřejmě srovnatelné technické vybavení a je to prostě jedna ze zásadních podmínek toho dalšího růstu uměleckého celé organizace.
0: Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Masopust požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Ústřední vojenskou nemocnici zřizuje ministerstvo obrany. Ředitele proto jmenuje i odvolává právě ministr. Kde bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Českému rozhlasu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
2: S ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
3: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech skoro jasná nebo jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů. Na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou ze silnice nižší třídy mezi Rábě a Kuněticemi na Pardubicku. Osobní auto bouralo do domu v Perálci na Chrudimsku a dvě osobní auta se střetla u dolního újezdu na Svitavsku. Tolik doprava, Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, moc se na vás těším.
4: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
3: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady úplně správně.
1: Ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některé sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce, také stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenom, že přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenom, že když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Saskie.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a po naučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem je ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle,
1: Karla
4: Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, a vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali, byla som tam s pořadem Pepička Zimy v Tornále a Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete ano. si predstaviť, ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky
5: děkujeme.
3: Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A ptála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře,
3: Boba,
1: máme
3: super,
1: to tam zapsáno. Děkujeme
3: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme.
3: Tak
1: pozdravujte
3: taky.
1: Pejska.
3: Hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, senor, nono ma visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italský prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in come famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fais fi. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, très drôle. Ah. De la qualifio, même bien, bien, parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klep je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální. Ano, je globální. Skoro, ano. Multikulti.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi je konče pasi, on je že rie, on papa, on je se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v uvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kyváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy ano možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 90 011 04 a už jenom jedno číslo připomenu 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Klepl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipského. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi v naší rodince Humory Jádnické?
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Klepla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojenej Vltavou, jak
1: ten je
4: říká.
1: Váš, dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, a my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
6: Děkuji.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme... A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale.
1: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech se šupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no, paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bedovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně dlouhý.
1: Tak k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku?
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska,
2: jo, tak
1: teď
2: to
1: je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapy, když je hokej, jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno. Pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
1: ano,
2: pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem. No,
2: a taky
1: přesně.
2: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže
1: tak
2: já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Ano. Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, Pohodová, Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on byl takový písma, no cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte taky se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Vy taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník srdečný. Přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to... Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
1: Uh-huh.
4: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
1: Děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ježišmarja.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano,
1: jak
2: ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešová i vám.
1: Děkujeme a mějte se hezky.
5: Tak děkuji.
1: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den, paní Burešová.
6: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Naschledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky. Moc naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Borle,
8: dobrý večer.
7: Oni jsou moc hodní.
8: Ano, koukám.
7: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
8: Já se nezlobím.
7: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc. A tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
8: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
7: Petře, jsme sami?
8: Kláro, kde máte vánočku?
7: Prosím.
8: Já jsem si totiž trošičku zdymnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
7: Ani krok. Ještě blížujte se.
8: To, že mám kráčet.
7: Petře, propadám se hambou, ale musela jsem přijít, byl to silnější než já.
8: Kde je Oskar?
7: Oskar, ach ano, já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
8: No, samozřejmě, že znám, vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
7: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
8: Co pak?
7: Dejte mi cigaretu.
8: A počkejte, kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
7: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
8: Ježišmarja, jo.
7: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
8: Ne, tak to není.
7: Nemáte si s kým promluvit.
8: Vy přeháníte.
7: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
8: Ano, jsem jako trosečník.
7: Co to bylo?
8: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
7: Ano,
8: já mám zastydlou úplně bíbu.
7: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
8: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
7: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
8: Adolf s Dominem, já
7: ne,
8: to tušil.
7: Ne, no to já. Je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
8: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
7: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
0: Humoriáda.
1: Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně, má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasně. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima výpora Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Jeden člověk je kvůli napadení nožem v Pardubicích v nemocnici. Pachatele policie zadržela. Těžba chvaletického manganu by se těžební firmě měla vyplatit. Basketbalisty Pardubic a Brna čeká třetí souboj v semifinále play-off. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Pachatele, který útočil nožem, policie na místě zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská s tím, že kvůli napadení policisté museli evakuovat nedalekou střední průmyslovou školu chemickou.
2: Krátce před 14. hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Vzhledem k tomu, že zadržená osoba měla vztahy nebo má vztah ke zdejší střední škole, rozhodli jsme o evakuaci školy a o preventivní bezpečnostní prohlídce, která aktuálně probíhá.
0: Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u obchodní zóny. Připravovaná těžba manganu na odkalištích u Chvaletic má lepší ekonomický potenciál, než se čekalo. Vyplývá to z ekonomického hodnocení PEA nezávislé společnosti Teratec Canada. Hodnocení potvrzuje odhad provozních marží až ve výši 48%. Podle těžební společnosti Mangan Chvaletice dosahuje tamní mangan potřebné kvality pro výrobu baterií pro evropský elektroprůmysl.
3: Projekt počítá s roční produkcí až 50 000.

0: řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Sport. Semifinálová série play-off mezi basketbalisty Pardubic a Brna pokračuje třetím zápasem. Ty první dva na palubovce Východočechů vyhrálo Brno. Teď se dvakrát bude hrát na jeho palubovce. Pardubický basketbalista Luboš Kovář věří, že se jeho týmu povede sérii vyrovnat na 2-2.
1: My musíme to zahodit a jet do Brna a doufat to, že jsme schopni, já tomu věřím, myslím si, že všichni, že jsme schopni tam urvat dvě vítězství, vrátit se sem na pátý zápas za stavu 2-2 a začínat od nuly. Počasí.
0: Noc bude na východě Čech skoro jasná nebo jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kvůli zásahu policie je uzavřená v Pardubicích ulice Poděbradská, a to mezi kruhovým objezdem u Dekatlonu a křižovatkou s ulicí Hradeckou. A osobní auto bouralo do domu v Perálci na Chrudimsku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: 4 minuty po 17. hodině začíná čtvrteční Den v kraji. Dobré odpoledne. Už o tomto víkendu se Chrudimská plovárna otevře návštěvníkům. V Pardubicích si na zahájení sezóny musíme ještě chvíli počkat, ale i když koupaliště po rozsáhlých opravách otevře za pár týdnů, sousední kemp zůstane kvůli špatnému technickému stavu dál zavřený. Co s ním město plánuje, to vám řekneme už za malou chvíli. A v 17:30 v pořadu O čem se mluví zavítáme na Dolní Moravu. O rozvoji turismu v oblasti, jeho pozitivech i negativech bude s ředitelem destinační společnosti Králický Sněžník Petrem Vrzalem mluvit Milena Potůčková. Čtvrteční Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice právě začíná.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji
4: s Petrem Seidlem.

0: Je přesně 8 minut po 17. hodině a zpravodajský souhrn dnešního dne přináší do Dne v kraji Michaela Spáčilová.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Policie kvůli napadení evakuovala střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích. Útočníka během chvíle policie dopadla, útočil nožem. Napadenou osobu záchranáři převezli v ohrožení života do nemocnice. Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu. Silnice je zavřená od odbočky na Staré Hradiště po kruhový objezd u Decathlonu. Kvůli teplému počasí dnes elektrárny Opatovice přerušují dodávky tepla a topnou sezónu letos ukončují dříve. Vloni to bylo až 30. května. Elektrárna tak čeká přechod na letní režim a údržbu teplárenské soustavy. Dopravní podnik v Pardubicích připravil smlouvu k zavedení sdílených kol ve městě. Po déle než dvou letech vyřešil právní překážky, které bránily spuštění služby. Koncesní smlouvu musí ještě schválit městská rada a zastupitelstvo. Pardubice chystají rozsáhlou proměnu kempu u koupaliště Cihelna a nechávají si proto zpracovat rozvojovou studii. Areál je už několik let uzavřený. Podrobněji se budeme tématu věnovat už za okamžik. Hlinsko rozdělí peníze z loterií a herních automatů sportovcům. Radnice pravidelně uvolňuje z vybraných poplatků zhruba 1 000 000 korun. O příspěvky mohou sportovní oddíly a kluby žádat do 26. května. V Michalském parku v Chrudimi začne archeologický průzkum. Návštěvníci tam musí s omezeným přístupem počítat od příštího týdne. Práce potrvají asi 2 měsíce, pokračuje redaktor Josef Kopecký.
3: Archeologové provedou na některých místech sondy, které mají odhalit případné nálezy. Výkopy budou označené a zajištěné, ale návštěvníci by měli být při cestě parkem opatrní.
2: Komorní filharmonie Pardubice pořídila do nové sezony koncertní křídlo světové značky Steinway & Sons. Nástroj za více než 5 milionů korun zazní už v září při zahajovacích koncertech nazvaných Zlatý klavír. Nový hudební nástroj patří mezi špičkové klavíry, které jsou součástí světových koncertních sálů.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsme vám říkali, okolí pardubického koupaliště Cihelna čeká velká proměna. V plánech města je totiž nový kemp, další sportoviště i celkové oživení celého areálu. Radnice už na zpracování rozvojové studie vyčlenila peníze v rozpočtu. Současný kemp je přitom už řadu let zavřený a chátrá. To by se ale do budoucna mělo změnit. Jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, na výslednou proměnu si ale budeme muset ještě několik let počkat.
1: Tady na Cihelně teďka, jak vidíte, tak probíhají ty sezónní práce. Vypouštíme bazény, provádíme veškeré čištění, kolem se seká tráva, udržuje se zeleň.
2: Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která areál provozuje, představuje poslední úpravy koupaliště na Cihelně před zahájením sezóny. Ta by měla začít poslední týden v červnu. Sousední letní kemp ale zůstane stejně jako v předchozích letech kvůli špatnému stavu zavřený. To by se ale mohlo změnit. Město schválilo vypracování studie dalšího využití areálu koupaliště. Doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
3: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasno v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Na její zpracování jsme v rozpočtu města uvolnili 400 000 korun včetně DPH.
2: Podle ředitele Vysoudila má rozlehlá plocha velký potenciál pro další rozvoj.
1: Určitě bychom chtěli znovu oživit a opravit ten minigolf. Chtěli bychom určitě rozšířit kempové stání pro karavany, obytné vozy, chtěli bychom rozšířit místo na stanování, chtěli jsme tam udělat zázemí samozřejmě pro ty všechny návštěvníky, využít stávající budovy, které tam dneska jsou, a to si musíme říct na co, jestli pro další ubytování, nebo jestli tam budeme chtít udělat nějaké větší občerstvení a tak dále.
2: Jak nákladná bude rekonstrukce kempu, zatím nikdo nedokáže odhadnout. Už teď je ale jasné, že areál bude muset odpovídat dnešním vysokým nárokům návštěvníků podobných zařízení.
1: Ten kemp se musí opravdu posunout na nějakou úroveň, která je teďka v naší republice běžná, a ty kempy už se hodně posunuly.
2: Úpravy kempu na Cihelně pak chce město uskutečnit v několika etapách, tak aby mohlo vždy alespoň část areálu na sezónu otevřít. I k tomu dojde ale nejdřív za několik let. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, den

0: první republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: kojoti.
1: Počasí. Za 7 minut bude 17:30, je čtvrtek 21. května. Den ode dne, nám teploty stoupají, v neděli by se měly vyšplhat až k 29 stupňům, ale co nás čeká ještě po zbytek dnešního dne a hlavně v průběhu dne zítřejšího, to už nám prozradí pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Počas u nás až do konce týdne bude ohlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu. Momentálně na většině území je oblačno a přeháňky se vyskytují na Svitavsku, něco málo v oblasti Ohrydského na Kraličáku a postupují dál na jihovýchod. No a víceméně teploty se momentálně pohybují většinou mezi 19 až 21 stupni. Vítr nám fouká od severozápadu až severu 26 metrů, večer potom bude slábnout. No a postupně i ty přeháňky a další oblačnost se bude rozpouštět, večer už bude zase skoro jasno nebo jasno, pouze na východě, které během noci by bylo polojasno a teploty by během noci klesly na 10 až 7 stupňů. Vítr bude foukat v noci slabý proměrný do 3 metrů nebo bude úplně bez větří. Zítra jasno až polojasno. To zase během dne na skládě kupují ta oblačnost, přechodně až na oblačno a zase přehánky se můžou objevit hodně slabonké někde na horách. Teploty už budou asi o něco vyšší, 20 až 24 stupňů a vítr bude fukat slabý, severozápadní odpoledne, severovýchodní do 4 metrů.

0: čem se mluví.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Milena Potůčková. Pardubický kraj zatím stále patří mezi regiony s nízkým počtem turistů. Byť ten trend má v posledních letech vzestupnou tendenci a návštěvníků přibývá. Jedním z velkých taháků, co se týká turistických cílů, je Dolní Morava. S rozvojem zdejšího turistického ruchu souvisí výhody, jako například víc peněz do obecní kasy nebo pracovní příležitosti pro místní obyvatele, ale nese to sebou i negativa. A obě strany mince probereme s mým dnešním hostem, kterým je ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrza. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Vezměme to nejdřív přes fakta. Podle Českého statistického úřadu se v loňském roce ubytovalo v rámci celého pardubického kraje celkem 564 tisíc hostů. Ale pak jsou ještě jednodenní návštěvníci, kterých je možná ještě víc. Tak když to zaměříme sem na Dolní Moravu, dá se určit, jaký podíl těch turistů si připisujete vy tady u vás?
2: U těch čísel, která jste říkala, to znamená čísla z hromadných ubytovacích zařízení, které jsou ze statistického úřadu, tak se troufám tvrdit, že je velká část, která se vztahuje právě k naší turistické oblasti, protože i u nás je velká ubytovací kapacita. Ty čísla, které my máme, tak víme, že v naší turistické oblasti je celkem cca 7 tisíc lůžek, a to počítám i Králíky, Dolní Moravu, Červenou Vodu, Lichkov, Mladkov a Staré Město pod Sněžníkem. Takže my určitě bereme to číslo jako něco, co plníme z velké části, a pokud je o jednodenní návštěvníky, tak tam se troufám tvrdit, že se už my pohybujeme někde za ten rok v návštěvnosti cirka 750 až 800 tisíc lidí.
1: Podle toho počtu turistů, kteří sem přijíždějí a kteří možná by chtěli přijet, tak to stačí to ubytování tady, které máte, nebo ten rozvoj půjde ještě dál a budou se stavět další hotely a další penziony?
2: Vždycky je to o nějaké nabídce a poptávce. V současné chvíli máme poptávku takovou, že ji dokážeme uspokojit. I ta nabídka je dostatečná. Nicméně neustále vznikají další projekty, ať už soukromé, individuální, to znamená rekreační chalupy, ale jsou ještě v přípravě i nějaké větší ubytovací zařízení, třeba hotel, který se bude ještě chystat v rámci rezortu Dolní Morava. Nicméně už to bude nějaká opravdu vyšší třída, která stahuje jiné klienty, jiné hosty, než na které jsme my dneska zvyklí. Takže ano, ten rozvojový potenciál Dolní Moravy ještě je. Nicméně i vzhledem k té nasycenosti úpravy územního plánování, tak směřujeme tím směrem, že se spíše snažíme tlumit tady tento další rozvoj. Ale ne zásadním způsobem, že bychom tady zaváděli nějaký stop stav, to ne, ale už přistupujeme k dalším rozvojovým plochám trošku střízlivěji.
1: Začalo se tady sližováním, byly tady sjezdovky, teprve potom se začaly stavět ty letní atrakce, jako Stezka v oblacích nebo ten Visutý most, Skybridge. Která sezóna je pro vás stěžení, ta zimní nebo ta letní?
2: Říkáte to správně, my jsme kdysi byli vyloženě zimní středisko, a to středisko, které začalo lyžovat v prosinci a skončilo v březnu. Dolní Morava takhle byla dřív vyhlášená, řekněme až do roku 2010-11, kdy vstupem stávajícího investora do rezortu došlo k zásadní proměně celého lyžařského střediska a postupně samozřejmě rozšiřováním aktivit i do letní sezóny tak, aby se stabilizovala personálně i vlastně provozně sezóna do celého roku. A opravdu dneska se dostáváme do těch čísel i v délce trvání té sezóny, tak ta letní začíná být jakoby stěžejní, protože začíná v dubnu, končí v říjnu, kolikrát se přetahuje i do listopadu, i když samozřejmě s minimální návštěvností, ale s tím, jaká nabídka služeb tady je, to znamená i wellness, i místa, které nejsou zas až tak náchylná na povětrnostní podmínky, tak si snažíme prodlužovat tu atraktivitu toho území do celého roku. Zima je opravdu velmi náročná v současných klimatických podmínkách. Znamená to vybudování sítě záchytných retenčních nádrží, mít kvalitní zasněžovací systém, a ten už je velmi investičně náročný. Ty střediska, které jsou v rámci naší oblasti, tak do toho masivně investovali, takže i u nás ta zima opravdu trvá 3 až 4 měsíce. Nicméně to léto je pro nás v tuto chvíli delší a stěžejní.
1: Prolínají se ty sezóny zimní s letní, anebo to jaro a podzim bývají takové plonkové?
2: Dá se říct, že opravdu jaro a podzim je ta část roku, do které my třeba i směřujeme nějakousi snahu dostat sem těch lidí víc, aby si rozmysleli tu svoji návštěvu v hlavních sezónách, aby spíše přijeli v dobách, kdy je právě jaro a podzim, kdy je prokazatelně těch lidí míň a možná si to i víc užijí, že těch lidí tady není tolik a užijí si i ty atrakce. Přece jenom to selfiečko bez těch lidí za sebou je daleko lepší.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem dnešního pořadu O čem se mluví je ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal a bavíme se o rozvoji turistického ruchu v oblasti Dolní Moravy. Je tady stezka v oblacích, mamutíhorská dráha, Skybridge, lyžařské středisko a tak dále a tak dále. A velká většina toho, jak už jsme zmiňovali, vznikla v posledních 10-15 letech. Asi celkem oprávněně se začaly ozývat protesty místních, že to budování hotelů a turistických lákadel je sice fajn, ale to okolí na to nemusí být úplně připravené na takový nápor návštěvníků. Jsou s tím spojené odpady, hluk, automobilová zátěž, ať už projíždějících nebo těch parkujících aut. Má to nějaký vývoj? Slyšíte na to vy jako destinační společnost nebo vedení tady obce?
2: My se snažíme už v uplynulých 10 až řekněme i těch 15 let, protože to je to období, kdy jsem říkal, že v roce 2010 vstoupil ten nový investor, jsme se snažili jakoby držet krok. Nicméně municipalita nemá tolik finančních prostředků jako třeba soukromý investor, ale přesto i ve spolupráci s krajem se snažíme zmodernizovat tu infrastrukturu. V loňském roce se povedlo na Dolní Moravě otevřít kanalizace v délce 8,5 km, nová čistírna odpadních vod, v podstatě se vyřešil tento zásadní problém, který tady byl. Druhý velký zásadní problém je, že prostě na to, kolik lidí sem jezdí a kolik lidí se tady ubytovává, tak my tady nemáme chodník. Nemáme tady prostě základní infrastrukturu, která bohužel nešla ruku v ruce s výstavbou těch soukromých věcí a to je taková jakoby daň za to, že jsme to neuměli. Takže touhletou cestou se teď snažíme jít dohnat tyto věci, abychom právě ty nápory těch turistů tlumili dostatečnou vybaveností služeb, jo? Protože to je to, co dneska se negativně projeví do života lidí, ať už je teda ta individuální doprava, tak i to, že vlastně nemůžete pořádně po té silnici jít, protože pořád po ní jezdí auta.
1: Zmínil jste tu zátěž, která s tím turismem vlastně jde ruku v ruce. Na to existuje takový termín overturismus. Dá se v souvislosti s Dolní Moravou mluvit o overturismu?
2: To slovo je takové nepěkné, nicméně uvědomujeme si, že ten dopad prostě tady do toho života je i ve vnímání nejenom místních lidí, ale i těch turistů. Overturismus my si pod ním představujeme něco, že v tu chvíli je to něco za hranou, jo? Něco už, co přesahuje jakousi rovnováhu v tom místě. A ano, jsou chvíle v rámci toho roku, především teda letní sezóny, kdy opravdu dosahujeme píku v té návštěvnosti takový, kdy už je to řekněme neúnosné, ale jenom v tom, že nejsme na to dostatečně infrastrukturně vybavení. Nemáme v tuto chvíli záchytné parkoviště tak, abychom utlumili ten průjezd tou obcí. Neumíme to utlumit třeba i už i v Králíkách, protože i ty jsou tímhletím jako negativně ovlivněný. Myslíme si, že pokud bude dostatečně vyřešena hromadná přeprava v rámci té destinace mezi Dolní Moravou, Králíkami a Červenou Vodou, tak tím jakoby zase snížíme ten tlak na to území.
1: Ještě tady zazněly ty chybějící chodníky. Říkal jste, že to je v řešení. Je tam nějaký termín, kdy by to mělo být tak, aby místní nebo i vlastně návštěvníci se pohybovali po obci bezpečně?
2: Obec Dolní Morava má vypracovaný projekt přes tu centrální část obce, kde by měla vzniknout 3-metrová cyklostezka, měla by jít do obchodu až v podstatě na Konečnou a měla by stáhnout veškerý pohyb těch turistů, kteří parkují, propojí vlastně všechny parkoviště. Určitě dokonce v jedné části jsme se dohodli s investorem, s rezortem Dolní Morava na tom, že i v případě, že by se obci v nějakém čase nepovedla získat dotace, protože ta investice je velmi finančně náročná, tak se zavázal, že pokud v tom čase to obec nestihne, tak v případě realizace třeba kabinkové lanové dráhy vybuduje na své náklady ten chodník mezi parkovišti tak, aby opravdu stáhl ty lidi, kteří jdou k němu. Dalším krokem je spolupráce obce v rámci Sdružení obcí Orlicko, která spolupracuje na vyhledávací studii pro trasu cyklotrasy, cyklostezky mezi Dolní Moravou a Králíkami v podstatě až do Jablonného. Ale to jsou opravdu velmi investičně náročné projekty, které bohužel mohly být zrealizovány už dřív, ale nebyl na ně asi čas. I ta spolupráce kolikrát nebyla úplně ideální, ale dneska se na tom intenzivně pracuje, protože se to území chce využít. Takže to jsou asi cíle, které máme. Doufejme, že třeba do těch 5 až 10 let se nám povede splnit.
1: To je poměrně dlouhý horizont.
2: Je to právě tím, že třeba i ta cyklostezka je velmi dlouhá a vlastně vychází z nějakého spojení z Jablonného, takže přes Lichkov, Matkov, Králíky až k nám. A zásadní problém je, který se tam řeší hnedka po těch penězích, nebo ono to je v podstatě na stejném místě v těch prioritách, tak je majetkoprávní vztahy. Jo. Prostě bohužel už je dneska spousta soukromých vlastníků půdy a je tam velmi komplikované vyjednávání na té trase. Takže jakýsi horizont si dáváme, ale není to úplně cíl a my opravdu neumíme ho teďka v tuto chvíli ani ovlivnit.
1: Problémy jsou i v energetické infrastruktuře. V Králíkách si stěžují, že třeba nemůžou postavit nový supermarket, že musí čekat na to, až se ta kapacita sítě navýší. Řeší se tohle nějak?
2: Podle našich informací řeší se to. ČES samozřejmě dneska už nepřipojuje žádné velké odběrné místa v rámci naší oblasti. V současné době můžete připojit pouze 3x32 A, což je úplné minimum prostě pro nějaký, řekněme, větší penzionek. Víme, máme informace o tom, že to propojení se buduje zase už vlastně v roce 2025 mělo být něco vybudováno, nějaká první fáze, která sice vybudována byla, ale ta hlavní, to znamená nový přivaděč až do Králík, tak na tom se teď pracuje. Ale doufejme, že do 2 let by to snad mělo být.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Milenou Potůčkovou a jejím hostem.
1: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, zůstává ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal, se kterým mluvíme o kladech a záporech toho, že z vesnice Dolní Morava, ve které žije zhruba 400 obyvatel, se v uplynulých letech stalo jedno z nejnavštěvovanějších míst v Pardubickém kraji. Ta negativa už jsme zmínili a nakonec jsme si pošetřili ty kladné stránky toho, že Dolní Morava je stále vyhledávanějším místem v rámci naší země. Vy tady žijete, co je tady lepší než před 20 lety?
2: No tak já jsem tady 30 let a ze svého subjektivního pocitu ubylo lopuchů, které tady všude byly. Spoustu domů se opravilo, i ty místní lidi prostě chtějí, aby to vypadalo hezky, takže starají se o své domy, starají se o své pozemky. Samozřejmě vyrostlo tady spoustu nových staveb, ať už velkých nebo menších, takže i to je pozitivní, že je tady prostě vidět, že se to rozvíjí. Samozřejmě je to o tom, jak to každý sám vnímá, jo, jestli z toho něco v vozovkách má, nebo nemá, nebo ho to jenom obtěžuje. Snaží se i obec nějakým způsobem opravovat silnice. Kraj výrazně do toho investičně zasahuje, probíhá rekonstrukce hlavní komunikace v obci. Takže tohle je jakoby zásadní, že se opravdu proměňuje i ta samotná funkčnost té obce. Je tady obchod, jezdí tady autobusy a hlavně lidi tady mají tu příležitost začít třeba podnikat v něčem jiném, než z čeho žili doteď. Budují se tady i byty. Resort zde vybudoval skoro 80 bytů přímo na Dolní Moravě pro své zaměstnance. Což znamená i třeba nárůst počtu obyvatel v obci. My sice máme tabulkově trvalý pobyt pro 400 obyvatel, nicméně prokazatelně v rámci celé té Dolní Moravy víme, že se tady pohybuje nebo bydlí, žije skoro 800 lidí, což je taky jako velmi pozitivní. Udržíte v Králíkách školy, můžete právě potřeba jednou časem postavit i ten Lidl. Podporuje to vlastně vývoj v tom regionu a není to jenom o tom, že musíte mít doma lůžka a povlíkat a mít z toho nějaký příjem, ale můžete dělat pekaře, cukráře, cokoliv. Je tady spousta práce, kterou prostě potřeba dělat a nemáme na to lidi. A třeba někteří by i se mohli v tom realizovat, stěhovat se sem, což je problém, pokud není byt.
1: Vy jste byl i ve vedení obce, tak máte přehled. Přináší to, o čem tady mluvíme, ten rozvoj i nějaké větší peníze do obecního rozpočtu?
2: To prokazatelně. Já jsem byl místostarostou v roce 2006 až 2010 a v roce 2018 až 2022. Právě v tom posledním mém volebním období 18 až 22, tak jsme se pohybovali někde na úrovni třeba 1 200 000 1 300 000 vybraných pobytových poplatcích. Dnes je výběr poplatků kolem 4 milionů. Dalším krokem v minulých letech bylo to, že jsme zvedli koeficient výběru daně z nemovitosti, což je přímým příjmem obecního rozpočtu, tak jak jsme se pohybovali předtím někde, řekněme na úrovni 1,5 až 2 miliony. Dneska se pohybujeme v podstatě na 7 až 8 milionech. Takže přímý dopad do rozpočtu obce je minimálně 10 až 11 milionů. Náš příjem obecního rozpočtu je někde na úrovni 20-26 milionů. Takže si každý může udělat obrázek o tom, co ten cestovní ruch v tuto chvíli pro tu obec přináší. A jenom otázka toho, jak dokáže s těmi prostředky nakládat. Velká část teďka jde samozřejmě na splátku kanalizace a úvěru na kanalizaci a na čovku, ale to jsou věci, které jsou běžně nutností pro to, aby ta obec fungovala. A samozřejmě další věci jsou oprava, údržba komunikací, osvětlení a tak dále. Ty věci jsou opravdu velmi drahé. A co já sám vidím jako velký problém, tak dostat ty lidi trošku víc do toho společenského života. Ale s tím bojují po celé republice, jo? Že ty lidi přestávají se potkávat a nezapojují se do toho veřejného života. Ale to jsou věci, které se třeba, já věřím, že změní a že těm lidem zase budeme vytvářet i ty lepší podmínky pro ten život tady.
1: Hostem dnešního pořadu, o čem se mluví, byl ředitel destinační společnosti Králický Sněžník Petr Vrzal. A od mikrofonu se loučí i Milena Potučková. Hezký den.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 8 minut bude 18 hodin, víkend klepe na dveře a kam vyrazit v Pardubickém kraji nám teď poví Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku na muzejní noc, kterou si zítra budete moct užít hned na několika místech. Třeba v Pardubicích budou pro zájemce otevřená muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase. V Chrudimi zase budete moct navštívit všechna tři muzea, ve kterých bude od 17 hodin speciální program. No a v Africkém muzeu doktora Emila Holuba v Holicích letos slaví 60 let od otevření a na zítřek připravili noc v muzeu s programem pro celou rodinu. Od 17.30 se návštěvníci můžou zapojit do workshopu afrických tanců pod vedením profesionální lektorky a pro děti bude připravená tvořivá dílnička. Další tip je pro milovníky vlaků. V sobotu se totiž můžete svést motoráčkem pod hrad Rychenburg. Vlak odjede ze zastávky Pardubice Centrum v 9.10, zastaví na hlavním nádraží v Rosicích, Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti, Žďárci a ve Skutči. Zpět do Pardubic se vrátí v 15 hodin. Podrobnosti najdete na webu motoráček.cz. A pokud máte radši gastronomický zážitek, můžete o víkendu vyrazit na Elimon Fresh Festival. Na pardubickém dostihovém závodišti budete moct ochutnat nejrůznější delikatesy, potkáte tam známé kuchaře a s některými z nich se budete moct i zapojit do vaření. A ještě druhý tip do světa vůní a chutí. V Litomyšli budou o víkendu gastroslavnosti. V sobotu se sejdou milovníci dobrého jídla a pití s kuchaři a odborníky na moderní gastronomii. Na Toulovcově náměstí bude soutěž ve vaření kotlíkových gulášů a celou akci pak zakončí společný nedělní oběd na Smetanově náměstí. Dál pokračujeme na Pardubický zámek, kde bude v neděli zámkohraní. Od 14 hodin se můžete těšit na hudbu, dílničky, žonglování i na kapelu Mixle v Pixle. A nakonec pozvánka do kláštera na Hoře Matky Boží u Králík, kde bude v neděli akce ZUŠ Open. Svou tvorbu tam představí přes 500 žáků a pedagogů různých uměleckých oborů základních škol Pardubického kraje. Program začne v 10 hodin nedělní mší svatou v klášterním kostele. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: No to už je ze čtvrtečního dne kraj vše. Zítra vás vezmeme na tradiční jarní akci Slatiňanského zámku Rododendrony. Řeč bude o denních stacionářích pro seniory, o které je v Pardubickém kraji stále větší zájem. S ranním hostem vás pozveme na víkendový Fresh Festival. Budeme u zahájení dostihové sezóny i u ústních maturit. No na závěr týdne nás toho čeká hodně a společně se za celým dnem ohlédneme opět po 17. hodině u pátečního dne v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Policie už několik hodin zasahuje na střední škole v Pardubicích kvůli pobodání. Pardubický dopravní podnik po déle než dvou letech vyřešil problém, který brzdil zavedení sdílených kol. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Už několik hodin policisté zasahují na střední škole chemické v Pardubicích. Útočník tam napadl jednoho člověka a těžce ho zranil. Podezřelého policie zadržela. Evakuovaní studenti už mohli areál školy opustit a jsou doma.
2: Podle mluvčího záchranky Josefa Staršíka převezla sanitka do nemocnice zraněného ve velmi vážném stavu.
3: Naše posádky jednu zraněnou osobu na místě stabilizovali a následně transportovali do nemocnice za kontinuální podpory oběhu.
2: Útočník má podle policie vazbu na školu. Po 14. hodině proto policie ze školní budovy evakuovala z preventivních důvodů studenty na školní hřiště, potvrzuje policejní mluvčí Markéta Janovská.
4: Kolem 16. hodiny skončila evakuace studentů ze školy, bylo jich plus minus 200. Kolegové těm, kteří potřebovali, nabídli intervenci.
2: Kvůli vyšetřování policie uzavřela Poděbradskou ulici a odkláněla dopravu z Pardubic. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Dopravní podnik v Pardubicích připravil smlouvu k zavedení sdílených kol ve městě. Po déle než dvou letech vyřešil právní překážky, které bránily spuštění služby. Koncesní smlouvu musí ještě schválit městská rada a zastupitelstvo.
5: Zatím není jasné, jestli sdílená kola zajistí přímo dopravní podnik nebo externí firma. Město letos na službu vyčlenilo 3 miliony 600 tisíc korun. Bike sharing v Pardubicích fungoval už v minulosti. Před dvěma lety ale město soukromému provozovateli neprodloužilo smlouvu. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství kvůli krizi v rostoucím nákladu.

0: Je to Německého krajanského sdružení. Ten v jihomoravské metropoli začne zítra jako součást festivalu Meeting Brno. Protestující dorazili na pietu na tamním hlavním nádraží, kde lidé uctívají památku obětí holokaustu.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech skoro jasná nebo jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno, páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní, odpoledne severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené osobní auto překáží na silnici číslo 35 v Gruně na Svitavsku, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Krásný večer vám už v tuto chvíli přeje Jitka Slezáková. Znáte to v Trhové Kamenici? Pokud ano, určitě jste u odbočky na Horní Bradlo nepřehlédli domek s červenými dveřmi a nápisem Horácké křížaly. A právě ten nápis mě natolik zaujal, že jsem začala pátrat, co se za ním skrývá. Zjistila jsem, že tam žijí manželé Slavíkovi, kteří si postavili po vzoru předků sušičku na ovoce a jejich křížaly dobývají slávu na jarmarcích po celé republice. Jestli máte chuť, pojďte spolu se mnou zaťukat na dveře jejich útulného domova, kde to voní sušeným ovocem. A jsou tu k vidění i další výrobky nesmírně šikovné paní Blanky a jejího muže Václava. Přeji vám pohodový poslech.

0: Celá ta domácnost, ve které teď jsem a do které zveme i vás, posluchače, pořadu Kdo umí, ten umí, je taková příjemně vyladěná, poklidná, je tady spoustu ručně dělaných věcí, no a sympatičtí manželé Blanka a Václav Slavíkovi. Václav nám odběhl udělat kafe, umlet kafe, tak tady sedíme u stolu společně s Blankou. Blanko, jsem moc ráda, že jsem u vás v Trhové Kamenici. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tady u nás vítám.
0: Tak popišme nejprve to místo, kde žijete. Jste patriotka tady z Trhové Kamenice nebo náplava, jak se říká?
1: Náplava, ale já to teda tak vůbec nepociťuji, to spíš manžel, ten vždycky říká, jo, my jsme ty náplavy, ale já tady už mám spoustu přátel, kamarádů a máme tady spoustu činností, aktivit, takže vůbec nějak jsem zapadla mezi lidi a jako náplava se nepovažuji.
0: Máme tady sušené ovoce na miskách a krásný ubrus z modrotisku. Já nevím, čím mám dřív začít. No asi u toho sušeného ovoce, protože když se jede kolem vašeho domu, tak tam určitě nikdo nepřehlédne už od silnice nápis Horácké křížaly. To je předmět vašeho podnikání?
1: Ano. Je to asi 10 let zpátky a tak jsme jednou jeli s manželem v autě a říkali jsme si, co budeme dělat dál. A já jsem se ptala, bavilo by tě sušit ovoce? A on říká, no v žádném případě teda, já jsem technik a nic takového, to je pěkná blbost, nikdy mě to nebavilo krájet a loupat jabka. No, ale potom jsme se nad tím nějak zamysleli a manžel se zamyslel teda obzvlášť důkladně a vymyslel a postavil pec na sušení ovoce a od té doby se tomu věnujeme.
0: Pec na sušení ovoce, takovou tu klasickou sušku, kterou známe třeba z Veselého kopce ze skanzenu, tam to ukazují jako raritu, že naši předkové někdy v 19. století na tom sušili ovoce.
1: No, tam jsme se chodili inspirovat, byli jsme se podívat na ten domeček, na tu starou sušárnu, ale to by vám spíš asi povykládal manžel, protože opravdu ten technika ví, jak to postavil.
0: No tak ten právě přišel, Václav Slavík, i kafíčko tady mám a vy si nedáte, jenom já.
2: Cukr, mléko.
0: Trošku mléka, jestli vás můžu poprosit a my si počkáme. A jsem zvědavá na to, jakým způsobem se dá postavit taková sušička ovoce.
1: Pokus omyl trošku. Dneska říká, že už by to stavil úplně jinak a to je vždycky tak, že když se dělá něco už podruhé, tak pokud to jde úplně samo.
0: Jakými koníčky ještě dalšími se zabýváte? Vy jste taková ručně velmi nadaná, takže můžete vyjmenovat všechno, manžel možná jí pomůže.
1: No, některý člověk je asi intelektuální, někdo je takový jako umělecky nadaný, já jsem prostě tvořivec od jak živa. Když jsem ještě chodila na gymnázium, tak jsem si říkala, mě to tady vůbec nebaví a hrozně jsem se nudila. Vždycky bych u toho pletla v hodinách pod lavicí a štrikovala a pletla jsem. Takže jsem spíš měla známky asi dostávat za to tvoření, než za to, co jsem se naučila.
0: Takže ruční práce, to je vaše hobby, pletení, šití a tak dále?
1: No, od jak živa. Teď to ještě rozvíjím, protože právě na různých akcích, kam jezdíme s tím sušeným ovocem, tak potkávám naprosto úžasné lidičky a vždycky potkám třeba někoho, kdo tká, tak si říkám, je, to chci umět. Tak jsem si koupila tkácovský stav a už tkám. A nebo předení, tak to se mi taky moc líbí, ale zas nemůžu dělat všechno. Keramika, tak to je taky takový můj velký koníček, pletení, háčku. Prostě tvoření.
0: Takže když za vámi vidím tu záclonku na okně, tak to je vaše práce háčkovaná a tamhle ten andílek keramický, taky vaše práce.
1: Ano.
0: V podstatě na co se podívám je vaše práce i vašeho manžela, který se tady velkou měrou podílel na stavbě vašeho domku nebo přestavbě.
2: Stavba ano, ale keramika a takový jemný práce to vůbec ne, protože mám 3 sestry, tak samozřejmě jsem měl takovou tu výchovu, nechci říct dívčí, jo, ale takovou jemnější, takže i ruční práce tam byly a pamatuju si, když nás maminka jako učila přišívat knoflík, což se mě hodilo potom, tak když jsem došel, tak jsem jí to chtěl ukázat a já jsem si to přišel k punčocháčům. Jo, takže ta, nepovedlo se to úplně, ale možná už to byla ukázka toho, jak se mě bude v ručních pracech dařit.
0: No, manželka chtěla doplnit.
1: No, chtěla jsem doplnit, že to není tak úplně pravda, protože pochází z taky takové trošku umělecky založené rodiny. Jeho sestra maluje, pardubická malířka, tamhle ty obrazy jsou od ní, Jitka Píšová, to možná taky znáte, a určitě dřevo opracovává a kámen.
0: No prostě, kdo umí, ten umí. Já bych zůstala ještě tady u vás v tom obýváku, nebo já nevím, jídelno obývák, dá se říct, máte to tady propojené s kuchyní, spoustu krásného starého nábytku, zrenovovaného, tak tomu věnujeme ještě chvilku času a pak půjdeme na to sušení.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A jsou tady tři členové domácnosti u Slavíku. Máme tady ještě bílého...
1: Parson Russell Terrier.
0: Parson Russell Terrier a jmenuje se...
2: Rozinka.
0: Ano. Říkám, Rozinka je vítač.
2: Ano, je vítač, úžasný.
0: Tak je tady spolu s námi. No a když už si tady rozdělujeme ty vaše koníčky a že jich je, tak teď se zastavíme, Václave, u vás. Vy rád renovujete tady ten nábytek, který vidíme kolem sebe, nebo ještě i někomu dalšímu, kdo přijede třeba k vám a řekne, ježiš, abych potřeboval opravit tady po babičce tu truhlu.
2: To jsme si původně mysleli, když se člověk přemýšlel, co by dělal ještě, tak z toho ale sešlo, protože si pamatuju, že mě dovez kamarád skřínku, kterou jsem rozebral a už jsem ji nedal dohromady, ta byla jako aschněla, ale pravdou je, že třeba v ty provozovně ty skříně, které jsou, tak jsou dodělávaný po takový ty mechanický stránce mnou. Mám i soustruh na dřevo, takže jsem se na tom naučil a ty soustružené nohy jsem dodělal, ale to, jak ta skříň vypadá, jak je hezká, tak to je samozřejmě práce manželky. To je to dotvoření, vybrání barev, kombinace barev, kdy se mě vždycky přijde zeptat, hele, jak bys viděl, vzpomínám si červený dveře, že jo, taková věc.
0: Ano, to je vaše taková značka. Když se jede tady do Trhové Kamenice, odbočka na Horní Bradlo, doprava a to je hned ten první domeček a co upoutá, ne ta stavba, já jsem si ani nevšimla, jak je architektonicky vyvedená, ale všimla jsem si těch červených dveří a té výlohy krásné.
2: Tak to, když se manželka ptala, když jsme připravili projekt a bratr, který stavař ten projekt zařizoval, tak řekla, budou červený dveře. A on se chyt za hlavu, říká, to ne, to je blbost, to nemůže, prosím tě, víš, jak by to vypadalo? A vypadá to krásně.
3: Taková zajímavost, ty dveře jsou z kláštera nějakého pražského.
0: Jak jste k ním přišli?
3: Od kamaráda.
0: Ještě mi řekněte tamhle ty hodiny, jak tady tak odměřují ten čas. Ty jsou taky nějakou vzácností?
2: Vzácnost, jsou to staré hodiny. Vzácností nevím, protože kdykoliv tady chce někdo přespat, musím vypínat.
0: Ano.
2: Já nejenom tiká, samozřejmě odbíjení, ale i tikání, málo kdo to snáší.
0: Tak za chvíli už se budeme věnovat sušení ovoce, kterému se věnujete už 10 let, jste říkali, tak zhruba přibližně. Můžu nejdřív ochutnat třeba tady to jablko sušené, nebo co doporučíte?
2: Zkuste hrušku, ta je taková zvláštní, když já mám teda nejradši křížely a nejradši je mám tak, jak vlastně křížela by neměla být. Jo? Správná křížela, když ji vemete a ohnete, tak se nezlomí a když se zmačkne, tak z ní nesmí jít žádná vlhkost, žádná kapalina. Jo? A to znamená, že ta křížela je dobře usušená a že tak by ta křížela měla být. Ale já si nechám občas peci dole udělat takový, no, cizí slovo umím, no, křupky hezký, čipsy bych řekl. Jo. A to jsou vůbec jako nejlepší, to jsou jablíčka, které úplně praskají a jsou opravdu jak ta brambůrka, jo, ale ty jsou opravdu chuťové, ty mě chutnají, ale to jsou věci, které jsou jenom tak pro domácí spotřebu.
0: No, ta hruška byla vynikající, teď jsem ji dokousala, to je jako med, ale...
3: To jsou nejlepší hrušky na světě. Ty jsou totiž z naší zahrady, která je asi tak půl kilometru od Macochy. Kilometr nad Macochou. A tam prostě rostou takhle úžasné hrušky. Takže když se urodí, tak máme vždycky na celý rok prostě zásobu luxusních hrušek. Bohužel, když ne, tak hrušky potom musíme tady někde kupovat v místních sadech.
0: No, musím říct, že opravdu měla jsem pár takových sušených hrušek, ale tohle překonalo moje očekávání, opravdu vynikající. A ty křížaly, to znamená sušená jablíčka, my tady máme tu ukázku, tak jak jste říkal, Václave, že by to mělo být. Takže jsou takové vláčné, šťáva z nich netryská, to by splesnivělo, ale taky výborné. Záleží hodně na druhu toho jablka.
3: strašně moc. Jablko musí být vyzrálé, musí to být plné sluníčka, takže kolikrát je těžký sehnat dobré jablko, protože často se, ne tak u jablek, ale u jiného ovoce prostě se u nás stává, že v sadech se sklízí předčasně, aby to dlouho vydrželo v obchodech a prostě to ovoce není vyzrálé a na sušení musí mít prostě ten obsah toho cukru, aby bylo dobrý.
0: Aha, takže spíše sladší, aby bylo.
3: Můžou být jabka, můžou být i kyselý, ty jsou taky výborné, ale musí být vyzrálý. Prostě to sluníčko, jak tam není, tak ta křižela je o ničem, bez chuti.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kromě jablek a hrušek sušíte, předpokládám, ještě švestky?
2: Sušíme švestky, tohle to jsou takový ty tři základní druhy ovoce, který sušíme ze začátku, kdy jsme byli ještě takový krásně natěšený, jo, na to sušení, tak vlastně to, co tady rostlo, jako tuzemský ovoce, teda se specializujeme, tak třešně, višně, ještě višně vlastně, ty jdou na placky. Ale můžu vám říct, jak začnu vzpomínat na třešně, višně, tak mě jímá z toho hrůza, protože práce s třešní a višní, každá je individuální, každá třešeň se omývá, každá se vypeckovává, potom se rozkládá na plata a suší. A to jsme museli opustit. To je...
1: No, je v tom hodně vody, že? Takže z toho zbyde jen taková potom slupka.
2: Ano, ano, ano. A právě, no to... jak manželka říkala, tak jsme se dopídili časem, že třeba taková merun, zapomněl jsem na merunky, ty samozřejmě jsme sušili taky, ale opustili jsme je, protože merunka je velice zvláštní, i když použijete nádherně vyzrálou a sladěnkou merunku, tak po usušení získá takovou ostrou, trpkou chuť. Nevím, čím to je, ale cukr by se tam měl koncentrovat při tom sušení, ale bohužel je to takhle. No.
1: A Blanka ještě chtěla doplnit k těm třešním, višním?
3: Tam je největší práce s tím odpeckováním, že to je opravdu, opravdu neuvěřitelný. Takže od třešní to už jsme upustili, ale višně potřebujeme, z toho děláme zase placky, to rozmixujeme a uděláme z toho pak placky. Takže manžel vymyslel zase zlepšovák, že takovou metlí v nádobě rozšlehá ty višně a ty potom zase na takovém velkém sítě ručně odpeckujeme.
2: Protlačíme vlastně skrz to síto, takže večer, když mám zvednout ruku, tak už to nedokážu, jo, protože 200 kilo třeba, když se dělá najednou a višeň se musí dělat velice rychle najednou, protože to začíná kvasit a to je potom časově náročný. No, musí to být, jak se to doveze, musí se to okamžitě zpracovat, takže jestli je tma, jestli je noc, to se nedá nic dělat.
1: A na co to těsto, nebo co jste říkala, že z toho děláte těsto?
3: Ne, rozmyslácky. To, potom vám dáme placku. To je prostě rozmixované ovoce, to děláme ze všech druhů. Jablečné, hruškové, švestkové, višně, černý rybíz, červený rybíz, potom jahody. To jako jahody. Jahody, ty jsou velice žádaný. A rozmixujeme to, uděláme z toho takové pyré, to pak nalijeme na takové plato do sušičky a tam se to usuší placky. Ty se potom, až uschnou, tak je z toho takovýhle kruh, který se sroluje do na takové trubky a
2: do
3: tak
2: válečku,
3: to potom do válečku, pak to balíme. A
2: na trhu chodí pánové a ptají se, co je to za klobásu.
1: No tak určitě se u toho ještě zastavíme a na úplný závěr toho našeho povídání, tedy pořadu Kdo umí, ten umí, se půjdeme podívat do vaší dílny nebo pracovny nebo sušárny, abychom viděli tu tradiční sušku na ovoce.

0: dnešním pořadu Kdo umí, ten umí jsem u velmi sympatických lidí, manželů Slavíkových, Blanky a Václava. Máme tady taky krásného bílého pejska, který už Václavovi sedí na klíně, protože samozřejmě je to člen domácnosti. Ochutnali jsme už křížaly a povídáme si tady i o dalších produktech ze sušeného ovoce. Kdy je největší zájem o vaše sušené ovoce?
1: No, nejdříve jsme si mysleli, že to bude prostě jenom na podzim, ale později jsme zjistili, že v podstatě to sušení, že děláme celý rok. Nejklidnější měsíce jsou leden, únor, březen a potom už to vlastně tak nějak znovu začne. Protože jahody třeba a meruňky, tak v podstatě ty už v červnu se začínají sklízet, tak jezdíme na jahody, na meruňky, to potom dáváme do mrazáku, máme velké mrazáky, kde to ovoce necháme potom na pozdější dobu, kdy z toho právě sušíme, děláme ty placky.
0: Mražené je na placky.
1: Ano.
0: Mhm. Vy už jste tady ten postup tak nějak se snažili vysvětlit, jakým způsobem. Já se pak na to ráda podívám, protože to slyším poprvé. To je v nabídce jenom vaší, to je váš nápad, nebo?
1: Částečně. Ale když jsme na trzích nebo dřív, tak chodili lidičky a vždycky říkali, je, to si sem vozíme z Arménska nějaký Arméně kůže.
2: Někde odtamtud, jo, říkali tomu kůže.
1: A takže tam se to dělá tak nějak jako podobně, ale tam se to dělá jenom ze šťávy. A já nevím, už je to delší dobu, kdy jedna paní v Brně mě povídala, že dělá z tohoto rozmixovaného ovoce takové sušené placky. Tak jsem to potom vyzkoušela a prostě velice se nám to osvědčilo a začali jsme to dělat ze všech možných druhů a prostě plackujeme.
0: A to se jí jen tak, nic se na to už nedává, je to prostě taková pochoutka.
2: Na to se mě lidi občas ptají. Já říkám, dá se to plnit samozřejmě, když si to někdo naplní tvarohem, šlehačkou nebo čímkoliv může, ale my to jíme jenom tak, jak to je. No.
0: Jezdíte i na trhy? Takhle je to vaše oblíbená zábava, nebo je to nutnost? Usmíváte se?
2: Usmívám se, protože jezdíme na trhy a je to nejenom zábava, ale i nutnost. Ale tam máme rozdělené funkce. Někdo, a tipněte si, kdo stojí ve stánku a prodává, a ten druhý běhá od stánku ke stánku, kde se seznamuje, kde se kochá, protože jezdíme nejradši na jarmarky, kde jsou vlastně lidičky, který tvoří rukama, kde se člověk může na něco podívat, kde se něco přiučí a kde to tak i pohladí to srdce. Jo? To nás u toho drží vlastně. Jarmarky.
0: Že tam vidíte i lidi, kteří jsou na tom stejně jako vy, ono se na tom nedá zbohatnout, že? Je to velká láska, co?
1: Naopak, to je velké bohatství. Jezdit na jarmarky, to je úplně na tom to nejkrásnější, nejúžasnější, protože tam se člověk setká se stejně naladěnýma lidma a jsou to jak prodejci, tak i ti, kteří tam chodí nakupovat a prostě já vždycky přijedu domů, večer jsme třeba unavený, utahaný, v zimě, zmrzlý, ale já jsem vnitřně úplně nabitá, protože co tam zažiju za nádherný setkání, obohacení prostě, jak vidím, jak lidi tvoří těma rukama a já tvořivec, teda úplně moje srdce plesá a jásá.
0: Takže vy jste ta kochačka a manžel stojí ve stánku a prodává, jo? Typla jsem to dobře.
2: Ano, ano, přesně takhle to je. Ze začátku jsem si vůbec nedovedl představit, že bych někde stál a prodával, no a dopadlo to tak, že stojím a prodávám a nevadí mě to, ale já už jsem tak nějak línej to chodit, jo, já už si ty lidi pozoruju a vlastně je to úžasný, protože na veselý kopec třeba přijde, to jsou tisíce lidí. Ty vám projdou kolem a spousta lidí tam přijde takový, jak říkala manželka, jsou to takový srdcaři, který na tyhle akce jedou do toho skanzenu a už jsou na to naladěný a na tyhle věci, tak s těma je hezky i popovídat.
0: Mimochodem, můžu se zeptat na vaši původní profesi?
2: Já jsem se věnoval údržbě ve velkém chemickém závodě v Pardubicích. Končil jsem tam jako vedoucí oddělení údržby jednoho závodu. Aha. Takže údržbu to mám celoživotně.
0: Takže udržujete i tento váš domeček i se všemi zázemími a jestli tedy vám to nebude vadit, tak bychom se mohli jít podívat na tu vaši ručně zkonstruovanou sušičku na ovoce. Dobře.

0: rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tak se přesuneme. Rozinko, půjdeš s námi?
2: Ne, tam ona nemůže.
1: Ty zůstaneš tam, ty nesmíš, ty bys tam pustila chloupek.
2: Ona, i když máme v létě otevřené dveře, tak ona vyběhne nahoru, že jo? Aha, protože to je, chce být s náma, ale ano. Dovnitř nesmí.
1: Tak jdeme do provozovny.
2: Je to prevence, skrát.
1: Určitě. Tak. Jdeme se na to podívat a zase vás vyzvu, abyste šel první.
2: No, jo, tady teď je vidět na schůzce.
1: Tak, stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A my po pár schůdcích vyběhneme přes špajsku, kde jsou nějaké kompoty a vajíčka, česnek a cibule a sušené ovoce. Už to tady vidím. A co?
3: Grinky. Mrazáky.
1: Mrazáky.
3: Na ovoce.
1: Na ovoce. Na placky. To už všechno víme. Tak tady je trošku chladněji. Přeci jenom ještě máme zimu, ten sníh, ale venku je krásný. Vy to tady máte prosklené všechno.
2: Vzhledem k tomu, že jsme u řeky, tak tady bylo ráno minus 15. Takže my tady máme takovou mrazovou kotlinu. Původně jsem měl tady nasázený ovocný stromky dole a domorodci říkali, jako to nedělej. A já říkám, proč by to tady nešlo? Nešlo.
1: Nešlo.
2: Po 6 letech měli přírůstek 10 cm a musel jsem je dát pryč.
1: No bylo by to hezké, kdybyste si pěstovali ještě ty stromy, že jo, sklízeli na zahradě, ale takhle spíš jezdíte asi.
3: No, máme veliký satník na Moravě.
1: Aha, tak to je paráda.
2: To je 4000 metrů a můžu vám říct, jak to říkáte krásně nadšeně.
1: No, tak já se omlouvám.
2: Když přijedeme a opravdu ty jabloně jsou obsypaný, tak vás tak nehorázně bolí záda, než se to všechno očeš. Protože vám to líto tam nechat. Já když jedeme někde s manželkou autem a vidíme to ovoce, co je při silnicích a co tam popadá a schnije a nespracovaný, tak nám to je hrozně líto. No.
1: Trpíte tím. Já to chápu. Podíváme se do té vaší sušičky takhle na první pohled, když je to zavřené, tak to vypadá jako taková hezká skříň a vůbec nikdo by netušil, co tam je. Jenom možná ty budíky takhle na povrchu napovídají.
2: To jsou teploměry, kterýma hlídám teplotu a to je spodní samozřejmě a vrchní teploměr, aby jsme viděli, že se to nepřetápí a že to nemůžeme spálit. To ovoce, což by se samozřejmě dalo, protože je to uzavřený prostor.
1: A teď jste to otevřel, skříň se otevřela, no a vidíme tady přesně to, co je vidět třeba na Veselém kopci, kdo byl, tak tam je taková ta historická suška na ovoce. Tak po tom vzoru jste se to snažil zkonstruovat?
2: Nejenom po tom vzoru, snažil jsem se na internetu dohledat sušárny ovoce, protože to, co jsem se dočetl, tak na Moravě se říká, nebo pamětníci říkají, že každá vesnice měla vlastní sušárnu. Minimálně jednu. Je spousta lidí, co měla velký sady, tak měla vlastní sušárny a ten princip byl jednoduchý. Ze začátku se teda vyloženě udělo, topilo se tak, že ten kouř procházel skrz to ovoce, ale samozřejmě to pak bylo uzený jabko. Asi to nebylo ono a pak se přišlo na ten princip, když se udělal tunel, tak jako je třeba na tom Veselém kopci, tunel, a kde z jedné strany se přikládalo a z druhé strany odcházel dým.
1: Tady tak, u nás, kde vy máte tunel nějaký, nevidím
2: tak,
1: ho.
2: Tunel není, protože zároveň byly i pece, které měly, jak bych to nazval, takzvaný labirint, takže na základě toho jsem si to nějak vymyslel, nakreslil a tady se přikládá zvenčí, což teď není vidět, a ten horký dým, ta teplota jde tudy, zde se otáčí a vlastně jde zpátky do komína.
1: Takže a to takhle, už je váš takový zlepšovák.
2: To už je tak můj zlepšovák. No, ze začátku jsem ani nevěděl, jestli to bude fungovat.
1: Manželka teďka šla ven a teď nám to tady předvede.
2: Ano, to je
1: jak klapka, to funguje.
2: Která vlastně odvádí ten horký, vlhký vzduch.
1: Tak a venku máte zopeniště, kam přikládáte
2: dřevem. Protože jsme na vsi a tady se zpracuje všechno, takže popel, ten už čeká manželka, ten jde na kompost, případně na zahradu.
1: No tak paráda. A teď kolik tam máte těch, jak se říká, těm dřevěným lísy?
2: Jsou to lísy, původně jsme jich měli 10, ale tam trochu hůř proudil vzduch, takže jsme se rozhodli, že to zmenšíme, ten počet, a zvětší se mezery a teď už to suší.
1: Ano, je to rychlejší potom, to sušení. Kdo krájí ta jablíčka, ještě tam máte zbytky?
2: A tohle jsou hrušky.
1: Hrušky jsou na menší kousky.
2: Jsou na menší a bohužel to krájí i já. Samozřejmě manželka, jo, ale to byla jedna z věcí, které jako kluk, když mě maminka řekla, prosím tě, udělám jablečný kompot, pojď mě nakrájet oloupat jablka. Já jsem myslel, že to je nejhorší práce. A dneska, když si tady postavíte, do té pece se vejde, tak do 30 kilo jablek. Ideálně je to, když jsou stejný jablíčka. Aha. Protože ty jablka jsou různých velikostí, tak všechno stíhá manželka nakrájet. Já to připravím, odjadřincuju a manželka to
1: vůbec... Manželka krájí jako robot.
3: No. A ještě jedna důležitá věc. Máme tady ještě jednoho pomocníka, dceru, která je mentálně postižená, ta je teď ve škole, teda, takže tady není, ale ta ty jablka a to ovoce podává, takže ona už taky má ten grif a prostě podává, takže to máme ještě takovou jako sociální dílnu.
2: A když přijede vnouček s vnučkou, tak tím tady rovnají na lísy a to už je pak...
1: Tak už je zapojená celá rodina. A ještě mi řekněte, do té sušky se vejde 30 kg, jste řekl, tak přibližně jablek.
2: Tak 20-30 kg jablek.
1: A za jak dlouho je to usušené?
2: Jablka se sušejí poměrně dobře, ty pokud je děláme dopoledne jeden den, tak druhý den dopoledne, to znamená asi 20 hodin, tak hrušky se suší trošku díl. Než jsme to úplně vychytali, tak jsem tady měl buď lůžko, anebo budíka a v noci se chodilo přikládat a zkrátka jsem říkal, jdu na noční, jo, seděl tady hodinu, roztápil, hlídal pec, hlídal teploty. Dneska už to je trošku vychytanější a přiložíme 11 hodin a ráno to roztopím znova a ty hrušky jsou až tak odpoledne. Švestky to sami.
1: Takže nejlepší jsou ta jablka na to zpracování?
3: Ano, ty jsou nejrychlejší a u švestek ještě taková trošku zajímavost, že ty se nejlíp usuší, když se ten proces přeruší. Takže třeba se můžou nechat úplně vychladnout a pak znovu zatopit a tak se suší nejlíp švestky.

0: Manželé Slavíkovi z Trhové Kamenice, těch koníčků mají opravdu hodně, ale takový ten nejzásadnější koníček a práce v jednom je sušení ovoce. Už jsme si tady ukázali, na čem suší, a byla tady řeči o plackách, třeba jahodových nebo višňových. A to by mě zajímalo, na čem to děláte. To asi v té sušičce usušíte, anebo někde jinde úplně jinak?
1: No, nejdřív to ovoce zase očistíme, potom se dává tady do toho velkého hrnce, v tom se rozmixuje mixérem a ta hmota, rozmixovaná hmota, ta se teda musí jako docela ještě naředit vodou a potom se to lije na ty plata, na sušičku a suší se tak, dejme tomu, taky těch 24 hodin.
0: A to máte jinou sušičku, to už je moderní, plastová a silikonová plata.
1: Toto jsou nějaké novozélandské sušičky. Není to ale taky úplně tak jednoduché, je to docela věda tu placku usušit. Každá placka z každého ovoce potřebuje trošku něco jiného. Nejlíp zase schnou jablečný placky, hruškový jsou taky perfektní a nejhorší jsou teda višně a úplně nejhorší jsou meruňky. Protože ta meruňka nebo broskev snese teplotu jenom do 40 stupňů. Jakmile teplota trošičku vyšší, tak ty placky začnou černit. Takže usušit meruňkovou placku, to je
0: za umění.
1: Když
0: si koupíme v obchodě sušené meruňky, tak tam je většinou napsáno, že je to ošetřené nějakým, sířené. Že je to sířené. To vy asi neděláte, předpokládám.
1: Ne. Proto jsou naše meruňky takové jako tmavší, no. A kdežto, když se koupí v obchodě, tak jsou úplně jako sklovité, jako krásné. Jako
0: ale za jakou cenu, že?
1: No, svítivé, ale prostě to je tím sířením.
0: Máte tady někde hotovou tu placku? Mě by to strašně zajímalo, jak to vypadá, protože opravdu jsem to ještě neviděla.
1: Vzhledem k tomu, že je po Vánocích a prostě, že je nový rok, tak máme tady jenom takový opravdu zbytky jedince, protože nejnáročnější doba pro nás je vždycky opravdu na ten podzim, kdy teda jednak sušíme ovoce, zpracováváme ve velkém a potom je nejvíc trhů, takže vlastně balíme, sušíme celý podzim a celou tu předvánoční dobu balíme, sušíme a jezdíme na trhy.
0: A teď vlastně ten únor, březen vydechujete. Než budou zase jahody a další první ovoce, že?
2: Ještě se dosouší. Teď sušíme ne pod tlakem, ale podle chuti. Tak jak máme čas, tak musíme dosoušet jabka, ale nemusíme spěchat. Není to ze dne na den a pořád se jede a nejsou trhy.
0: Netlačí vás čas zkrátka. Aha, to vypadá jako nějaký salámek tenký.
2: A přesně jak manželka říkala, nesířené ovoce v rohu. Já mám takhle poznámku, jo, to je švestka v višeň a tady máme
0: višeň. A co to tady
1: máte? Tady máte ještě čaj. To je černý rybíz, aronie a jablko.
2: Manželka teda dávají do jogurtu, já teda radši ten čaj. Aha. Ten se ještě pak dá i dochutit takovou zlatou kapalinou.
0: Zlatou?
2: Zlatavou
0: to,
2: kapalinou.
0: Co to je zlatá?
2: Medu. Nebo medový.
0: Ještě nějaký produkt? Nezapomněli jsme ještě na něco, co děláte z toho sušeného ovoce?
1: Děláme třeba kuličky, višňové kuličky, tam se dává rum, kokos, ta višeň, med, nebo potom kuličky prostě z různého ovoce, hruškový, tam dáváme
2: kuličky,
1: třeba
2: jabka,
1: zázvor k tomu, takže jako spoustu ještě.
2: Spíš.
0: No, na ty Vánoce si myslím, že to jde na odbyt nejvíc. No, bylo to vyčerpávající. I když jsme zdaleka neřekli všechno, moc mě to u vás bavilo. Děkuju za ten čaj ovocný. Ať se vám daří, Slavíkovi, a hodně radosti z té práce, kterou děláte.
2: My děkujeme moc.
1: Taky děkujeme.
0: Tak a je to. Pořád kdo umí, ten umí, končí. Ani to nebolelo. A s manželi Slavíkovými si už jdeme dopít kafe a vám přejeme i nadále pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice. Pěkný den nebo pěkný večer vám přeje Jitka Slezáková.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Oběť napadení u střední školy v Poděbradské ulici v Pardubicích zemřela. Nová studie rozhodne o opravě pardubického kempu Cihelna. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. V kraji dnes bude zítra většinou jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
1: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu. Pardubice nechají zpracovat studii budoucího rozvoje okolí koupaliště Cihelna. Hlavním důvodem je špatný stav přilehlého kempu, který je už několik let uzavřený. Za studii město zaplatí 400 tisíc korun. Jak doplňuje náměstek primátora Jakub Rychtecký ze sdružení Žijeme Pardubice, dokument má ukázat možnosti využití celého areálu a zároveň vyčíslit náklady na jeho budoucí proměnu.
3: Studie ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu bude mít město jasnou v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna. Cílem je vytvořit ucelený plán, který zatraktivní celý areál, rozšíří nabídku volnočasových i ubytovacích služeb a pomůže prodloužit sezónu.
1: Kvůli teplému počasí dnes elektrárny Opatovice přerušují dodávky tepla, topnou sezónu letos ukončují dříve. V loni to bylo až 30. května. Elektrárna tak čeká přechod na letní režim a údržbu teplárenské soustavy. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe, o jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná nebo skoro jasná, nejnižší noční teploty 10 až 7 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Páteční teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní, odpoledne s

0: Hlášenou z Pardubic stala se v Hradecké ulici. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači rate šukar šuniben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno Tým zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno Týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřené pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno Tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takže to byl největší náplň toho Brno Týmu, který tady je a která bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečeme buchty a přijdeme, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno Týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno Týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže tři.
1: Když se zakládal Brno Tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na Armádu spásy. Dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akcí, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno Tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaký organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipeň. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
2: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
4: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
2: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
2: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a...
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: I Lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe. Vím. Už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení, ano, jste se hledala,
1: ano,
0: pak
1: ano
0: přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná, dá se to říct takhle.
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok, nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si

0: Můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 arénu. Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo, že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny tři a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá, je tam dejchá historie a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je těžký.
0: Dá se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem.
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila... Nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný. Nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodali lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla všem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu kliše větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesva. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Hosty povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam mi také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh. My tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být a je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: To děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu,
1: přesně
0: nechci
1: tak.
0: A chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnout od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
0: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrzáku a odejdu.
1: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný, a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování v Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďko došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct. Takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte bohužel.
0: Ale ukazujete, ukazuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako ztotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to, to, to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do Pomíková, jak Kosa hovorí. No snad ne. To doufám, že ne. No já nevím, ty brďo. Ne. Doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela. Jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: chápu,
0: nahoru.
1: Chápu. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný.
1: Rozumím vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. To, no, třeba, hele, tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
0: ještě,
1: to fajn.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna, jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Před vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také jsem někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat,
1: jenom
0: jak
1: tak
0: se
1: jako,
0: chystají.
1: Že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak přeložit?
1: Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umím. umíte a ten váš vám občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů. Řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřeli se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalmana spol a jedna z nejznámějších písniček Chrise Christophersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Damitone, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984 a o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

kázal tolik let, pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

Doutáhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

straně, kdo střílel u kojotích hor. A pak pes tklivě věl, kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničkou Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rezetremská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou,

Pavlem Lohonkou, Michailou Halkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prajna, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočistanové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnání z ráje. Najdete tady vlastně poprvé i autorskou verzi stejného rána, které vám na začátku líčili budějiští nezmaři. Tak dobrou noc.

srdce holku, to zavazadlo svý. A tý holce v sáčku řek, dobrý tro miláčku, podívej se do dály, uvidíš dvě smutný.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
6: Vánek zlaté klasy hladí,

vymýšlet, jak zvás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvás teď komu

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zde sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fischer na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení.

0: Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskavi a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která obra to byla a který skladatel složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, v sítem jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou. Aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? Adam jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme.
0: Jistě.
2: Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku, tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No, samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bychom přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo
0: můžete.
1: Jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Valdštejn.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Valdštejna, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Valdštejna? Tak je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Valdštejna, protože šlo o Albrechta z Valdštejna, přátelé. Albrecht z Valdštejna byl tím pomyslným příjemcem toho telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tedy nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou, Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali.
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral. Vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády. A tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk, vévoda Albrecht z Valdštejna, jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Wallstein necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množily se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Wallstein se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte, kdy to bylo.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně, v případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nadto detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman.
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi za pravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé

0: činné službě nesmířil.
1: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
0: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
1: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se ti komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
2: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
3: I když...
0: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
1: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
2: Proč si to myslíš?
1: Protože tě znám.
4: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
2: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
0: Vy jste jel také?
2: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
1: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
0: To je úžasné, jak člověk zroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
2: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
0: Byla to tedy sebevražda?
1: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
2: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
0: Kdo toho nebohého Bormana našel?
2: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
1: Zavřené nebo zamčené?
2: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
1: Vy jste tedy dveře otevřeli?
2: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
1: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
2: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
1: Bylo to tedy klidné manželství?
2: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
1: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
2: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
0: To je jistě zajímavá informace.
1: Vyslechl někdo toho Pitkina?
2: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
1: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
0: Byl tam celou dobu sám?
1: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec?

0: ten pan Glenn?
1: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
2: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
0: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
1: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
2: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
0: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
1: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
0: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
2: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
1: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
0: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
2: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
0: To je, myslím, dobrá otázka.
1: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
2: Oni se pohádali kvůli účtu?
1: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
0: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Borman prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
0: Věděl pan Pitkin, že pan Borman vlastní pistoli?
1: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marco. A o tom, že pan Borman vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
1: Ano, pan Borman ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
1: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Borman procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Borman náladu?
1: Pan Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bufet?
1: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
0: Pan Borman byl v té době v pořádku?
1: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
1: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
1: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
0: Tedy i pan Pitkin.
1: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
0: Byla ta skříňka nepoškozená?
1: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
0: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
1: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
0: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
1: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
2: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
0: Zjistilo se něco při pitvě?
1: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
0: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
1: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
2: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: to většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí a prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet, tak jsem jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty, ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené? Taky se může stát. Spala jste
2: někdy? Ne, potom už ne. No ale abych to dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kamoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Půzni do toho, měl favorita, říkám, půzni do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaný jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No, vzpomínky to máte skoro jako živé. Jako by to bylo včera a přitom 25.
2: No, 25 let, jo, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli pozorovala vždycky jako...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, když jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapešti do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety. Jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: Když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávy, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honze, to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte, z toho auta otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Jasušmara, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a spíte, nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás mají, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní.
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálky ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, jo, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jede manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam
0: taky neumezlo. Klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Ano, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono, auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé roadtripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z Pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, no, případně jestli ho ještě máte.
2: A auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starýho, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvlád jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně, kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, ano, že jste zima. Musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak je tenkrát to tak. Se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli, jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo ubytování bylo přímo před náma, ale přes tu mlhu a přes tu tmu se tam vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa ubytování, ale nemohli se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat, nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle tím způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídla, říkáte.
2: nebudu jmenovat ten nápoj. No a prostě jsme jeli přes ten Vilách a potom, když jsme přijeli ještě přes Slovinsko, tak tam, jak jsme jeli z toho kopce s těma serpentínama, tak tam na mě přišla taková strašná únava. Bylo to asi 6 ráno, že jsem si opravdu musel dát asi 2 hodiny spánku. A pak jsme to dorazili až někam na pobřeží, protože Cres je ostrov, takže jsme stihli ještě ten trajekt, že dobře to dopadlo a do druhého dne do večera jsme dorazili tam, kam jsme měli.
0: Tak dopadlo to dobře, což jste mi připomenul taky jednu moji cestu takhle přes Rakousko k moři do Chorvatska, do Jugoslávie a já jsem chtěl ušetřit a nechtěl jsem platit za ty dálniční poplatky, tak jsem měl přes sedlo, no řeknu vám, že že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
2: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25 nebo no, myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodnit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
2: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák. Ano. Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Tak děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
2: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: klaka na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova, smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim, ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, veď si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky čuká mi ten čudný zvuk čuky čuky zvláštní zvuk krásný zvuk čuky čuk a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych vypovídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, můj manžel jako chodil do opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela já do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovou ostudy, že musíme spát v autě.
1: Jo. To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima,
2: ano.
1: Jako kdyby si u vás nechala na odpočinku, si mu nastašová, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke hřbitovu, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam měla ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pán, ona mě ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přespala. No, ale zase jsem musela v noci teda jít. A prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ano, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídliště nebo tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale ale takhle ne.
2: No. Pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a program ještě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s toho mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně před dveřmi svého bytu, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
2: Ano, já stala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když
2: ten drapach ráno.
1: Vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku. Zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
2: Ne, neměla jsem potřebu jináš v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se nestal.
1: Tak vám děkuju.
2: Prosím,
1: Není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: Čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže nás s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid, tak jsem tam ležel na té zemi.

0: tu.
1: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí, ano. A mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potká. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
0: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlej králík. Skutečně neuvěříte.
1: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
0: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
1: A já děkuju. Dobrou noc a zdravím do Olomouce.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici, no, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat v celku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost, 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
1: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
1: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
1: No ale palandy, teda to vám řeknu při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
1: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě letos zvou znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
1: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy
2: tak
1: víc,
2: ne,
1: ale zase...
2: Ne, no.
1: Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, krysí pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
1: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
1: Děkuju.
2: Hezky.
1: Taky nashledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda i za ty palandy.
3: Noční

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto šupluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 anebo linka@rozhlas.cz. Písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, Honzo, s paní v autě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, když jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. Spaní v autě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal: dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál otcova výprasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou, a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: dáme se chvilku pauzy, písnička do celé do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání Noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: S vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně Straví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká, jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Taky vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: S vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků.
0: Mm-hmm.
1: To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví na, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsme se tam jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v uvozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tam koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako staví ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl úplně fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně to, ale tak dopadlo to ve vší jako počestnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no tak kluci naštvaní byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Že si asi mysleli, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Friskem vyhodili. Ani nám nevzali do města. A my jsme se takový kus jsme museli jít pěšky do Fritku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to, já to nechápu, tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne, mám se ne.
0: To by byla asi sekec.
1: Možná, že třeba časem potom, už jak už jsem byla vdána, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď oni nás mohli klidně znásilnit tu autě.
0: No jasně.
1: To, co takže nakonec byli ti kluci ještě fakt šestka.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky, my jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. Až jsme už chodili do práce potom, no.
0: Mm.
1: Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem se smívat nohavice a říkám, tak musím jít a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už.
0: No. Vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, jestli můžu se zeptat,
0: ano?
1: Neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
1: no to je škoda,
0: o rodině.
1: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říká, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec
1: takže
0: nezlobím.
1: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No?
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma, jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když
1: no,
0: se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli.
0: Mm-hmm.
1: No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A
0: no.
1: Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkovo a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit. Ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že?
0: Mm-hmm.
1: A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Mm-hmm. Jsme stěli v noci, jako
0: tam no, se dělo. Abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezký.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjel tě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabant, aby si směl pořídit. Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Fando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
9: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
10: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník. Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí notně rozdrudilí připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce. Při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch boušku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovensku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím,
2: Marušku. Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt. A soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to taxikář, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma. A se tam pro mě jako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem mi viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích. Takže takhle, no bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě. Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku. Když jsem byla na ty stupni do ulice, se to udělo, jo, opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib. A manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vážit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarské, ale ještě prostě jsme sjížděli ty hory, tak to bylo docela dramatický, pořád jsme dolejvali vodu do chladiče a dojeli jsme ke Kristýně a ta už nás čekala od rána, my jsme tam dorazili někdy odpoledne a ona celá vyděšená, kdeže cestujeme, no tak potom jsme tak nějak pospravovali to auto, ale to už, tak to první spaní v autě proběhlo teda na předměstí Sarajeva, takže jsme z toho více méně nic
0: neměli. Sarajevský atentát, teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuzného, on byl bývalý ředitel turistbyra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště, takový lesní, a u toho přívozu a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto a tak jsme vylezli a co se děje a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jo, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, to, takže to bylo takový dramatický a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to. Přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemoc
1: na toho,
0: mě.
1: Že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: no,
1: tak
0: děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na
1: a
0: Vysočinu.
1: Jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí.
0: A teď si tak, představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou a to na... víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně. Sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc. Noční

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraji Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžam. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale do smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, a jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněl,

0: kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat. Teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný. No my jsme měli strach, teďka my s tím naším Moskvičem jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli. Ale pak jsme se ptali, muž se zeptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, protože my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle a rozumíme do.
1: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
0: No a to jsem se, jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
1: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No a povídejte.
0: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba i
1: jen tak.
0: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
1: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
0: No tak, byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
1: Ano, vybavuji si.
0: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to, to taky nejde.
1: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
0: Ale to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, to, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak nořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
1: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
0: No, tak
1: pomohli.
0: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme do daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky. Když jsme jeli.
1: Takže tak co prostě, ten Moskvič s vámi všechno zažil?
0: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla a říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti, to byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkal, ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
1: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
0: No, ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskal k autu a

0: oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta, ty tam viděli tyhle se dva andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli to auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
1: No tak.
0: Tak byli hodní.
1: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se jedna hodina, musíme končit. A děkuji vám za zavolání.
0: Jo.
1: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
1: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. Jedna noc tam v Žigulíku a druhá až doma u garáži. No, čtyři ogaři a jedna dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládl a ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty neteři mám neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jak i nová majitelka neteř udržuje, nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat, jak se říká, za dobrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako by vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písaříka s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v 5 některým z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Svět div se, byl právě inu opsaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako šašek prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mně. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chuďasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to vskutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme. Protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne, špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musil vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak tresce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno. Všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rozenava. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku,

šel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhraných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tiskl jí pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal? Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. A rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky. A mejkl jimi oknem ven.

Zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec se bouškubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

kroky, kde jsem.